0: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
0: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře.

Café X v České televizi mi přišlo do mého života poté, kdy jsem skončil na Nově. Když mi tehdejší ředitel programu České televize František Lambert na křtu jakési knihy nabídl, abych u nich moderoval pořad, kývl jsem. Ale kdybych věděl, že se bude vysílat živě z Brna, tak bych do toho dnes už nešel. Co pak o to? Pořad byl jakoby pro mne šitý na míru. Sešel jsem se ve studiu se dvěma hosty, které jsem zpovídal, jenomže všechno okolo už na mou míru šité nebylo. Snažil jsem se zvát si zajímavé lidi, jako jsou například fotograf Robert Vano, Iveta Bartošová, Věra Chytilová, Dalibor Janda, Petr Janda. Byla jich spousta, byli fajn, hezky jsme si povídali a diváky to bavilo. Jenomže v Brně se neodpouští, když člověk odejde do Prahy. Jak se říká, Brno je největší maloměsto a Praha je nejmenší velkoměsto. Všichni z Brna se sice chtějí dostat do Prahy a těžko se jim chodí zpátky, ale na druhé straně je iritují ti, kterým to s tou Prahou vyšlo. Vztah Pražáků a Brňanů je opravdu zvláštní. V Brně se obecně na Pražáky nadává, ale v Praze nic takového není. Nikdy jsem nezažil, že by někdo Brno a Brňany nesnášel, nebo že by mi někdo můj brněnský původ předhazoval. Brněnské studio České televize pro mne nebylo neznámým prostředím, znal jsem tam spoustu lidí. Už dřív jsem s nimi spolupracoval. Například jsem pro ně produkoval poslední koncert Michala Tučného. Sice jsem nečekal, že mě přijmou nadšeně a s otevřenou náručí, ale nějaká základní vstřícnost se dala očekávat. Jenomže oni mi dávali od prvního dne sežrat, že jestli si myslím, že se ze mě posadí na zadek, tak se šeredně mýlím. Naivně jsem se domníval, že zárukou pro mě je Karel Burian, čerstvě instalovaný ředitel brněnského studia, který byl pár dní mým šéfem v rádiu. Byli jsme kamarádi, skoro to vypadalo, že mě vezme na rodinnou dovolenou. Měli jsme podobné postavy, tedy společný problém, hodně jsme si povídali. Když jsem mu před prvním vysíláním řekl, že se tam necítím dobře, tak mě ujistil, že se postará o to, aby vše bylo dobré. Já mu věřil, byl pro mě zárukou, že se nám všem bude spolu dobře pracovat, protože když za mnou bude stát Karel, ostatní mě taky vezmou na milost. Jenomže ve skutečnosti bylo vše přesně naopak. Při tomto pořadu, jmenoval se Café X, se potkali všechny chyby, které se potkat mohly. Lidem, s nimiž jsem měl spolupracovat, jsem od začátku nevěřil, kromě Jardy Kravky, který byl jedním z mála, co se choval férově. V těch ostatních jsem se nevyznal. Pořad měl dvě dramaturgyně, mladé holky, které nebyly zlé, snažili se, ale prostě to neuměli. Často mi opakovali, že tyhle moje pražské móresy se do Brna nehodí, proč chci hosty z Prahy, když v Brně je tolik zajímavých lidí. Věděl jsem o Bolkovi Polívkovi, o sourozencích Ulrichových, ale dál to už hodně sláblo. Když člověk chce, aby se na televizní pořad diváci dívali, musí jim poskytnout zajímavé lidi. Jedna z dramaturgyň mi doporučovala Pavla Břouška, jenomže já ho neznal. A to byl pro ně důkaz, že jsem naprostý ignorant. A tento nesoulad s jejich a mými představami o hostech byl od začátku základní třecí moment. Když jsem třeba řekl zvukaři, že mi mikroport na tom místě, kam mi ho dal, nevyhovuje, tak odpověděl, že to chápe, že v Praze se porty zřejmě dávají jinam. Navíc jsem tam přišel z televize Nova, kde jsem si zvykl na jiný způsob práce. Když na Nově praskla žárovka, technik vzal z krabice novou a vyměnil ji. Záležitost několika vteřin. Když se totéž stalo v České televizi, zavolala se paní z produkce, pak volali Jirku ze skladu, ten vypsal žádanku, hledal vedoucí produkce, pak se zjistilo, že ve skladu je polední pauza, tak se čekalo na její konec. Poté se ukázalo, že tuto konkrétní žárovku ve skladu nemají, ale že by mohli vyměnit celé světlo i s žárovkou, ale musí to podepsat vedoucí produkce. Ta řekla, že jde o akci nad 2000 korun, tudíž to musí podepsat vedoucí výroby. Tento nakonec podepsal, světlo se vyzvedlo, ale pak se hledal někdo, kdo má příslušné zkoušky na namontování. Tak se začal takový člověk schánět a když se sehnal, tak zjistil, že žebřík je nevyhovující a tak dále a tak dále. Co na Nově trvalo několik vteřin, tak to České televizi trvalo v nejlepším případě půl dne.
Byla do toho zapojena armáda lidí, vyplněno 10 žádanek a nahromadila se tím spousta negativních emocí. David Ziegelbauer, vedoucí programu, syn bývalého lékaře českých hokejistů, mi několikrát důrazně zopakoval, že určité otázky nechce slyšet, že nechce mít problémy s vedením televize. Byl člověkem, který měl na produkci zásadní vliv a zároveň byl čítankovým příkladem pověstné české předposranosti. Pak mi z ničeho nic a bez domluvy se mnou dal do programu Janu Bobošíkovou, která tehdy působila v politice. Nic proti ní nemám, ale zrovna jsem neviděl důvod, proč by tam měla být. Ale Ziegelbauer na tom trval. Do dramaturgie zasáhnul podobným způsobem několikrát. Nastala normální cenzura, kterou vykonával tento člověk, ovšem bohužel, s požehnáním Karla Buriana. Na vysílání jsem postupem času jezdil nerad, každý pořad režíroval jiný režisér. Kdykoliv jsem se dostavil do televize, čekal tam na mě neznámý chlapík a každý chtěl něco jiného, i když každý byl v něčem dobrý. Nejvíc mi vyhovoval Petr Hein, který mi říkal, že se nemám bát štiplavých fórků, že diváky baví, když hostům dám najevo jakýsi nadhled. Další režisér zase trval na vyváženosti, neustále mi ukazoval nějaké cedulky. Jeden chtěl, abych končil o minutu dřív, aby byl prostor na titulky. Další naopak trval na mluvení až do úplného konce. Jeden mě chtěl nalíčeného, další vůbec. K tomu se angažovala dramaturgyně bez zkušeností, ale s názorem. Plus cenzura některých hostů a jejich nápady, jako třeba, že pozveme bývalé herecké hvězdy. Namítl jsem, že s těmi lidmi si nemám o čem povídat, že to pro mne není téma. Pro mě byl zajímavý Ladislav Štajdl nebo Jiří Adamec, s nímž jsme se třeba bavili o tom, jak opouštěl rodinu a šel k rodině nové. To byli lidé na diskusi. A ta děvčata měla nápady, s nimiž jsem se nepotkával. Když jsem chtěl jiného dramaturga, přišel tam pán s vizí, že budu před sebou mít plný tác kremrolí a ty budu během rozhovoru jíst a diváci na konci budou hádat, kolik jsem jich snědl. A nemohl pochopit, když jsem namítal, že s plnou pusou kremrolí se moderovat nedá a hlavně, že je to celé úplná blbost. Nebyla to normální tvůrčí práce, neustále jsem musel odrážet všelijaké nesmysly a neměl jsem tak pevnou pozici, abych mohl říct, ať si vezmou kremrole a jdou do hajzlu. Nebo přinesli plato z panáky alkoholu. A Vladimír Železný, který byl mým hostem, měl hádat, z kterého filmu ty panáky jsou. Tohle opravdu nebyl můj styl, dělat jsem to nechtěl, ovšem tím jsem si ty lidi proti sobě popudil. Samozřejmě byli o genialitě svých nápadů přesvědčeni a moje odmítání brali jako projev pražské nadřazenosti a omezenosti. Nebo po mně dopředu chtěli otázky, které budu klást. Já se jim snažil marně vysvětlit, že je nepotřebuji, že mám jen téma. Oni mi na to jízlivě odvětili, takhle vypadá příprava moderátora? A nebyl tam nikdo, kdo by to rozsoudil. Jednou mi řekl fotograf Jev Kratochvil, který pořady fotil, že mnohokrát byl přesvědčený, že někomu dám do držky nebo se zvednu a odejdu. Několikrát byl Jev svědkem toho, jak režisér komu si říká, tak on nemá dopředu otázky a přitom v Brně máme dost moderátorů, kteří se umějí na vysílání připravit. Tuto větu mi často připomínal, když mě upozorňoval, že moje pozice v ČT Brno není moc jistá. Měl pravdu. Jenže já jsem donekonečna ustupovat nechtěl a dobře jsem věděl, že AZ Quiz bych moderovat neuměl a hlavně nechtěl. Moje angažmá v ČT byl tanec mezi vejci a čím dál častěji nastávaly situace, kterým jsem vůbec neporozuměl, nebo až za nějaký čas. Tak třeba, při jednom z vysílání jsem zaregistroval, že mi jedna z produkčních neodpovídá na pozdrav. Až za několik týdnů jsem se dozvěděl důvod. Totiž na jedno natáčení jsem z Prahy svým autem přivezl i účinkující hosty, Jana Nedvěda a Jana Soutka. Chyba z neznalosti prostředí. Manžel paní produkční totiž, co by externista, zajišťoval dopravu hostů do studia a přijít najednou o cestovné Brno-Praha, Praha-Brno, Brno-Praha a Praha-Brno v jednom dni, to už byl důvod. Pochopil jsem, že už nejsem jejich, stal jsem se tím z Prahy, takže po 3/4 roce mi bylo jasné, že mé veřejnoprávní televizní dny jsou sečteny.
Chvíli to vypadalo, že se pořad přehodí do Prahy. Po Františku Lambertovi se stala programovou ředitelkou Kateřina Fričová, kterou jsem považoval za spřízněnou duši. Znali jsme se totiž z Frekvence 1 a rozuměli jsme si tam. Jenomže, jak se ukázalo, v televizi jsme si nerozuměli vůbec. Dvakrát jsme se spolu sešli, dvakrát to bylo zbytečné. Já věděl, že mi lže, a tak už jsem se dál o komunikaci s ní nepokoušel. Zase zafungovaly informační veřejnoprávní uličky a tak jsem věděl, že paní Kateřina poté, co z Frekvence 1 neodcházela v dobrém, nemíní podporovat moderátora této stanice na obrazovce televize, které teď vládne. Později jsme se s Kateřinou potkali a přesně si pamatuju její větu. To je taková škoda, že si v té televizi.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: A opět s potěšením, protože jsem slyšel, že dneska uděláme tak trošku velký kartáč, že uděláme letní úklid, vyvětráme a podíváme se, jak na tom ty naši ministři jsou. Plus mě zaujal model, nejen, že jsme stát nerůstu, kde na to pan premiér je pyšný, ale tady se ukazuje, že když něco selže, když se objeví průšvih, tak se to našim vrcholovým politikům vyplácí. Takže se pojďme na ně podívat, kdo nám roste pro mezinárodní funkci, jako Josef Síkela ve své době, tak teďka máme několik výtečníků taky.
1: No spíš, já bych řekl, kdo nám vyrost na, nebo pro popravčí špalek, protože máme tady velkýho adepta. Já se tě zeptám, nechystáte náhodou něco stavět teď?
2: Člověče, já jsem rád, já stále mám rozestavěno a to jsou drobné domácí renovace a sehnat dneska. Jsem zjistil, že jak se říká se na dobrého řemeslníka a ještě udržet termín, to je k nezaplacení, ale teď mnozí říkají, jo hochu, to seš daleko, nejdřív ty štemply, no, nejdřív ten IT systém.
1: No, já ti jenom chci říct, kdybys, teď je ideální doba na to zažádat si o nějaké povolení na stavební, na stavbu domu nebo něčeho, protože...
2: Pro chlapy alibisty, protože znáš to, když nechceš stěhovat, když nechceš předělávat, montovat, tak vždycky jsou nějaký komplikace a teďka můžu potěšit všechny chlapy, kteří na to nemají chuť a náladu a odsouvají to. Teď máte Ivana Bartoše, slibte doma, že něco přestavíte, za 5 let, jako když se to najde.
1: No, Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci, vlastně vyřešil problémy se stavebním řízením tak, že v podstatě spadnul systém. On tak ho zdigitalizoval, že všichni úředníci a architekti a dotčení lidé ještě rádi vzpomínají na analog. Je to neuvěřitelná ironie, že zrovna ajťák, zrovna pirát a zrovna vicepremiér pro digitalizaci takhle spacká digitalizaci státní správy, ale já vlastně jsem si vzpomněl na jeho varování mezi řádky, jak se říká, z před roku, kdy on se tak posteskl, že má skvělý plán digitalizace, ale vázne realizace. A myslím si, že teď nám předved, že si všichni přejeme, aby k té realizaci nikdy nedošlo, protože dokud se nerealizovaly ty plány digitalizace vicepremiéra Bartoše, tak to aspoň nějak fungovalo. Prostě Ivan Bartoš digitalizoval stavební řízení tak, že zničil systém. A neuvěřitelný na tom je, že on ekonom Bartoň spočítal ty škody po Bartošovi na nějakou 750 milionů denně. Já jenom nevím, jestli to hodlá Ivan Bartoš sanovat ze svýho, nebo jestli vyberou u Pirátů, nebo jestli začnou vybírat jako chvilkaři, to ještě nevím, protože Piráti byli vždycky ti, kteří volali jako na takovou přímou zodpovědnost politiků, taky je vždycky rádi našnuli z toho, že se drží koryt a teď Ivan Bartoš po tomhletom fakt mega průšvihu, jaký dlouho Česko nepamatuje, někteří to přirovnávají vlastně k nejhoršímu průšvihu tohodle stylu po roce 89 se paralyzoval to stavební řízení v celé zemi.
2: A tak, hlavně v době, kdy jsme v podstatě stále krůček od ekonomické recese, ač statistiky
1: tvrdí něco jiného. To se nesmí říkat, rosteme.
2: Já se pohybuju mezi živnostníky, podnikateli a ty ještě očividně tyhle statistiky nedostali a teď je doráží ještě tohle ta možnost, že jako spoustu věcí nepředělají. Plus no, si řekněme, ještě jsme v dotační ekonomice a sám víš, tady to taky často rozebíráme, že prostě lhuty se neptají. A v dotacích zvlášť u větších projektů, takže tato vláda, která slibovala velké ekonomické nakopnutí, velkou ekonomickou transformaci, tak velmi reálně, pokud s tím v úzovkách do 2 měsíců se opravdu něco nestane, tak velmi reálně nám odjede spousta velkých projektů, kde prostě je to vázáno na termíny a je to, jak se říká, jednou a dost. A tady to vypadá jako zasekáno na dlouho a to se bavíme o kapitole, ty si to dobře vzpomínal, přepočtem na dny, kdy jenom loni se prostavilo za 800 miliard. Takže to není prostě jedna drobná. To dokonce teďka začíná překrývat i nebohou Liberty Steel, která úplně utichla, není tématem. Ale mimochodem, Petře, zase zajímavá věc. Je ti to zvláštní, jak mám pocit, že spousta lidí staví, zvláště v tomhle počasí, protože ten beton tuhne a dobře to schne od podstaty, tak redakce ne. Redakce očividně nestaví, protože tam to vlastně nikoho netrápí. Vidíš, situaci, kdy to je téma napříč republikou, napříč všemi úřady různé velikosti a dokonce napříč stranickými dresy.
1: Mě teď směnul myšlenku, že vlastně betonuje i vicepremiér Bartoš, když se podíváme na to.
2: Ten to zazdil.
1: A ten to zazdil doslova. Každopádně sám sebe betonuje ve funkci, protože to je neuvěřitelný. Ty jsi správně řekl, že ten jeho případ ukazuje vlastně stav, jaká je vlastně tahle vláda, jak se ze všeho nejvíc a primárně jenom drží u moci, aby nepadla, aby se vzájemně neohrozila, kde jsou média samozřejmě.

0: Vlastimil Válek to vytyčil kdysi. Tady prostě se neodchází.
1: Tady se neodchází, no Vlastimil Válek vlastně nás taky varoval mezi řádky. On řekl, když se tak trošku vlastně rozklinkala sekera nad jeho hlavou pro neschopnost, tak vlastně řekl, proč by mě někdo odvolával, proč já bych končil. Ministři neschopní se odvolávali jenom za Babiše a on dostal, myslím, že by to bylo laciný. Tak já jsem teď řekl, 3/4 miliardy korun ztrát denně úplně laciný není.
0: To je takzvaně k nezaplacení
1: to je
0: zase.
1: To je k nezaplacení, máš pravdu, že těch věcí k nezaplacení s Fialovou vládou je víc a víc. Každopádně, když už jsem u Petra Fialy premiéra, tak se ptám, a co premiér na to? Premiér ten plave a čte na Elbě, pokud vím. A mně se líbí, že Ivan Bartoš vlastně už před měsícem k tomu průšvihu došlo. On řekl, že do měsíce, vlastně, že si dává měsíc na odstranění nedostatků a chyb. To se nestalo, vlastně nebyl schopný to napravit. A teď čteme tak mezi řádky znovu, že má on měsíc na to, aby to napravil, pak, že se to snad začne řešit ve vládě, ale nikdo se k tomu úplně jmenovitě nehlásí a říkám, premiér je někde pod vodou schovaný. Tak tohle to ukazuje vlastně na nový pořádky. A já jsem si vzpomněl, znáš takový to krédo policie, co má státní policie i na autech, pomáhat a chránit.
0: Já myslím, nebolejte, nejedem.
1: To možná taky, ale oni mají pomáhat a chránit. A já myslím, že si to vláda Petra Fialy vyložila po svým jako pomáhat si, že je jejich krédem vzájemně a krýt se, protože normálně, za normální situace, řeknu politicko-mediální, by Ivan Bartoš už dávno nebyl vicepremiérem.
0: Petře, ty jsi to dobře pojmenoval. Ono, kdyby nebyl Ivan Bartoš předsedou Pirátů, potažmo kdyby Ivan Bartoš byl odejít, tak ono, kde ty výměny skončí. Jo? Protože my jsme vzpomínali našeho oblíbence Vlastimila Válka. Úplně klasické ukázkou je už několikrát k odejití vhodnej. Spoustu věcí není, neodpovídá realitě, nenaplňuje ty sliby, které udělal, ve zdravotnictví to kvasí, je to před výbuchem, protože ty dohody, u kterých asistoval pan premiér, vlastně nejsou naplňovány v praxi. Je jenom otázka, kdy to začne bublat, respektive kdo bude první, protože teďka zaznamenáváme souboj v podstatě různých profesí, které soutěží o to, která bude ve stávkové pohotovosti, která vyhlásí první rebély. Jednou jsou to policisté, pak hasiči, pak říkají učitelé, přátelé. Nezapomínejte na nás, tady se to taky stále ještě nesplnilo. Kuchařky, ty už pro jistotu, ty už kvrdlačkou zamávaly a říkají, končíme s vámi, začneme kyselit, všichni budete koukat. Do toho vlastně můžeš přidat dneska stavebnictví, který tímhle bude dlouhodobě v rozvalu, úředníky, protože tohle jako dlouhodobě o papír, o tužce fakt zkousávat mnozí nebudou, protože potenciál mají úplně v jiných profesích a poptávka po nich je, protože tam ta zkušenost je, že i technicko-odborná. Zároveň do toho můžeš přidat spoustu ještě veřejného sektoru, který doteďka vlastně nemá dotáhnutá ty přísliby Mariana Jurečky. No jo, ale potom vlastně, když se na to podíváš na ten model, tak upřímně, když už nám slajzli Helenu Langšádlovou, tak já mám pocit, že tam by zůstal Martin Kupka. A vidíš, bojím se to říct, aby proto nešel první, protože znáš to. My jsme tady říkali spolčení hlupců a logika spojenectví neschopných má často tendenci vysekávat ty, kteří těch čmouch mají méně. Takže já se omlouvám, že jsem zmínil teďka Martina Kupku, doporučuji Martinu Kupkovi nechodit na záchod sám, pevně se ohlížet, jezdit jedině v kordonu, protože teďka spoustu ministerstev, které mají opravdu reálný problém, i před svou jako vlastně cílovou skupinou, tak si myslím, že začnou brousit dlouhé, tupé, skorodované nože.
1: No ale ty jsi mi vlastně vnuknul myšlenku, ty jsi zmínil Helenu Langšádlovou. Podívej se, jak je svět nefér. Helena Langšádlová padla proto, že neměla lajkýsky. Už není ministryní pro vědu. A Ivan Bartoš ten schodí stavební řízení v celé zemi a dál je veselé vicepremiérem. Helena Langšádlová se podle mě musí trápit, když to vidí, jestli říká Ježíš Maria.
0: Tak to je dál aktivně neviditelná, protože já teda za sebe říkám na rovinu, já ji vidím stejně intenzivně, jako když byla tou ministryní. Jo? V podstatě ta je úžasně nenápadná, neexistující, ke všemu připravena.
1: No ale takže Ivan Bartoš přežívá. A
0: obávám se, že bude.
1: A bude samozřejmě přežívat dál. Ono samozřejmě, on ví, že hraje nejen o tuhle funkci. Ono, kdyby skončil, kdyby byl potupně donucen k rezignaci nebo odvolán i premiérem, tak pochopitelně u

0: A to už to vře nějakou dobu, protože Ivan Bartoš je i tváří těch vstupu Pirátů do vlády, v podstatě jako zbytečný člen, nadbytečný, ale protože Petr Fiala nechtěl mít proti sobě ve sněmovně další opoziční stranu, i když Piráti si k tomu udělali referendum a po zvlášť těch posledních eurovolbách, kdy Piráti utrpěli další debakl, a to už pominu ten debakl v těch sněmovních volbách, v té koalici se hnutím STAN, kde v podstatě Piráty taky hrdě vedl do té koalice Ivan Bartoš, tak ono by to mohlo znamenat, že za chvíli by Ivan Bartoš nebyl ani šéfem Pirátů, protože, jak víme, v politice jedna událost zpravidla podobná může spustit řetězec dalších událostí. Ale já jsem si teď vzpomněl ještě na jednu věc, a to je nádherná ironie. Zhruba před třema rokama Ivan Bartoš, když byl ještě v takovém tom laufu toho, že Pirstan vyhraje sněmovní volby a už dokonce jel i do Bruselu, vyrazil do epicentra Evropské unie, se představit jako, jak by řekl Jiří Paroubek, presumptivní premiér, tak on potom rozdával rozhovory premiérský, jak bývá zvykem, a řekl, že jako jde o hodně, že se hraje o budoucnost Česka a že teda se hlásí o premiérskou funkci, že by byl dobrým a odpovědným premiérem. Tak teď jsem si na to vzpomněl, když vidíme to, co udělal s digitalizací stavebního řízení, tak ještě, že se ten průzkum v těch otázkách Václava Moravce, který dal Pirstanu nějakých 33%, tak zle seknul, protože kdyby teď byl Ivan Bartoš premiérem, tak...
1: Jo, to byl tehdy ten zajímavý jednoměsíční skok, ale Ivan Bartoš, Petře, nelhal. Jde o hodně. Protože když si teďka sečteš ty náklady,
0: určitě,
1: tak jako pro nás to bude všechny hodně drahý, protože v té ekonomice se to propíše. Propíše se to i v dohnání celé řady projektů, které prostě na úrovni těch obcí jsou. Možná se to propíše i pro některé v úřavkách školáky, kteří prostě se budou učit všude možně, kde to půjde, protože ono se to dotýká i celé řady škol, NEP jsou prostě v režimu, musíme to stěnout za prázdniny. Nemluvím už o startovním bydlení, který obecně je tak vzácný, že aby ho někdo pohledal, a těch pár věcí, které se teďka spustily a spustit měly, tak na Piráti se na nich chtěli ukazovat a říkali, podívejte, konečně po 30 letech, kdy se o tom mluví, to spouštíme, no to se taky nenaplní. Jde o hodně pro Piráty, protože ztratili naprostou kompetenci, a já už úplně chápu, proč Petr Fiala si v klidu někde plave, buď mezi řádky, anebo pěkně v moři středozemním, protože Piráti teďka prostě už neodejdou. Teď už, když by kdykoliv chtěli odejít, bouchnou dveřmi a říct si, tato vláda není naše, tak odejdou prostě s kyblíkem másla na své hlavě, s tím, že oni selhali, že oni vlastně udělali jeden z největších trapasů, nenaplnili to, co se od nich očekávalo, to znamená, neposílili transparenci v této zemi, nepřinesli novou politickou kulturu, výsledky se nedostavily, a když, tak rozvrátili to, jakž takž fungující předchozí, a ani vlastně ten drive, ta nová krev a ta nová tvář se taky moc nepromítla. Jinými slovy, teďka býti v regionu, kandidovat za Piráty, tak jsem hodně nervózní, a proč to vidím v černém a bílém, což jsou barvy Pirátů, protože ono se ukazuje, že většinou hnutí, které pohoří v krajských volbách, tak vyvolá vnitřní velký a dlouhodobý kvas z jednoho prostého důvodu. Vytvoří obrovskou frontu nezaměstnatelných, často straníků.
0: Počkej, ale Ivan Bartoš teď nedávno říkal, že v okolí tam nejde, ani náhodou.
1: No,
0: že
1: všichni nemluvil o těch právě o těch regionálních.
0: Ti Piráti, co sají naše peníze, by se v soukromém sektoru uživili líp.
1: Samozřejmě budou mít hodně těžký, protože teď ty firmy, když se podívají a řeknou, co je za vámi a jaké máte reference, a někdo řekne, my máme tady šéfa, který teďka rozbil všechny elektronické systémy světa, když to přepálím. Tak to se bude blbě nabírat, ale ber, že to jsou lidi, kteří už byli vysoce postavení, už mají početný know-how, mají za sebou hodně zkušeností, mají ambice. Někteří si mysleli možná i na sněmovní volby. A teďka tam bude jedna velká frustrace typu náš šéf nám prostě pohřbil další volby, ale nepohřbil jako Piráty celek, ale pohřbil konkrétně mě a Tondu a Frantu a Lůďu a Evču tamhle z Olomouckého kraje, a to bude problém. Takže myslím si, že tam začne velká pirátská bitka.
0: Já když jsem četl to vyjádření Ivana Bartoše o tom, že Piráti nejsou vyžírkové, že teda by se v soukromém sektoru uživili mnohem líp, tak mě napadla, podlehl jsem kasířské otázce, proč teda nejdou do soukromého sektoru. proč takový Miky Ferjenčí zkouší kandidovat ve všech volbách, proč Piráti, bývalí poslanci, které vyvedli voliči ze sněmovny, proč se tlačili na všechny ty asistentské funkce a tak dál, ale to je, říkám, to je dezoláctví moje, to nebudu říct.
1: Ale se ukazuje, jak je blbé, když software děláš jenom se svými straníky, protože to se přesně Ivanu Bartošovi stalo, že to dělá vlastně jenom se svými souvěrci navzdory ministerstvu, protože to v podstatě vykudlili, vytvořili paralelní svět těch mocných, těch pirátů se stranickou legitimací a těch ostatních přeživších a s tím softwarem to dopadlo takhle, ale pro mě jenom jedna perlička, to musím přečíst, to mě prostě dojalo, protože to zatím považuji za naprostý majstrštyk jako politické hantýrky a to z úst shodou okolností náměstka, ministra pro místní rozvoj za Piráty, shodou okolností bývalého poslance za Piráty Lukáše Černohorský, který řekl ve vztahu teďka k té digitalizaci stavebního řízení. Z technického pohledu některé věci nefungovaly zcela korektně, ale z politického hlediska bylo dodáno maximum toho, co bylo v tu chvíli možné.
0: Takže já jsem mdlejšího ducha, mohli bychom to přeložit?
1: No já mám pocit, že to je taková ta věta, kde ten had požírá ten svůj ocas. Jo? Mně se líbí, že když něco nefunguje, tak je to nekorektní. Netušil jsem, že ty systémy mají být korektní či nekorektní. Zároveň mě zaujalo, že z politického hlediska, je to takový hezky soudružský, z politického hlediska je to na úrovni, že šlo maximum možného a co bychom chtěli. Jinými slovy, jak často politici říkají, milí voliči, když si vybereš nějaké politiky, tak očekávej od nich prostě to, co jsi vybral, neočekávej zázraky a tady se to přesně potvrzuje. Pan exposlanec Pirátů Černohorský říká, koho jste si přátelé zvolili, tak toho no na těch ministerstvech máte.
0: Říct, jak jsi to přečet, tak mě soudruh Černohorský vrátil do mýho dospívání a sice soudružský hantýrky, protože ty mluvili úplně stejně. No, on ještě, Ivan Bartoš, měl jedno pěkné vyjádření a To jsi si říkal, že ani po něm se neozval premiér Fiala, protože on řekl, ale pan premiér na mě ani nekřičel za tenhle mega průšvih. A Petr Fiala asi i v tu chvíli měl hlavu pod vodou, protože každý asi hrdej, a nejen hrdej, ale premiér s nějakým pudem sebezáchovy by se v takovou chvíli ozval.
1: A hlavně ale Petr Fiala nic. Jo, národohospodář, protože ono se to trošku přechází, ale on to má fakt velký ekonomický dopad. A je to nějaká ekonomická zpráva do jednotlivých mikroregionů, do obcí, do už teďka docela podlemeného stavebního boomu a stavebního průmyslu, protože prostě neroste. A to dokonce potvrzují i ty stávající modernizované, aktualizované statistiky.
0: To se aktualizují ještě jednou, neboj.
1: Čekám, že ještě přijde nějaká varianta, že to bylo všechno celý jinak. Jo? A hlavně přemýšlím, jako kdo řekne, že ten celý software naboural Andrej Babiš. Prostě čekám na ten moment. Ale to ví, že to je velký reputační problém. Je vidět, že to vycítili takový ti harcovníci typu Marek Benda, který se okamžitě distancoval a začal dávat lhůty Ivanu Bartošovi. Jsem zvědav, jestli to Ivan Benda. Marek, vidíš, já už toho Ivana vidím taky všude. Marek
0: ty stavíš,
1: Benda.
0: Já se vsadím, že ty stavíš. Že toho Ivana vidíš opravdu všude.
1: Přesně, jak kdybych opravdu měl takový záškodnický stavitelský úmysly, tak i Marek Benda teda vycítil, že je něco špatně a že by to taky mohlo skončit tím velkým mlčením i na ně. Spadnou ta odpovědnost a začal dávat lhuty, ale nevím, jsem zvědav, ale vidíme, že pan premiér je pes, že někdy i zakřičí.
0: No, pokud jde o Marka Bendu, tak zrovna u něj bych byl být Ivanem Bartošem docela klidný, protože Marek Benda dával podobná ultimáta ohledně Pavla Novotného, jak už je jeho vyloučení jenom otázkou štemplu. Už je ovšem rozhodnuto, pak mělo dojít na štempl a místo toho Pavel Novotný zůstal členem ODS, protože se prýkaje a byl to...
1: K Josefu Síkelovi měl taky výhrady.
0: Jasně, a byl to jeden tweet. No, vidíš, Josefa Síkele, když jsme tady, ono totiž pro vládu Petra Fialy je tohleto, že se zásadně neodvolávají ministři a vzhledem, když jsou to šéfové stran koaličních, já nevím, co opravdu ti by museli udělat, jaký průšvih, aby padli, protože Josef Síkela, tak ten není šéfem stanu, ale je ministrem průmyslu a obchodu, tak my jsme vlastně v minulý férovce řešili tu jeho kandidaturu na eurokomisaře a vrátili jsme se jenom o dva roky zpátky do horkého léta roku 2022, kdy byl Josef Síkela na odvolání a to už dokonce i naše média provládní viděla tu neschopnost a volala po jeho hlavě. Dokonce po jeho hlavě volali i někteří vládní politici. Nevím, jestli tam byl tehdy Marek Benda, ale vzpomínám si i na Lidovce a další. Takže i Josef Síkela vlastně ukázal před 2 lety na odvolání pro neschopnost, po 2 letech odměněn funkcí komisaře, eurokomisaře.
1: Hele, prostě Petr Fiala je netradiční personalista. On razí heslo, s těma lidma musíte pracovat, musíte jim dát čas, že zapálil 15x stoch, nevadí, jednou mu ty cigarety a ty zápalky dojdou a on sám na to přijde. Sice bude okolo úhor, ale i prostě dává, je to opravdu takový člověk, jako že dává šanci stále a dokola. Ne, hele, je zoufalý, když seš ve fázi, že se celá ta vláda jednak děkuje za každé dobré ráno, to se samozřejmě propíše prostě do kvality vlády a do jejich ambicí a vystupování a i nějaké sebedůvěry, jak dovnitř, tak před lidma, ač hraběcí rady je neopustili, ale vidíš, jak je velký problém, když se prostě začnou bát, typu vyměníme Karla a kde to skončí a nakonec taky může zasnout pan premiér. A tady to nádherně vidí, že prostě teď se přemýšlí, kdo je ten Karel, kdo půjde první a všichni odcházeli buď ze zdravotních důvodů, nebo že sami přišli s iniciativou vynucenou, typu například ex-ministr Gazdík, že jo, ex-ministr školství, a nebo tak jako polovinu cenou typu náš často citovaný příklad Heleny Langšádlové, ale jinak tam všichni se drží zuby nechty. No, a bude to velký problém. Tohle bude fakt jako velký průšvih, protože tohle to oslovuje lidi, kteří složitě dali peníze dohromady a chtěli stavět. A často je do toho zapojená celá rodina. A nebo zároveň lidi, kteří prostě ty peníze mají a berou to jako investici. A to jsou lidé, kteří jako o téhle zkušenosti jednak budou mluvit dál. A všechny tyhle ty skupiny spojuje, že chodí k volbám, ke všem volbám. A to se prostě u těch voleb propíše, protože si myslím, že prostě část lidí zůstane doma a začne trestat a bude to vnímat jako opravdu selhání na celý čáře. Plus u těch Pirátů je to průser i v tom ohledu, že, promiňte, použil jsem politologický termín 2. stupně, protože to už není průšvih, to už je horší, z toho důvodu, že jim zestárli voliči. Tím se dostali, prospořili se právě k těm investicím typu opravíme si něco, zateplíme si něco, doupravíme naše bydlení a teď jim ten stát dává ťavku typu nepřispěli jsme vám, bydlení je drahý, byrokraticky neskutečně náročný, házíme to na vaše bedra, ještě si to samozřejmě necháme všechno a rádi to zdaníme. A teď, když už ti lidi jsou jako před přípravou nebo v přípravě, tak je dorazí úplně na kolena a řekne počkejte si. A no, kdo ví, kdo kdy.
0: Já hele, fakt se musím přiznat, že mi Heleny Langšádlové začíná být po první životě líto. Ona by nakonec i ty lajkísky by měla, kdyby ji tam nechali. Ale my jsme zmínili Josefa Síkelu a když už jsme u hnutí STAN, ještě jenom dodám, že ta vláda Petra Fialy se bez Pirátů pořád obejde ve sněmovně. Ona, i kdyby prostě Petr Fiala si řekl, tak tohle už je fakt moc, Ivana Bartoše vyrazil, Piráti se urazili a odešli z vlády, tak prostě vláda pořád má sněmovní většinu.
1: A ještě ale... má nahoře bývalého Ivana Vondrák. Takhle, on to je stále Ivan Vondrák, ale je to bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, bývalý poslanec hnutí ANO, takže ona by vlastně měla pohodlnou 105. Myslím si, že se bude hrát přesně o to, kdy to začne být reputačně komu už jako žinantní a trapný.
0: No, my jsme tady zmínili Josefa Síkelu ze STANu, ale STAN šéfem je Vít Rakušan. No a vlastně Vít Rakušan si vysloužil taky už téměř sekeru a to byla vlastně série těch průšvihů hnutí STAN povolebních a kulminovalo to tím, když Vít Rakušan jmenoval šéfem civilní rozvědky Petra Mlejnka a ještě vlastně, když se prozradilo, že Petr Mlejnek se 10 let stýkal s teď už obviněným, když to řeknu, prakmotrem STANu Redlem, který je v té kauze dozimetr korupční, tak
1: Vít Rakušan... Je dobře, že někdo má praotce a někdo má prakmotra.
0: A někdo má prakmotra, tak Vít Rakušan vlastně on si byl sám sebou tak sebejistý, že řekl, já jsem o tom věděl, prosím vás, a co vám na tom přijde divný. Petr Mlejnek tehdy ještě tak hezky prozřetelně řekl, já jsem mu představoval naše nové produkty na těch našich schůzkách, no ale vlastně ani Vít Rakušan tehdy nepadnul a i on to měl už u médií, která jsou ke STANu tradičně vstřícná, tak to měl nahnutý. Petr Fiala ani tehdy nevypadal, že by mu to nějak vadilo, tak Vít Rakušan tehdy přežil, nepřežil Petr Mlejnek, ten nakonec jakoby rezignoval, aniž by musel být vyhozený. Ale i tehdy Vít Rakušan prostě to přežil, stejně jako Vlastimil Válek, Josef Síkela. A Vít Rakušan se z toho poučil tak, že potom vyrazil na protipremiérské turné klidně.
1: Ano, a pak když vememe, co se jako udělal a jak vysvětloval, argumentoval a hájil migrační pakt, tak jako upřímně řečeno tam já jsem, a to jsem z těch smířlivých, ale říkal jsem si, to je na hlasování o důvěře, nedůvěře vládě. A z mého pohledu býti premiérem, no samozřejmě takhle se to hezky ze suchozemského pohledu kontinentálního státu vypráví a chápu, že plavec Petr Fiala teď musí být naprosto znepokojen, ale bylo to podle mě na odejití ministra Víta Rakušana. Prostě buď je pravda, že to částečně vyjednával bez mandátu vlády, anebo nám vláda jako celek lže a oznamuje nám to skrze ministra dopravy, což samo o sobě je pozoruhodný, že vlastně ten mandát teda byl jiný a že se fakticky vyjednávalo mnohem volněji a že se ustoupilo i tam, kde se třeba ustupovat nemuselo. Jinými slovy, že nás to prostě zatížilo. Ale ono samozřejmě, ono, já chápu tou optikou, kdy teďka najednou řešíš Green Deal do každé rodiny, když to řeknu blbě, a ne budeme platit více za vytápění na naftě de facto na všem, protože se to samozřejmě promítne do dalšího skoku zase cenového za naše životní náklady. A vláda hrdině se tváří, že to buď vymlčí, anebo odsune po volbách. No tak ono potom, co můžeš chtít. No. Ale jako měli jsme různé premiéry, byli to kolikrát lidé, kteří opravdu, jak se říká, na drobný chirurgický úkon vzali kladivo, vlítli do místnosti, ale musí se nechat, že prostě ty vlády aspoň byly čitelnější, byly razantnější. Člověk na ně měl jako jednoznačný názor, ale prostě výsledky za nima byly. A byly nespochybnitelnými lídry. Teďka je to, mně přijde opravdu taková sestava jako hříšníků, kteří v podstatě jsou někde v čekárně, než přijdou k panu řediteli a bohužel ten ředitel už není na území České republiky, což je další průšvih a v podstatě se, kdyby to byli kajícníci, ale oni se v podstatě jenom utvrzují a říkají, hele, už nám to zase prošlo, tak ještě zkusíme, co vydrží pan premiér a potažmo, co vydrží český volič. A bohužel tady se krásně ukazuje to nebezpečí, které si často uvědomujeme u ciziny, když tam prostě dochází k problémům třeba co se týče bezpečnosti veřejného prostoru, abych to řekl teďka kulantně a zeširoka. Jak je blbé, když se díváš jiným směrem a když to promlčuješ a ty násilné činy se prostě stupňujou a neznají hranic. My to známe určitých lokalit v naší republice taky a tohle se děje podobně i u našich ministrů, že vidí, že prostě jakýkoliv lapsus už, jako, už se nikdo ani nečervená. Už to není ani na tom, že by ta strana začala sama z toho pokoušet se jako vymezit nějakou odpovědnost a případně jít do nějakého super řízení, že prostě do toho zasáhne premiér, vytvoří nějaký nadministerský tým složený z náměstků, IT expertů a začne se to prostě řešit razantně a rychle a ukáže se, že teda se ten problém podceňuje. Ne, tady se to vymlčuje, v podstatě se odvádí pozornost, anebo z nás dělají blbce, když jako máme s tím problém, tak jsme v podstatě dezoláti. A teď jsme doslova dezoláti, no teď, protože nestavíme, neopravíme, destruujeme.
0: Teď rozhodně, no já jenom vlastně teď mi napadlo k 21. srpnu chystá nějakou velkou ofenzívu plukovník Foltín, tak jestli strategickou samozřejmě, tak jestli náhodou...
1: Já myslím, jaký betonový zátaras, ale oni nebudou. Ale oni nebudou.
0: To je u něj klidně možný, ale jestli on tomu průšvihu Bartošovu se stavebním řízením nehodlá dát nějaký narrativ 21. srpna. Víš, správnej, a řekne, že vlastně kdo to vidí jako problém, tak podléhá prokremelským narrativům a ruský propagandě a tak dál, ale... Tohleto, ty jsi zmínil Víta Rakušana s migračním paktem, s tím podvodem a lhaním, a že kdyby se ukázalo, že měl padnout, a velmi nedůstojným samozřejmě, ale že by měl skončit, pokud by se ukázalo, že to vyjednával bez nějakého mandátu vlády, ale pokud by se tohle ukázalo, tak by za mě měla skončit i vláda, pokud by vůbec bylo možné, že ministr vnitra téměř rok vyjednává takhle zásadní věc, která se týká nás všech a ještě nás případně bude stát nemalý peníze. Přesně. Takže by vláda nevěděla o tom, co vyjednává, tak to by bylo opravdu na pád celý vlády, nejen ministra vnitra.
1: No a tady prostě vidíš, nakonec dostaví. Celé se to, přátelé, jmenuje, že my jsme dostavili, ale vláda betonuje pozice se vším všudy, takže proto nejsou razítka. Ono to možná není jenom kvůli ty digitalizaci, ale ty suroviny jsou na straně pětikoalice, potažmo vlády, protože ty se opravdu zabetonovávají do svých pozic, ale fakt tohle obrovsky podcenili a obrovsky to premiér teďka tím jako klidným, ledabilým přehlížením obchází a podceňuje, protože tohle se dotýká ještě těch, kteří svým způsobem jakoby respektovali systém, věřili v nějaké odhodlání té pětikoalici, říkali, tak ještě jim chvilku dám, ono třeba ty výsledky přijdou, třeba tam nějaký tajný plán je, protože to jsou přesně ti lidi, kteří jako nějakou formou osobní výdrže anebo investiční prostě chtěli stavět, chtěli opravovat, chtěli pohybujou se v tom prostředí. A teď to dostali, jak se říká, mezi žebra taky.
0: No, já vlastně musím říct, já jsem byl varovaný nejen tím vyjádřením Ivana Bartoše, ale protože mám známý mezi politiky na pražském magistrátu, kteří zažili vlastně pirátskou revoluci po tom, co Piráti získali funkci primátora a primátorem pirátským se stal Zdeněk Hřib, tak oni opravdu, jak měli to volební krédo pustená na ně, tak jako si to vyložili, puste nás na to, a opravdu se na to na magistrátu vrhli s revolučním zapálením a začali digitalizovat taky. A s tím, že se jako všechno přesune prostě na Facebook a tak dál, a že teda vlastně vymažou ze světa potřebu papíru, jakýhokoliv a razítek a tak. No a ono se ukázalo, že vlastně ten systém, který ta digitalizace byla, tu ovládali jenom Piráti. A ti ostatní politici a úředníci na to nebyli připraveni a jenom zjistili, že opravdu potřebují něco vytisknout, ale ona ta tiskárna nešla najednou. A opravdu jeden politik šéf výboru na pražském magistrátu mi říkal, hle, prostě oni opravdu tímhletím paralyzovali částečně chod magistrátu, protože najednou tohle to nebylo k mání. A tady samozřejmě pořád to papírování je a je potřeba. No, ale ono to přestalo fungovat a oni říkali, na Facebooku to máte a tady máme takový jako vnitrokoaliční systém, jako digitální a tak, ale ono to nikdo fakt nebyl ready. Tak teď to vidíme ve velkým, teď to rozšířili na celou zemi, pustili na to svého šéfa. Teď se v Česku přestane stavět.
1: Takže říká, že pokud má teďka dobrý investiční typ, do čeho, že jo, teď burzy se otřásají, tak do čeho investovat, čili říká, že vzít všechny tušky, všechny bločky a začít chodit kolem úřadu nenápadně a říkat, mám tady prostě úplně jedinečnou jako bokovku, jedinečnou investiční příležitost, 5 bloků s kroužkovanou vazbou, podtržený s jednou tuškou a gumou. A on tomu říkat Microsoft.
0: Úplně vidím CZ. Ten business model. Ještě dneska odpoledne možná si půjdu sednout před pražský magistrát, přinesu si tam malý stoleček, židličku a budu tam mít stoleček se šuplíkem, tam si schovám tušky, papíry a razítka a budu to prodávat jako podpultovky všem.
1: Hele, ale to bývávalo, vracíme se zase zpátky ke kořenům, protože bývávalo, že kdykoliv, kdo na obci uměl psát, a ideálně hezky psát a číst, tak vlastně všem ostatním zařizoval korespondenci. Čili jinými slovy, začíná nové období podvojného účetnictví a softwaru a komunikace se světem. Obecní písař. No, člověče, vidíš.
0: Ale víš, co ještě?
1: To ještě nabídneme jako IT strategii tomuto státu.
0: Jasně, ale já jsem si vzpomněl na dalšího neboštíka, který teď taky musí hrozně brečet, jak je svět nefér. Ona to není jenom Helena Langšádlová. Vzpomeň si na ministra zemědělství Nekulu, lidovce.
1: Jo, jo.
0: Ten skončil ten kvůli svýmu varovnému prstu a samozřejmě asi už nezapomeneme nikdy na jeho vyjádření, něco tady nehraje, ale ve srovnání
1: ale měl s pravdu. Nehrálo.
0: Měl pravdu.
1: A stále nehraje.
0: Asi nelhal, což v téhle vládě musíme považovat za něco výjimečného, bohužel už, ale ve srovnání s tím, co napáchal Ivan Bartoš, vlastně Nekula byl standardní minister.
1: Ne, právě tohle to je nejhorší, že víš, jednak je šílené, kam to došlo. mohlo se opravdu jít formátem prostě pro zkoušení toho softwaru. Ten software mohl jet paralelně vedle toho stávajícího. Mohlo se to oskoušet na obci určité velikosti, případně hrdinsky by se vybral nějaký odbojný kraj, kde ty lidé jsou spokojení, zpívají si, je jim tam dobře a tam by se to třeba oskoušelo.
0: A ještě takový nějaký napadá tě? Jenom
1: v Česku, no, myslíš, no, nebo, už by si tam nic nepostavili ani babovičku, to ti garantuju. Ale teoreticky všechny by to překvapilo, řekli by si, hele, tak to je ministr moderního střihu, s novou věcí začíná tak, aby se fakt protestovala, aby se oskoušely všechny neduhy, přetáhla se tam v praxe, nedělá to nátlakem, nejde na to zbrkle, po checkpointech poprvé, kdy se nějaká digitalizace povedla. Protože jinak sám víš, že bychom si tady mohli vyprávět a jde to za vládou Andreje Babiše, za předchozíma vládama. Tamhle to byly SPZky, tamhle to bylo dálniční mýto, tamhle to byly e-recepty a mohl bych pokračovat. Jo, různý registry, teď pro Bůh, pejskaři, pokud poslouchají, tak vědí své, jenom registr na očkování psů. Do dneška nemáme centrální, je to úplně absurdní. Jo. A tam to možná začíná celý. Ale nejšílenější mě přijde, když se podíváš, že fakt naše země je vývozcem IT řešení, vývojářů, nejen v oblasti her, ale všech možných technologií, antivirových systémů, podnikatele například v oblasti bank a podobně jsou dneska už plně elektronizovaný a v podstatě to tam
0: ale doznačný... Ale tam nedigitalizoval Ivan Bartoš.
1: Ne, Ivan Bartoš tam asi není a nemá nic s ním společného, nabírají tolik pirátů asi, jak by bylo záhodno. Já bych to mimochodem vyměnil za windfall tax, bych řekl, přátelé, neplatíte daně, nepřispěli jste na národní obnovu a ekonomiku, kudský růst, pošleme vám tam teďka zneuznané piráty, on vám dojde úsměv a mezi tím bych teda doporučil si hodně vyprat z bankomatu, ať jako se po nějakém zkušebním období vydrží, ale prostě o to je to jako větší reputační facka, že se prostě ukazuje, jako už mnohokrát předtím, teď jenom bohužel za velký peníze a zasahuje to opravdu de facto každýho a každou obec nevýjímaje. Ať tam mají piráty, nebo tam piráta v životě neviděli, že fakt se nevyplácí, když prostě něco dělají stranické buňky a když se prostě dělají projekty, nejen pro projekty, ale speciálně IT projekty na základě stranické legitimace. Fakt, jako tyhle ty, je smutný, když ty piráti nakonec sami prokazujou jako největší zatvrzelost stranickou typu, dělají to jenom naši a dělají to jenom pro naše a dělají to jenom v režii nás, jo. To jsme asi mnozí nečekali, když nám tady byl slibován nový svěží vítr a jak to tady rozkopou ty kartely a ty kamenné dohody moci.
0: No, ty jsi vlastně říkal, že podle tebe piráti tímhletím sami sebe přisáli na vládu, protože už z ní nebudou chtít odejít, jestli náhodou o tom doteď uvažovali, takže už tam dovole zůstanou, myslíš? Ale ještě druhá otázka vlastně...
1: A nebo odejdou s takovou ostudou, že kdyby desetkrát řekli, že v ty vládě nebyli, tak každý jim řekne, hele, tady podle počtu písku před svým barákem, do kterého jsem nedloup ani lopatu, vy moc dobře, kluci, že jste tam byli.
0: Otázka vlastně, jak tohleto v hodnotě i pirátský voliči, protože víš, co je paradox, že tady v Praze vlastně po té první čtyřletce Pirátů na magistrátu, kdy dokonce měli primátora, tak oni dokázali ještě lehce posílit v těch následujících volbách. A já prostě sleduju Piráty, pro mě to trošku jiný lidský druh, že co by normálně bych řekl, tak teď vlastně oslaběj, tak oni posílili. Je pravda teda, že teď vidíme, v eurovolbách jsme viděli pirátský vejprask, jasně, ale jinak v té národní politice, v těch průzkumech, oni zatím ještě nepadli nějak výrazně.
1: Víš, ona to je hodně podobně jako TOP 09, která svým způsobem může být teďka radostná, protože vím, že tady speciálně v tomhle pořadu jsem už mnohokrát vzpomínal, že to je zajímavé, že tam jsou vždycky to propojené nádoby, že když se daří jedněm, tak druhý ztrácí, vysychá jejich podpora voličská a naopak. Takže teďka Markéta Pekarová Adamová ve své honitbě Miroslava Kalouska a kvalitních outfitů, jak jsem pochopil, tak teďka podlehla podobné mány jako naše první dáma, že já už úplně s nadšením, já už ani nečtu, kde co tyhle ty dámy udělali nebo kde byly, ale vždycky vím a jenom se utvrdím jako 100% prognostik s 100% úspěšností, že jim to opět slušelo. Takže
0: a Markéta Pekarová takhle šlápla do
1: taky možný? taky
0: už a co má svetry už oblíká
1: to, to si ještě prý nechá, sezóna teprve přijde a bude to stát za to, že prý dva svetry nebudou stát, jako to bude málo. A protože jestli teda ta Green Deal varianta do českých domácností naskočí tak, jak jsou odhady takové ty střední průměrné, tak si myslím, že jako teďka fakt nějaký vaťáky budou ideální formou a že si tady uděláme třeba i nějaké dřevařské mini okénko, jak třeba správně štípat a dávat polínka v pravidelném časovém rytmu do kamen, aby jsme jich dali zároveň co nejméně a co nejvíce se ohřáli a mělo to nějakou estetickou hodnotu, ale zatím jsme v etapě, protože sluníčko pomáhá, tak Markétě Pekarové Adamové to sluší, Ivan Bartoši nahání voliče, Markéta Pekarová Adamová nahání Miroslava Kalouska, což asi nečekal. Asi mu to docela komplikuje i jeho plány ambiciozní. No a myslím si, že jako fakt jinak pro ty Piráty to bude hodně velký problém, protože v Praze se často volilo statusově. Že spousta lidí si řekla, no tak jako zhubla má peněženka, ale já jim to dám, protože to patří jako k bontónu a zároveň jdu proti Babišovi a jdu proti těm mimopražským, tak jim to krásně nandám. Ale ono najednou, když si tam přečteš prostě fakt, že bydlíš no, nebudu dávat Mariánský lázně, že jo, tam měli prvního pirátského starostu.
0: A jak to skončilo?
1: No, přesně. A tak vemu třeba Horní Cerekev, nádherná to obec. A teď jako když kvůli tomuhle nějakému vzdálenému Koumákovi, který ti staví tu vesmírnou loď, jak sliboval, ty fakt řadu věcí nestíneš. A blokuje ti to život i na ty radnici. A takhle máš případy teďka už v tisícovkách situací, nehledě na velikost. Tak si myslím, že to už nebude statusová volba. To už bude naopak takový jako truc, typu, tak oni mě seberou, zdražejí mě život a z toho mála, co si teda nějakým způsobem dám dohromady, za cenu trpělivého obíhání všech těch materiálů, který samozřejmě musí si připravit, všechno ti to stojí čas, energii, peníze. A ty dojdeš do toho baráku a říkáš si, teď už všechno mám a teď už to snad poběží, tak ti řeknou, a možná taky ne. A možná nevíme ani kdy. A hlavně, co je nejšílenější, že ty se vůči někomu neodvoláš. Víš sám jako živnostník, víš sám jako zaměstnanec, jako běžný daňový poplatník, v dobrém slova smyslu, u mě běžné je to hezké a to správné a těch lidí si vážím, tak všude na tebou visí lhůty, něco neuděláš, okamžitě náprava, okamžitě pokuta, okamžitě drsné zacházení. Něco nesplní stát a je to, vy máte problém. A ještě takový to model, u nás politologů to úplně nedělají, protože to má mnou rukou, ale běžného člověka se zeptají, a mimochodem, koho jste volil poslední volba?
0: No vidíš, ty jsi mi, hele, tak příští daně, až budu platit příští březen,
1: tak si Ivanem Bartošem.
0: Až bude termín, tak já to normálně nezaplatím a pošlu jim dopis, Ivan Bartoš taky přežil a způsobil miliardový škody.
1: Nazveš
0: tak,
1: to stavím vesmírnou loď.
0: Asi tak, jo.
1: Vidíš, no, zajímavá inspirace.
0: No, normálně bychom řekli, dáváme Ivanu Bartošovi den, ale protože je členem vlády Petra Fialy...
1: Tak já dávám rok až dva, člověče.
0: Tak dáme rok až dva, protože je členem vlády Petra Fialy, kde se za neschopnost a za průšvy zásadně neomlouvá, protože největší hodnota vlastně, vidíš, vracíme se k hodnotám,
1: že
0: jsou a že existují a že drží pohromadě.
1: Ne, já ti říkám, pak počítám, že nám pošlou normálně statistiku, kolikrát otevřeli okna, vyvětrali, jak to bylo vlastně pro ten stát nesmírně důstojný a já začínám mít pocit, že příští rok proběhnou volby, nějak dopadnou a tato vláda bude zasedat dál. Že ona si nenechá vůbec vysvětlit, že byly něco jako volby a nějak dopadly, protože oni řeknou, prostě teďka se nám to konečně rozjelo, my si rozumíme, začíná to fungovat, máme spousty rozdělený práce a
0: to
1: přece nebudeme odcházet kvůli tomu, že pár věcí padá a padat bude.
0: Spousta rozdělený práce, to říká Ivan Bartoš, takže byla by to samozřejmě škoda a jenom k tomu dodám, už víme teď, že Petr Fiala jakýkoliv volební výsledek oslaví jako vítězství, takže bez to jde ruku v ruce.
1: Bez zesporu, teďka plave za nás a myslím si, že celá vláda si to vyhodnocuje, že je teda moc ráda, že nemusí vedle Ivana Bartoše teďka stát na fotkách, čili na tiskovkách vládních a je to brzo přijde, dávám
0: aby
1: tomu týden.
0: Ivan Bartoš nezmizel z oficiálních vládních fotek. Jako...
1: Je to možný, jako Klementis. A čepice nenosí, takže ono by se to potom velice těžko dohledávalo. A druhá věc je, že si myslím, že se budeme teďka dovídat, že jako ten systém není úplně korektní ale to neznamená, že tady má být panika. Já dokonce počítám, že bude něco takové, že pan premiér vystoupí a řekne, že vůbec nechápe tu paniku, která tady vznikla, že to je opět zase manipulace, že jsou to hybridní hrozby, ale já na rovinu říkám, jako daňový poplatník, někdo, když mě shodí stavební řízení, sakum prásk, tak to je hybridní hrozba.
0: Já bych ale zakončil optimisticky po pirátsku a všem posluchačům, kteří náhodou plánují stavět a trošku je zasáhla bomba Ivana Bartoše, tak bych jim řekl slovy piráta černohorského náměstka Ivana Bartoše na ministerstvu. Podělali jsme to, ale v rámci možností jsme z toho vytáhli maximum, ne?
1: Na tom makají, takže přátelé, pokud nejste na Maltě, tak jděte na Borůvky.
0: Zdravím posluchače.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pojďme na první téma. První zprávy CZ. Dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtivý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
4: Mně se moc líbil ten titulek. Dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně. Méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

Orientoval jsem se opravdu rychle, nikdy nezapomenu na svůj první pracovní den. Ani jsem ještě nedosedl na židli, kterou mi tam přidělili, když jsem dostal ke korektuře volební leták. Byl na něm obličej předsedy strany a volební heslo jen pár slov. Přelétl jsem ho očima a podepsal, jak po mně chtěla jakási mladá žena ve vysokém stupni těhotenství, která tam také pracovala. Leták hned další lidé odvezli do tiskárny a za 3 dny odtud přišly 3 palety vytištěných letáků. Kvalitních, na křídovém papíru, tím pádem drahých. Všichni se na ně vrhli a v zápětí nastalo zděšení. Ve volebním heslu scházelo 1 písmeno. Jeden z představitelů strany začal hystericky řvát na tu těhotnou pracovnici, která podle něj za vše mohla. Ale ona se ohradila, že vše kontroloval a podepsal pan ředitel tiskového oddělení. Tím ředitelem jsem byl já. Předseda strany byl tak velkorysý, že nechal nepovedené letáky odvést do sběru a ani mi je nedal k náhradě. Ale byla to natolik zdrcující lidová sprcha pro začátek, že jsem na ní nikdy nezapomněl. Kdykoliv mám něco udělat, vždycky si na tuto lekci vzpomenu a pečlivě si přečtu vše, pod co se pak podepíši. Byl jsem blízko mnoha záležitostí a měl jsem možnost vidět politiku tak říkajíc z druhé strany. Občas jsem zažíval překvapivé situace. Jedna za všechny. Strana měla pobočku v Brně a když tam přijel předseda strany, uspořádala pro něho tiskovou konferenci. Brněnští představitelé nevěděli, že já zrovna pro pražské ústředí pracuji, nicméně já dobře znal tamní novináře a pracovníky médií, protože během doby, kdy jsem působil v rádiu, jsem s nimi přicházel při různých příležitostech často do styku. Na tiskovou konferenci přišli maximálně 3 lidé, které jsem znal jako novináře, ale dalších 20 vybavených foťáky a diktafony jsem v životě neviděl. Bylo mi to divné, nešlo mi to do hlavy, kde by se vzalo tolik nových pracovníků médií. Nicméně byli aktivní, nahrávali, kladli během tiskovky kvalifikované dotazy, ti s foťáky pilně fotografovali. Tiskovka skončila, nastala volná zábava s občerstvením a jeden z těch pro mne neznámých novinářů si šel ven zakouřit. Jeho jméno neznám, jen si pamatuji, že vypadal tak trochu jako Kristus. Stoupil jsem si k němu, také jsem si zapálil, a jen tak konverzačně jsem se ho zeptal, z kterého je média. Zrudl a pak mi důvěrně sdělil, že nikdo není z žádného média, že jsou najatí od nějaké agentury, aby novináře zahráli. Že on sám je jinak hlídač parkoviště. Když jsme jeli s předsedou strany domů, začal si pochvalovat, jak dobrá to byla tiskovka, že bylo hodně dotazů a byly k věci. Chvíli jsem přemýšlel, jestli mu mám říct pravdu. Ale byl to správný chlápek, nechtěl jsem ho nechat v zajetí omylu. Zeptal jsem se ho, kolik strana za zorganizování tiskovky zaplatila oné pořádající agentuře a když mi to řekl, uvedl jsem ho do reality. U 9 křížů otočil auto, vrátili jsme se do Brna, nechal si zavolat pracovníky pobočky, všechny na místě vyhodil a teprve pak jsme jeli domů. Ano. Tak funguje politika. Toto je vytváření virtuální reality. Toto se dnes v politice děje. Nejen u nás, všude na světě. Zažil jsem dnes velmi renomovaného komentátora, který přišel s nabídkou, že napíše s předsedou rozhovor, ovšem ten může vypadat různě. Když se domluvíme na 10 000, budeme všichni spokojeni, řekl. Toho jsem se nikdy nechtěl účastnit a kdybych to neviděl a neslyšel osobně, nevěřil bych tomu. Takových historek jsem zažil hodně, ale bylo to jen mezi 4 očima, nemám na to důkazy, tak nebudu jmenovat. I jméno onoho dnes všeobecně známého moderátora si nechám pro sebe. Nastoupil jsem tam v lednu 2002 a setrval do léta, tedy asi 5 roku. Od té doby nezávidím lidem, kteří podobnou práci vykonávají. Je to honička, spousta povinností, 1000 úkolů, které se neustále odněkud vynořují a jejich výskyt nikdy nekončí. Poskytovat servis politikům, být jim k ruce, to je bez přehánění zápřah na 24 hodin denně. Neexistuje, že by sis vypnul mobilní telefon a nebyl dostupný. Když tě zavolají, musíš vykonat, oč si žádán, ať je poledne nebo půlnoc. Odpovídal jsem za všechny výstupy do médií, tedy články, inzeráty, odpovědi na otázky novinářů, ankety, tiskové konference, setkání s voliči, účast v diskuzích a na různých společenských akcích. Zkrátka 1000 věcí.
Když skončily volby, skončila i moje smlouva. Dostal jsem sice nabídku od jiné politické strany, zda bych ji nechtěl dělat tiskového mluvčího. Ta strana mi byla ideově mnohem blíž než ta, pro níž jsem dosud pracoval, ale nabídku jsem přesto odmítl. Bylo mi smutno po rádiu, tak jsem se rozhlížel po Praze a zjišťoval, jestli by v některém z rádií nepotřebovali moderátora. Intuitivně jsem cítil, že vracet se v této chvíli do Brna by zavánělo prohrou. S ředitelem jednoho regionálního pražského rádia jsem se v srpnu 2002 domluvil, že bych to u nich zkusil, že přijdu druhý den, 13. srpna, udělat hlasové zkoušky. Rádio vysílalo ze Smíchova, jenomže když jsem se tam vypravil, už jsem se na druhou stranu Vltavy nedostal. Kulminovaly povodně, byly uzavřeny mosty přes řeku, skolabovala doprava, došlo k zaplavení stanic metra. Na Prahu se dovalila pohroma a výčepní Stišnova nehodl povolit v boji o Prahu. Teď jsem si vzpomněl na Helenu Růžičkovou a její věštění, jemuž jsem nikdy nevěřil. Věštění nevěřím obecně a když vidím všelijaké věštkyně a věštce na televizní obrazovce či jinde v médiích, vždycky si pomyslím něco o novodobých šmejdech. Takže ani Heleně jsem nevěřil, že má jakési vizionářské vlastnosti, ač jsem byl mnohokrát svědkem toho, když někomu věštila. Všude to po ní lidé chtěli a ona pokaždé ráda vyhověla. V roce 2000 jsme spolu seděli v hotelu v Beskydech, povídali si s jeho majitelem a ten po chvíli chtěl, aby mu Helena hádala budoucnost. Nechala přinést kafe a poté začala hádat z kávové sedliny. Tehdy mimo jiné říkala, že za 2 roky v Praze bude moře a tam, kde je kampa, se bude jezdit na lodích. V duchu jsem si říkal, už bys měla Helenu té griotky nechat. Jenomže když jsem po 2 letech v televizi viděl záběry z kampy, kde hladinu vody brázdily čluny a kličkovaly mezi horními částmi stožárů po uličního osvětlení, Helenina slova se mi vybavila. Nicméně můj názor to nezměnilo, pořád si myslím, že čakry, karmy a podobné blbosti jsou jenom berlička pro lidi, kteří si nevědí rady sami se sebou. Ale zpátky k tomu dni, kdy byly zavřené mosty přes Vltavu a já stál s autem na náměstí IP Pavlova a nemohl se dostat na druhou stranu řeky. Přemýšlel jsem, co budu dělat. A najednou letmá myšlenka a vzpomínka na dobu pár let zpět, kdy jsem mýval červenou Škodu Favorit. Když jsme jezdívali s kapelou, kdo si mi tam položil kovový kufřík, který v plechu udělal malou dírku. Rozčilovalo mě to a tak mi někdo dal velkou samolepku s logem Rádia Frekvence 1, kterou jsem si tam nalepil. Byla odolná a já s ní jezdil několik let. Teď najednou se mi to logo vybavilo před očima a uvědomil jsem si, že stejné logo visí na jednom domě na pražské magistrále, tedy na té straně Vltavy, kde jsem zrovna byl. Rozjel jsem se tam a zaparkoval před vchodem. Došel jsem k recepci, ale jelikož tam v tu chvíli zrovna nikdo nebyl, pokračoval jsem dál. První, koho jsem potkal, byla Barbora Tachecí a zajímalo ji, co tam dělám. Asertivně jsem jí sdělil, že jsem nový moderátor. Podívala se na mě podezřívavě a prý by o tom něco musela vědět, protože je tam programovou ředitelkou. Tak jsem jí na to řekl, no, tak už to víte. Pak ještě chtěla vědět, jestli jsem vždycky takhle drzý a já řekl, že jenom v rádiu, jinde ne. Víte co? Podívala se na mě pobaveně. Tak se mnou pojďte udělat rozhovor. Šli jsme do studia a já se jí vyptával na všechno možné a možná celkem ostře. O nic mi nešlo, prostě jsem jen čekal, až se otevřou mosty přes Vltavu a sám jsem se divil, že jsem vůbec něco takového podnikl. Ale v tom zaplaveném městě se

0: dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: No, pojďme do reality dnešních dnů. Zajímá mě, pane prezidente, váš názor na výstavu vojenské techniky, která bude nebo je tady v Praze na Letné, což jsou ty úspěchy ukrajinské armády neboli rozbitá vojenská ruská technika. Podotýkám, promiňte, jenom taková věc. Myslím, že řadě lidí to je velmi nesympatické a tuším, že něco podobného kdysi organizoval i K.H. Frank, tak marně lovím teď v paměti, a byla dokonce povinnost mnohých lidí se na to jít podívat. Já za sebe říkám, že těmto věcem hrubě nefandím, je mi to prostě odporné. Je to pro mě na té samé úrovni, kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly. Ale zajímá mě váš názor.
2: Ne, tak ten názor je, Severe, naprosto stejný jako váš. Nicméně já nějak jsem necítil potřebu, že k tomu mám vyslovovat nějaké silné soudy. Náš kolega v institutu Ivo Strejček o tom napsal, myslím, velmi hezkou úterní nebo středeční glosu.
1: Proč ta ubohá výstavka?
2: A tak, proč? A to já myslím, takže já jsem mu řekl, že to je bezvadný, když mě to přines ukázat, toho nem dejme na všechny webové stránky. Takže souhlas a abych jenom jedinou věc snad zareagoval na vás, tak vy jste řekl, že to za toho K.H. Franka bylo povinné. Tak já mám pocit, že pořád ještě máme o kousek svobodnější věc, že povinné procházení se kolem této techniky na Letné pořád ještě u nás není vyhlášeno, takže to je docela dobrá zpráva.
1: To ani tak nebylo myšleno, že bych řekl, že je to samé, ale v čem je to stejné? Je to stejně odporné, pane prezidente?
2: Tudy fakt cesta nevede, tady prostě pořád nikdo nechce připustit, že je potřeba vážných jednání, protože jinak, jestli si někdo přeje nekonečnou válku, která má zdecimovat jak tu stranu, tak onu stranu války, a jestli se má Západ schovávat za bukem a pouze dodávat zbraně a peníze, tak to je také zvláštní způsob válčení. Takže já bych pořád volal po pokusu o rychlé jednací stoly.
1: Evropská unie vede proti Česku celkem 19 řízení kvůli pomalé implementaci do českého právního řádu. Překvapilo mě to. 19 řízení, pane prezidente.
2: No, já myslím, že by bylo dobré odlišit, kdo je vede. Jo, Evropská unie, ale kdo to vyhlásil? Vyhlásila to Evropská komise. Evropská komise, to je jenom jako nástroj Evropské unie. Nad Evropskou komisí Evropská rada, která je volená, přece jenom z volených orgánů. A té shodou okolností v tomto půlroce Česká republika předsedá. Takže Fiala předsedá Evropské unii, přesně Evropské radě, a podřízený útvar té Evropské rady ten den, když ten Fiala předseda té Evropské radě vyhlásí, že začínají vést 19 soudních pří s Českou republikou za pomalou implementaci legislativy Evropské unie. Blázinec, ne, něco, co si lidé vůbec nedovedou představit. Ale to je jenom půlka story, druhá půlka hned půl dne potom následovalo, že ta stejná Evropská komise vydala prohlášení, druhé zase jiná odnož té Evropské komise, že se pomalu vyšetřuje problémy na nejvyšší politické úrovni.
1: Korupce na nejvyšší politické úrovni a navíc transparentnost, nedostatečná transparentnost vlastníků médií.
2: Já nejste transparentní, Xavere, vy tady v tomhle tomu všem.
1: Tady jsme tak transparentní, pane prezidente.
2: Jestli to tak opravdu je, to by si ta Evropská unie nemohla stěžovat.
1: Co si o tom myslíte? To jsou takové tanečky. Co to vlastně může změnit, že kritizuje pomalé vyšetřování korupce na vysoké úrovni? Nebo změnit? Na co to střílí vlastně?
2: A tak střílí to toto. Není střílení Evropské unie na Českou republiku. To je střílení jedné skupiny lidí v České republice na druhou skupinu lidí v České republice prostřednictvím okliky přes Brusel. Čili to si jistá skupina pirátů a podobných aktivistů obšlápla nějaký ten výbor, díl, oddělení, skupinu v Evropském parlamentu či v komisi a útočí prostřednictvím Evropské unie na své protivníky tady v Česku.
1: No, když jsme u toho, pane prezidente, tak Evropská komise ještě změnila názor na kandidaturu Gruzie. A teď tady mám v uvozovkách citátek, nemělo by se spěchat.
2: Řekla Evropská.
1: O čem to svědčí?
2: Tak já si nejsem jist, že Gruzie je standardní evropská země i geograficky. Myslím, že není standardní evropskou zemi. Není standardní evropskou zemi ani politicky, ani svým historickým vývojem, ani já nevím čím. Takže já tomu nerozumím. Já jsem teď v Gruzii nebyl, ale byl jsem v Azerbejdžánu před asi 3 týdny. Myslím, že jsme o tom tady mluvili. Ale říkal jsem, že tam ty Azerbejdžánci mě ukazovali v tom Kaspickém moři tady ten bod, nejvýchodnější výspu Evropy, tak jsem tak pokyval hlavou, ale nejsem si jist, jestli je to výspa Evropy, prostě nevím, je to opět politická hra, ale mluvil jsem tento týden, přišel k nám na institut turecký vyslanec a pochopil jsem, že ten je strašně rozhořčen tím, že se vedou jednání s Gruzií na straně jedné, s Balkánem, se západním Balkánem na straně druhé, snad i s Moldavskem a Ukrajině se slibuje a jenom na ty Turky, že všichni kašlou, tak jsem neuměl odpovědět jinak, než že ano, že to je politikum, to nehledejte podle toho, jestli jste dále v plnění kapitol vyjednávacích o vstup do Evropské unie. Čistá politika.
1: Pane prezidente, s ohledem na to, co se teď děje s českou korunou, mám na mysli tu inflaci, přiblížilo se zavedení eura pro nás, vstup do eurozóny, nebo se to oddaluje? A berme i v úvahu to, že teď v týdnu, myslím, že dosáhlo euro přesně na paritu s americkým dolarem. Tak
2: jedna věc je ekonomická úvaha, druhá věc politická úvaha. Stejně jako se vstupem Gruzie nebo Turecka. Prostě tak je to na výsost politické rozhodnutí, jestli my vstoupíme do eura a jestli my budeme do eurozóny přijati. Na výsost politické rozhodnutí. A když budou politické větry vanout jinak, no tak když najednou se chce dále ponížit Rusko, no tak se nabídne Moldavsku a Gruzii členství v EU. Podobným způsobem, když budeme chtít něco demonstrovat politicky, tak můžeme i my, i EU, dospět k závěru o vstupu do eurozóny. Něco úplně jiného jsou ekonomické argumenty. Tam já dlouhodobě považuji za velkou výhodu České republiky, že euro nemá a nic nového k tomu říct si neumím.
1: No ale vy jste řekl ty dva aspekty, politické a ekonomický. Možná teď ještě důležitější je ten ekonomický. Ne. A ten se přibližuje kam? Kam se teď to kyvadlo natáčí?
2: Tak naší výhodou samozřejmě je, že můžeme pohybovat svým měnovým kurzem. Na rozdíl třeba od Slovenska, kam zítra pojedu. Česká koruna může devalvovat nebo revalvovat. na základě změny podmínek ve světovém obchodu. Dneska jsme se dozvěděli, že se výrazně zhoršily tzv. Terms of Trade, neboli výrazně víc vzrostly dovozní ceny naše, než vývozní exportní ceny. Čili to normálně vede k pohybu měnového kurzu. Pro nás je obrovskou výhodou, že ten kurz může se hýbat, že může přispívat k nastolení ekonomické rovnováhy v této věci. Když bychom byli Slovenskem, tak bychom tuto možnost prostě neměli, protože Slovensko v žádném případě neovlivní vývoj eura, kurzu eura bez ohledu na to, jestli se ty terms of trade nebo mění pro Slovensko úplně jinak než pro Portugalsko nebo Švédsko. Nebo Švédsko, které není v EU, ale nebo Holandsko, řekněme.
1: Dobře, ale když teď víme, že euro ztrácí, jde dolů, tak nebylo by to pro nás v tuto chvíli výhodnější, když už přistupovat, tak teď?
2: Opakuji znova, ne znova možná tady, ale dlouhodobě argumentuji, náš vstup do eura bezprostředně. To, jestli se cítí být eurozóna homogenní strukturou, která má stejné problémy, stejné inflační, deflační, cenové a já nejaké impulzy, a proto si zaslouží jeden měnový kurz, tak to na tom nic nemění. To, jestli je euro vůči dolaru o 3% vyšší nebo nižší, to s tím nemá vůbec žádnou spojitost.
1: Tak teď se začíná, pane prezidente, hovořit o tom, že opět se zvyšují nakažení covidem. Opět se začíná mluvit o tom, že budou muset být nějaká opatření. Opět se začíná mluvit o tom, že možná roušky, možná lockdowny. Vy toto nazýváte covidismem a myslím, že dlouhou dobu se jasně vyjadřujete ve smyslu, že covid ne, že neexistuje, ale že se na ně díváme špatně. Jak se vám poslouchají tyto zprávy, když se nám covid zase vrací?
2: Tak já nechci komentovat ty statistiky, které vidíme asi stejné. Já bych nepodléhal panice, ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože a už se strašlivě těší na to, že zase na nás uvalí nějaké zákazy, příkazy, restrikce a tak dále. Tito lidé se na to prostě těší. Tečka. Od doby vzniku covidu, řekněme v únoru, v lednu 2020, tak mezi tím se naštěstí udála jedna věc, kromě zkušenosti s bezcenností roušek a lockdownu a karantén a tak dále, tak naštěstí vznikly léky, které umožňují proti tomu covidu bezprostředně zasahovat. Nemyslím očkování, ale léky proti tomu, když už někdo covid dostane, těch léků je najednou k dispozici celá plejáda a jejich výsledky, zdá se mi, nebo aspoň co mohu sledovat a číst, nejsou tak úplně špatné. Takže není, podle mého názoru, není důvod, abychom se na covid dívali jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

0: závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: no,
1: léta.
0: No to se nestane.
1: No tak musí to
0: A má mandát na další no, musí několik se, no, let. To na počátku nevím, druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, jo, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál, jo. To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
3: Za stranu a za lidi 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
3: 83. díl, na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
4: No máme co dohánět.
3: No a proti mé 325 na streamu.
4: Ty, to je krása. No. Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
3: Myslíte?
4: Jo.
3: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
4: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta. Uh-huh. Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
3: No já to mám na takové slabé 400 dneska.
4: Co po to?
3: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
4: Když tak to jste takhle hodnej.
3: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
4: Jo, klidně, na 10.
3: Jo?
4: Klidně.
3: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
4: A co pak se stalo tak pozitivního?
3: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
4: Neslzel jste. No, ale tak ona to není legrace být alergik. Já s tím mám taky své zkušenosti.
3: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
4: Čehože? Geniálního?
3: České televize.
4: Jo, geniálního.
3: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
4: Dojetím.
3: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
4: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
3: To...
4: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
3: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulérně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
4: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili. No, všechno tak... zůstane při starém, to je radosti.
3: Nevím, jestli jsi to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
4: Na stožár pana Friedricha.
3: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

Prvním hostem, jehož jsem zpovídal, byla Petra Buzková, poslankyně za ČSSD a čerstvá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Bylo 2. září 2002. Můj pořad se jmenoval Křížový výslech a Barbora Tachecí hned po tom prvním vysílání řekla, že do 2 měsíců se stane nejposlouchanějším pořadem v českém éteru. Bral jsem to od ní jako milý kompliment, nebo spíš motivační akt, ale ono se to doopravdy stalo. Za šanci, kterou jsem dostal, jsem jí dodnes vděčný. Barbora Tachecí a Michel Fleischmann, prezident Frekvence 1 a Evropy 2, mi dali důvěru. Každý den mě pustili v hlavním vysílacím čase do éteru i s tím rizikem, že to může být průšvih. To jim nikdy nezapomenu. Byl u toho i Mirek Škoda, dnešní programový ředitel rádia. Ani jemu to nikdy nezapomenu. Pak je to také Petr Novotný, ten měl na Frekvenci 1 pořad Dobrý kafe a Lucie Výborná, pořad Na titulní straně a Jitka Asterová Sexy život. Všichni jsme měli své vlastní pořady a trvalo to asi 7 let. Každý všední den jsem měl ve studiu nějakou celebritu, takže se tam vystřídali stovky herců, zpěváků, politiků, vítězů anket, sportovních soutěží. Zpovídal jsem účastníky všech reality show, které probíhaly na televizních obrazovkách. Člověka, který tam přišel, jsem hodinu měl k dispozici a mohl se ho ptát na cokoliv. Pravda, nikdy tam nebyli třeba Oldřich Kaiser nebo Jaromír Nohavica. Dramaturgem byl Mirek Škoda, šéfovala Bára Tachecí, host byl pokaždé výsledkem naší diskuse. O výběru hostů jsme se vždycky bavili a nikdy se nestalo, že by tam přišel někdo, s kým bych nesouhlasil. Snažili jsme se, aby se tam střídali lidé různých profesí, z různých oblastí. Bylo mi ctí, že jsem si mohl povídat s Janem Soutkem, Karlem Gottem, Hanou Zagorovou, Helenou Vondráčkovou a mnoha, mnoha dalšími. Na koho jsem si vzpomněl, toho jsem mohl vyspovídat. S Janem Soutkem jsme se poprvé viděli v září 2002 a došlo k tomu, čemu se říká, nechci říct osudové, ale určitě veledůležité setkání. Dodnes jsme si blízcí, 4 roky jsem dokonce bydlel u něho v bytě, což mi s velkorysostí sobě vlastní, nabídl při jedné naší společné cestě autem z Brna, kde jsme byli na besedě. Postěžoval jsem si, že mi končí nájem bytu, byl to ten, který mi poskytla ona politická strana, jež mě zaměstnávala, a že si musím rychle najít jinou střechu nad hlavou. V tom bytě jsem mimochodem bydlel ještě několik měsíců po skončení smlouvy, takže jsem mohl počítat s tím, že jednoho dne budu muset odevzdat klíče, ale nějak na to nebyl čas. Jan mi nabídl byt v Jeséniově ulici, který koupil své přítelkyně Sáře, když přišla do Prahy. Ta tam ale nebydlela a byt byl prázdný. Tak jsem se tam nastěhoval a žil uprostřed jeho obrazů a fotografií na stěnách až do doby, než se Sára rozhodla byt prodat. Koupil ho jakýsi mladý chlapec, který zanedlouho byl v tom bytě zavražděn. Ale v té době já už žil v pražské čtvrti Troja, opět obklopen Janovými obrazy a fotografiemi. Ale ty už jsem si tam pověsil sám, protože Jan je důležitým člověkem mého života a jeho moudrost mi mnohokrát rozsvítila ono pověstné světlo na konci tunelu. K Janovi se ještě dostanu. Ale těch, s nimiž jsem si porozuměl, bylo hodně. Máme na sebe vzájemně uložená svá telefonní čísla, takže když jim zavolám, vědí, o koho se jedná. A jestli mám říct nějaká jména, tak jen namátkou František Ringo Čech, Lucie Bílá, Dalibor Janda, Karel Gott. Snad se nikdo z nich neohradí, když řeknu, že spolu máme velmi hezký vztah. Vzpomínám si na jednu silvestrovskou oslavu u Dalibora Jandy doma, kde ho jeho tatínek oslovoval Vašku. A my s Honzou Dobijášem jsme si na to nemohli zvyknout. Já tehdy nevěděl, že on je vlastně Václav. Stalo se, že mě někdo nebavil. Když jsem se pak ptal kolegů, jestli to na mě bylo poznat, tak někdo řekl, že trochu ano, ale většina z nich to vůbec nepoznala. Tak by to samozřejmě mělo být. Moderátor by neměl dávat najevo své pocity vůči zpovídanému. Ale jsme prostě všichni jenom lidé. Jelikož předpokládám, že se mě zase zeptáš na někoho konkrétního, řeknu to rovnou. Především to byli hrdinové o nich svého času nesmírně populárních reality show, jako byli Vyvolení či Big Brother.
Ti lidé mě nezajímali, nebavili a v podstatě jsem si s nimi neměl co říct, jenomže rádio bylo mediálním partnerem soutěže, existovala smlouva a vyspovídat jsem je musel. Pár z těch, co prošli soutěží Superstar, bylo fajn, ale víc bylo těch druhých, ale jmenovat je nechci, jejich jména stejně už dnes nikomu nic neřeknou. Ovšem bylo to i naopak, našli se tací, kteří prohlásili, že s Xaverem už nikdy. Pokud vím, tak to někde prohlásila Ilona Čáková, ale nevím, jestli je to pravda. Byla mým hostem jednou, od té doby jsme se nepotkali, ale třeba jí opravdu nebylo v mé přítomnosti příjemně. To se stává, já k tomu mohu říct jenom to, že se mi líbí, jak zpívá. K Formanovi přes Gorbačova jsem se dostal po pár měsících na frekvenci 1. Tehdy jsem se dozvěděl, že má do Prahy přiletět Miloš Forman, aby novinářům představil novou verzi, respektive režisérský střih filmu Amadeus. Začal jsem řešit, jak to udělat, abych se s panem Formanem sešel a přesvědčil ho, aby přišel do křížového výslechu, nebo aby nás přijal a udělal si aspoň čas na předtáčku. Narazil jsem na manažerku, která mi setkání s Milošem Formanem slíbila, a při jedné schůzce mi mimo děk položila nabídku. Chcete se sejít pozítří s Gorbačovem? No kdo by nechtěl. A tak jsem v rámci plánování rozhovoru s Milošem Formanem najednou seděl v autě na trase Praha Karlovy Vary a společně s technikem a tlumočnicí jsme putovali do hotelu PUP, abychom natočili rozhovor s kdysi nejmocnějším mužem Ruska a možná i zeměkoule. Někde u golfového hřiště ve Varech jsem zjistil, že jsem zapomněl doma v tiskárně papír s otázkami v ruštině. V kavárně jsme pak 4 hodiny čekali, kdy se Michail Gorbačov objeví. Tlumočnice pořád někomu telefonovala, technik zelený hrůzou, neboť si nebyl jistý, jestli v Praze nezapomněl síťový kabel k rekordéru. Manažerka mě pořád dokola ubezpečovala, že pan Gorbačov se na mě těší, což mě mělo varovat. A když jsem se jen tak pro formu zeptal číšníka, co měl pan Gorbačov k snídani, tak mi sdělil, že vůbec se neví, kdo to je. Aha. Pak se k našemu stolu dostavila nepopsatelná žena, která mi připomněla dětství, neboť voněla živými květy. S nostalgií jsem si vzpomněl, jak jsem tento nepřekonatelný parfém ve variaci konvalinka koupil mamince k Vánocům, tuším v roce 1979. A jak se s tím u stromečku navonila a vonila tím až do roku 1983. A to ve flakónu nic neubývalo. Paní něco hrozně rychle drmolila na ruském jazyce a tlumočnice nám s politováním sdělila, že panu Gorbačovovi není dobře, že se omlouvá, ale až přijede příště, bude se nám věnovat. Sotva dokončila poslední slova, rozletěly se dveře kavárny a vstoupil on, Michail Sergejevič, a sám. To mě překvapilo. Přišel k našemu stolu, podal nám ruku, ani nás neobjal, i když se na mě těšil, omluvil se, že má zdravotní komplikaci, že zítra letí zpět v Moskvu, že se těší na příště, a zase odešel. Manažerka málem omdlela, technikovi, překladatelce a mně spadl kámen ze srdce. Zaplatili jsme něco kolem 1500 za 3 kávy a minerálku a odjeli do Prahy. Ale i těch 10 vteřin byl zážitek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: K objasnění kauzy Dozimetr Mlejnek přispěl ještě před zahájením trestního řízení. Upřesnil Fiala. Já dodávám, že paní Brdáčová teda...
2: Ne, tohle je tak nedůstojná kauza.
1: O tom nic neví.
2: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to je prostě jenom, to jenom ukazuje na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle, co to je kauza Mlejnek, to je prostě... To zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je jako ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc v tom neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem, jo. Takže takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. A ministr začne komunikovat, on má prověrku. Přece. Tak je to pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili Lidovci. On jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakušan taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí z dovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
1: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděli jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
2: Jo, jak no. Já to chápu, ne, ale já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je, to je zase ta vnitřní služba, takže...
1: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
2: Jo, to... taky? No, tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím, je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem, co to je za službu, jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili...
1: V Jihoafrické republice operuje?
2: Možná. Tak to jako, jestli můžeme...
1: Už tam vidím tu spojku.
2: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, jo, tady.
1: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
2: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem tak teď trošku vystaven trvalému stresu.
1: Vy jste prvorodič teď.
2: Protože já jsem prvorodič. Prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít nějaké volání.
1: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
2: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
1: On myslel trošku něco.
2: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
1: Já už tě vidím.
2: Prostě oni jako někteří mají tykadýlka, někteří mají dredy.
1: Mají dredy.
2: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, tak se, jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
1: Říkáš to doktorovi tohleto?
2: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
1: No.
2: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se dopustilo, jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
1: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác už taky. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci, ale

0: vypárat. Zapomněl jsem vypouštět.
1: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
0: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
1: Takže no, takže...
0: Proto jsem taky tak...
1: Takže upletete pár svetříků, paní Čaputovi?
0: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
1: Pro tu paní Pekarovou?
0: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
1: A to jste musel slibovat loni, ne?
0: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
1: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
0: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém tam vyplet ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
1: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
0: no takže jenom, no, prosím vás...
1: Ještě víte, co mě tady napadá? Prezidentský palác, já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
0: Já to vím, no.
1: Prostě hrad klimatizaci nemá. Máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk a tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
0: My to dodatečně chválíme a...
1: A ty svetry?
0: Svetřík bude. Budete koukat, jaký pro mě svetr.
1: Super, čepičku ještě, prej čepičku. Potřebujeme hlavně čepičku teď. Jestli bych si mohl objednat přednostně, něco to máte hned, malá taková.
0: Čepičku? Pro toho chlapečka?
1: To říkají všichni, že jak se to hned narodí, hned mu musíte nasadit čepičku. Aby neumrznul.
0: Může na té čepičce být napsaný silné Česko? To bych tady jednu měl.
1: Jako, ale tu nedělají snad v dětské velikosti, ještě ne.
0: Ona bude velká vlastně.
1: Tomu můžem dát třeba místo nočníku, nebo...
0: Dobře. Tak postarám se o to, pane Macinko. Jsem rád, že jste přišel. Nervozita se nám zvyšuje. Těšíme se, až se to narodí. Budeme oslavovat a pošlete mi SMSku, až spatří světlo.
1: Pošlu SMSku, až spatří světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
0: To by byl škandál. Počkejte, vy budete rodit doma?
1: Ne, ale tak jako...
0: Jo, tak můžu prostě, to...
1: Teď tady jsem mimo dosah, tak...
0: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
1: Já už musím letět do té porodnice.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit. Radio Xaver.

0: Sametová revoluce mě zastihla na svazácko-pionýrském školení v jednom táboře u Tišnova. Přes den jsme se školili, večer se zpívalo a hrálo, klasický kolorit doby, běžný program podobných akcí. Byl pátek a kdosi přijel se zprávou, že v Praze začala válka. Přestali jsme hrát a zpívat. Jen jsme se po sobě nechápavě dívali. Jaká válka? Zeptal se kdosi. Někde se tam střílí. Tím zábava skončila a když jsme se v neděli večer vrátili domů, už jsme všichni věděli z televize a rádia, že v Praze co si proběhlo. I když k nám se ještě nic nedostalo, jen ty zprávy. Profesně mě tento důležitý okamžik dějin zachytil coby vrchního číšníka v hotelu Květnice v Tišnově. V pondělí ráno jsem dorazil na směnu. Revoluce už byla uvnitř. Ostatně jako všude kolem. Ovšem nedá se říct, že by národ reagoval jako jeden člověk. Každý si tu informaci uchopil po svém. Měl jsem dvě kolegyně, účetní, které spolu seděly v jedné kanceláři a celkem spolu vycházely, i když jedna byla disidentka a druhá kovaná komunistka. Disidentka, paní Tramačová, jejíž syn byl kněz a měl s tím problémy jak on, tak i jeho matka, přišla celá nadšená do baru, zapálila svíčky a že se bude stávkovat. Ovšem poté se dostavila komunistka paní Vacová a svíčky sfoukla, že strana si s tím poradí. Mezi těmito odhodlanými ženami vlál pan Mlejnek, odborář, jenž měl na starosti příspěvky ROH. To byl vzácný člověk, požehnání pro každého zaměstnavatele, protože neustále myslel na úspory. Všude zhasínal, zavíral vodu a topení, měl neustále na paměti, že naše země musí šetřit energii. Byl nesmírně poctivý a kdyby takový byli všichni, tak by asi socialismus musel fungovat. Revoluční nadšení mě nemohlo nezasáhnout. Kdykoliv jsem měl volno, jel jsem do Brna, kde na náměstí Svobody probíhaly stávky a shromáždění. Bylo zcela jasné, že se něco otočilo. A jedna změna přicházela za druhou, všechny skvělé. Jako bychom si sedli na tobogán a ten se zcela bez kontroly rozjel. Mohlo se cestovat, a to nejen do Polska nebo Maďarska, ale také do Rakouska, Itálie, vlastně kamkoliv. Mohlo se podnikat a chtěli jsme to zkusit všichni. Začínal kapitalismus. Každý měl pocit, že má právo na svobodu, ale taky na úspěch, na blahobyt a na americký sen po Česku. Jenomže málo kdo věděl, jak na to. Většině podnikatelů přes noc spadlých z nebe chyběly zkušenosti a kontakty. Najednou se rodila první vlna úspěšných, kteří ve většině případů měli jako hlavní devizu drzé čelo, které, jak víme, a poplužní dvůr a tak dále. A tak si většina z těch nových podnikatelů nechala natisknout vizitky, koupila si fialové sako a podnikatelský kufřík. Rodily se bláznivé projekty a realizovaly se ještě bláznivější nápady. Někdo přišel s tím, že má k dispozici několik kamionů zubních past. Další měl zase cisternu šampónů s oblíbenou vůní zeleného jablka. Další se rozhodl dovážet polobotky z Brazílie. Někdo měl štěstí, někdo podnikatelský talent, další intuici. Našli se i tací, co se v tom neuvěřitelně rychle naučili chodit. Ale spousta dalších tvrdě narazila na své vlastní mantinely nebo na překážky, které mu do cesty postavil někdo jiný. Také jsem se na podnikání vrhnul po hlavě a patřil mezi ty, co narazili. Trvalo pár let, než se vzduch pročistil a podnikání dostalo nějaký řád. Ovšem leckdo se z těch šrámů, které tehdy utržil, už ani nevzpamatoval. I mně stála podnikatelská živnost spoustu nervů a hlavně peněz. Kdyby mi v jisté chvíli nepomohli rodiče a babička, tak bych zcela určitě padl až na dno. Založil jsem se dvěma společníky firmu a nedopadlo to dobře. Ani podnikatelsky, ani lidsky. Já se tomu příliš nevěnoval a když někdy ano, tak špatně. Chtěli jsme obchodovat s barvami. Dovezli jsme je za dost peněz ze zahraničí a teprve poté zjistili, že obsahují jakousi nepovolenou látku, takže jsme je museli zlikvidovat. Také jsme provozovali hrací automaty společně s barem. Nebyly to ovšem současné moderní stroje, nýbrž prastaré skříně, ale i tak jsem pochopil, že tímto způsobem se zbohatnout nedá. Nicméně nelituji, že jsem si tím prošel, protože díky tomu jsem dnes vůči automatům a hazardu naprosto imunní. V Las Vegas jsem do automatu nikdy nedal ani cent. Vím, že porazit počítač nelze. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se všeho zbavili, byť za cenu velkých ztrát. Bohužel dluh, který po našem podnikání zbyl, zůstal na mě, bylo to kolem milionu a v ten moment to vypadalo jako tragédie. Milion pro mě představoval obrovskou sumu. Naštěstí už je to za mnou, ale byla to zkušenost k nezaplacení. Najednou se zcela zřetelně ukazovalo, co v kom je, co je kdo zač. Při socialistické uniformitě se to poznat prostě nedalo. Řada lidí překvapila, ač na to nevypadali, stali se z nich úspěšní biznismeni a naopak. Suveréni a někdejší mocní schořeli, nebo se vůbec ničeho neodvážili. Ale za hlavní chybu tohoto mého úseku života považuji, že jsem nedodělal maturitu, byť jsem celé předcházející studium poctivě absolvoval. A to opravdu při zaměstnání nebylo jednoduché. Prostě zlomové roky 1989 a 1990. Život najednou běžel rychleji. Tedy nechal jsem střední hotelové školy týden před maturitou a začal věřit na kapitalismus. Některé zkušenosti z té doby byly na můj vkus zbytečně drahé, měly příliš velké oběti, tím myslím z přetrhané vazby či zničená přátelství. Roky se nestýkám s pár lidmi, s nimiž jsem si kdysi rozuměl a považoval je za kamarády a předpokládám oni mě. Jakési pomyslné osídlování divokého východu sebou neslo řadu nevyspytatelných situací. Těžká vzpomínka je pro mě třeba okamžik, kdy mě jeden kamarád a ještě další dva lidi obvinili, že jsme ho připravili o nějaké peníze, už si ani nepamatuju, kolik tehdy uvedl. Dokonce se to dostalo až na policii, byl jsem u výslechu. Policie případ odložila. Popravdě dodnes nevím, jak se vlastně okolnosti seběhly, kdo byl nakonec hrdina a padouch. Všechny hypotézy, které jsem krátce poté nosil v hlavě, zůstaly v rovině dohadů a spekulací. A když si to celé promítám po letech, nemám pro řadu situací vysvětlení. Nicméně onen kamarád se na tom trval, dostal se totiž do dluhů, hledal nějakou cestu ven a jiná než naše obvinění ho nenapadla. A tak jsem jednoho dne hleděl do hlavně pistole člena vymahačské party, která měla ze mě nějaké peníze dostat. Dostal jsem k podpisu nějakou směnku, ovšem to jsem kategoricky odmítl a zřejmě jsem byl tak přesvědčivý, že mě vymahači nejen nezastřelili, ale i bez podpisu nebo peněz odjeli. Sice mě ujistili, že se brzy zase vrátí, ale už jsem je nikdy neviděl. Až na jednoho. Při psaní své knihy o odsouzených jsem procházel věznicí a tam jeden z vymahačů vytíral chodbu. Velmi halasně a nadšeně se ke mně hlásil a já dodnes nepochopil, proč byl tak rád, že mě vidí. Moje podnikatelská epizoda nebyla dlouhá, ale její následky jsem nesl dlouho, včetně pokažených vztahů. Je to sice cenná zkušenost, ale zbytečně drahá a velmi nepříjemná. Najednou jsem se dostal do situace, kdy nebylo z čeho platit složenky, neměl jsem peníze na leasing na auto. A že bych si došel do restaurace na oběd? O tom nemohla být ani řeč. Opravdu to nebylo období, na které bych vzpomínal rád. Ale i tady platí...
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, v dolarech a bůh ví,
3: v čem,
2: jasně, měla vedený účet ve zlatě,
3: ano.
2: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato koriguje, že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
2: a koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
2: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo, o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Byl jsem plný očekávání jako tehdy většina lidí. S nadšením jsem denně jezdil do Brna, zúčastňoval se stávek, zvonil klíči. Ovšem, kdykoliv jsem později měl někoho hodnotit podle toho, co dělal za minulého režimu, či v jaké byl straně, byl jsem velmi opatrný. Znal jsem komunisty, kteří nikdy nikoho nezradili, nepodvedli, kteří pomáhali, jak mohli. Na druhé straně jsem znal i bezcharakterní hovada, která nikdy v komunistické straně nebyla. Hodnotit objektivně je velké umění, chce to nadhled, ale i odstup. Proto nenávidím bezduché řvaní a obviňování. S těmi, kdo to dělají, nechci mít nic společného. Sám jsem si mnohokrát kladl otázku, jak jsem sám přispěl k době, v níž jsme žili. Byl jsem pionýr, dokonce hrdý pionýr. Chodil jsem na schůzky, jezdil na prázdninové tábory. Přitom jsem měl možnost jezdit na západ. Byl jsem v Rakousku, Itálii a dalších zemích. Na vlastní oči jsem tehdy viděl, jak to tam chodí. Ale nechystal jsem se tam utéct. A ani nevím, jak bych se choval, kdyby ke změně u nás nedošlo. Nechci nikoho odsuzovat, že v minulém režimu někoho uzurpoval, protože nemohu tvrdit, že dnes je to jinak. Když jsem psal knihu o politických kauzách, seznámil jsem se s tolika fakty bezpráví, zlodějiny, křivdy, nenasytnosti, ale i hlouposti, že jsem se z toho dlouho nemohl vzpamatovat. Také nevíme, jak budou dnešní dobu jednou soudit naši potomci. Možná bychom se divili, kdybychom u toho mohli být. Mám střízlivý názor jak na dobu minulou, tak i na tu, která přišla po 17. listopadu 1989. Stejně střízlivý jsem i hodnocení Václava Havla jako prezidenta. Ale ani nejsem z těch, kdo by vykřikoval, že se blíží vláda oligarchie. Nicméně principy dnešní propagandy jsou podobné těm, které bývaly uplatňovány kdysi. Za tento názor se budu i prát. Tenkrát jsme byli ovlivněni určitým prostředím, určitou kulturou. A to nejen tou oficiální, ale i tou neoficiální. A když pak na balkonu Melantrichu zpívali naši hymnu společně Karel Gott s Karlem Krylem, přišlo mi to symbolické. Prostě takoví jsme a takoví jsme byli. Hlavně, že nevypukla válka, které se hodně lidí obávalo. Mimochodem, stejnou větu o válce jsem slyšel po letech ještě jednou. V úterý 11. září 2001 jsem seděl v Brně v restauraci, něco jsem jedl a díval se na televizi, která tam byla puštěna. Když přišla moje paní účetní Hubáčková, se kterou jsem tam měl schůzku, třesoucím se hlasem mi místo pozdravu řekla, že v Americe začala válka. Zvedl jsem oči a za její hlavou viděl na televizní obrazovce, jak letadlo naráží do budovy obchodního centra v New Yorku. Na vysvětlenou, útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické organizace Al-Qaida. Ti unesli 4 letadla společnosti American Airlines a United Airlines. 2 z nich narazila do 2 věží Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř budov. 3. letadlo narazilo do Pentagonu, sídla ministerstva obrany USA v hlavním městě USA, Washingtonu, D.C. 4. letadlo se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla poblíž města Shanksville v Pensylvánii. Při útocích celkem zemřelo 2996 lidí, včetně 19 únosců. Dal jsem se dohromady s muzikou, i když se stále zdráhám tvrdit, že jsem se stal muzikantem. Nicméně na kytaru jsem se naučil hrát slušně. Hrál jsem s kapelou, kterou tvořili kluci z někdejšího pionýrského oddílu, který jsem vedl. Od původně táborového ohýnkového hraní v ryze akustickém provedení a s ryze akustickým repertoárem jsme postupem času hledali formu a směr a přes country a folk music jsme došli až ke klasické taneční kapele. Hráli jsme na plesech, tancovačkách a dalších akcích, fungovalo nám to a existovali jsme asi do roku 2004. Jmenovali jsme se Malevil. Malevil je postapokalyptický román Roberta Merleho z roku 1972, který byl v roce 1981 zfilmován. A Malevil se jmenuje hrad, v jehož sklepení při apokalypse přežije hrstka lidí. Zakládajícími členy byli, kromě mě, zpíval jsem a hrál na kytaru, Pavel Štarha, který chodil do lidové školy umění, hrál na tubu, basovou kytaru a kontrabas.
A Marek Kubát, pionýr z mého oddílu, ryzí samouk, který se učil tak rychle, že za chvíli hrál nejlíp. Zpívala s námi Jana Kroufková, jedna z pionýrských vedoucích, která měla hezký, temný ženský hlas. Byla o pár let starší než já a o dalších několik let starší než druzí dva kluci. Jelikož byla povoláním speciální pedagožka, vysvětlovala nám, co vše život obnáší a některá z jejich ponaučení si pamatují dodnes. I Pavel s Markem se od ní nechali rádi poučit a já ji považuji za jednoho z nejdůležitějších lidí, které jsem potkal. Kluci v té době dokončovali základní školu, blížil se rok 1989, já už byl vyučený číšník a studoval jsem dálkově hotelovou školu v Brně, poté ve Velkém Meziříčí. Maturovat jsem měl na jaře 1990, ale revoluční euforie mnohým natolik zamotala hlavu, že jsme udělali i řadu špatných rozhodnutí. Jedním z nich byla moje už zmíněná lehkovážnost, s níž jsem přistoupil na návrh jednoho z profesorů, že k maturitě jít nemusím. A tak jsem zůstal těsně před cílem. Mě to ale příliš netrápilo, protože kapela tehdy u mě byla na prvním místě. Přidal se k nám Jirka Lukas, hráč na klávesové nástroje, zatímco Jana Kroufková se s námi rozloučila. Mrzelo mě to, neboť to bylo částečně tím, že jsem začal trochu podnikat s jejím tatínkem, který posléze zemřel. Podnikání nedopadlo dobře, vše spadlo na moji hlavu a naše do té doby dobré vztahy se skalily. Mnohokrát jsem si říkal, že zvednu telefon a zavolám jí. Chvíli s námi hrál na saxofon Jirkův bratr, poté se k nám přidala Alena Procházková, skvělá zpěvačka, která, kdyby nespívala v Tišnově, ale vydala se do Prahy, muzikálové produkce by se o ní praly. Později jsem na Alenu intenzivně myslel, když jsem slyšel v Las Vegas živě zpívat Bette Midler a její The Rose. Ano, tady na tomto jevišti, kdyby teď stála Alena, lidi by šíleli ještě víc, říkal jsem si v duchu. Později jsme přizvali i bubeníka a následoval zásadní kauf. Učitel hudby a dramaturg Petr Dvorník, nesmírně vtipný člověk, který vystudoval dějiny divadla. Další důležitý člověk mého života, jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Drobný člověk s vlasy jako Dimasův D'Artagnan, s malými brýličkami na očích a s nejméně 20 obyčejnými tuškami a propisovačkami v kapsičce hodobožového saka. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč jich má u sebe tolik, ale několikrát jsem byl svědkem, jak jednu z obyčejných tužek vyndal, když mu přinesli v restauraci kávu. Ne, nic si s ní nepoznamená, jen jí zamíchá kávu, ač lžička leží na talířku. Je to člověk do party s originálním smyslem pro humor. Jeden ze strůjců veškeré legrace, která kolem kapely kdy byla. A že byla pořád nějaká. Petr z nás byl nejstarší, nejmoudřejší a logicky i arbitrem malicherných sporů. Jen jednu drobnou vadu měl a to byla láska k pivu. Když přepálil svoji únosnou hranici, tak jsme ho sbírali ze země, ovšem dělali jsme to rádi. A pravdou také je, že během let naší spolupráce takových drobných pivních epizod ubývalo. Z naší malé tišnovské kapely postupně vznikl orchestr, který hrál na plesech, slavnostech, nejčastěji k tanci, čemuž jsme přizpůsobili repertoár. Měli jsme řadu stálých štací, zažili plno historek během jízd a také jsme občas pozměnili složení kapely, a to hlavně kvůli fluktuaci bubeníků. Těch se totiž vystřídalo mnoho, asi 9. Vydali jsme i 2 dlouhohrající desky. Ta první vyšla v roce 1994 a jmenovala se Dnes večer v country baru. Zpíval jsem na ní různé hity žánru country a folku. V roce 2000 nám vyšlo 2. album V houpací síti. A tady jsem zažil autorskou spolupráci, na kterou se nedá zapomenout. Hitmaker Pavel Krejča mi napsal několik písní, za které jsem rád. Vladimír Koudelka, toho jsem znal roky, přinesl Ještě jednou díky brácho a další texty. Titulní skladbu V houpací síti zkomponoval kolega Petr Dvorník a otextoval ji Libor Machata. Od Krise Kristoffersna jsem si vypůjčil jeho baladu The Bigger the Fool, The Harder the Fall s českým textem Vabyho Daňka. Čím větší blout, tím tvrdší pád, a ta se stala pro publikum nejoblíbenější. Hej, řekni mi, jak se smířit s tvojí novou hrou.
Hej, co není fér, nechci hrát. Do misek váhy skládám vinu svou i tvou. Čím větší blout, tím tvrdší.

snad každý z nás již od mládí snil o své velké cestě. O cestě, která vede Bůh ví kam, někam daleko, kde je.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Kurecký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začínají volby za chvíli, za hodinku a něco. My natáčíme v pátek, podtrženo, sečteno. Cítíte nervozitu? Jak to dopadne, pane Kurecký?
2: No, cítím velikou nervozitu. Svátek demokracie a pracovní víkend přede mnou, tak samozřejmě.
1: Tak a jdeme na novinky, jo? Podívejte, Biden vedle Fialy, mě by mezi politiky zemí třetího světa neposadili. Rozčiluje se Trump. Co, je na tom něco?
2: No, bylo to vtipný, ten soulad toho, jak se jako premiérův tým pochlubil tím, že náš premiér sedí přímo za Bidenem a okamžitě přišlo ze zámoří tahle ten vzkaz, jako že americký prezident seděl mezi politiky třetího světa, což samozřejmě Donald Trump je svéráz národního rybolovu, ale myslím, že vyjádřil docela přesně asi názor běžného Američana někde ze středozápadu, že prostě jak je to možné, že náš prezident sedí v 15. řadě, kde si mezi prezidenty či premiéry Polska, České republiky, což oni tam předpokládám, běžný Američan považuje za někde nějaká území uprostřed Ruska a že to je pro ně asi divná představa, no. Tak jako předpokládám, že kdyby tam přijel Trump, že on by si skutečně to lepší místo vynutil, jakkoliv oni argumentovali nějakými protokolárními důvody, že vepředu sedí králové a za nimi sedí představitelé zemí Commonwealthu, ale když jsem se díval, tak Macron seděl vepředu, to není podle mě žádný šlechtic a není to Commonwealth, to samé pan Schulz, německý kancléř, takže nevím. No.
1: Znamená to vůbec něco, že sedí Petr Fiala za Bidenem? Jako myslíte, že si řekl nějaký tam protokolář a sem do toho sektoru posadíme ty nejvlivnější muže světa. Je to možné, že to tak bylo, nebo je to opravdu náhoda toto?
2: Ne, tak jako ta 15. řada, myslím, že nám tam tak zhruba odpovídá, ale spíš tam neodpovídá ten Biden, no, že přece jenom, jestliže před ním sedí německý kancléř, já nechci tady vyvolávat nějaké reminiscence historické, ale představitel země, s kterou Anglie vedla dvě světové války a jejich největší historický spojenec, Spojené státy, sedí až někde za ním a skutečně v 15. řadě, tak mi to připadá, že ten protokol by měl mít nějaké skuliny, jak některé lidi, které přece jenom jako považuje ta země za významnější, by měl trošku posunout směrem dopředu. No.
1: Bylo důležité, že český premiér je na pohřbu královny, co myslíte?
2: Tak někdo tam být asi musel. Prezident z jedných důvodů asi se nechtěl pouštět na takovouhle cestu a do takovéto, abych řekl, zácpy diplomatické někde do nějakého kostela a podobně, tak tam byl vyslán premiér, ale jako, že tam měla být nějaká vysoká šajba z České republiky, to bezesporu anglická královna neumírá obden.
1: A ten samotný fakt, že on tam letěl nějak na dvakrát,
2: no, tak to bylo, to je taková, to, jak tady vidíme, denní bláznovství kolem šetření a kolem pletení svetrů a společného sprchování a nevím čeho. A pak vždycky právě se objeví takováhle věc, nebo teď si svolal úřad vlády tiskovku na téma, že aby informoval o tom, jak nakupují úsporné žárovky do lustrů, jako jo, aby ušetřili, předpokládám, nějaké 100 koruny nebo 1000 koruny. A pak jako letadlo letí tam zpátky kvůli jednomu člověku, který by mohl letět linkou samozřejmě, ale tak ono je to jako vždycky v té politice to tak funguje, že když se postaví atomová elektrárna, tak nikomu nevadí, že se tam rozkradlo jako 50 miliard, ale pak strašně vadí, že tomu vrátnému koupili kolo za 3000, jako to je ta věc, která se řeší jako půl Jasně. roku a tak.
1: Tak jedeme dál. Toto je zajímavé, pane Kurecký. Rozhovor s řidičem magistrátu. Početl jsem si, no. Na chodníku stavíme jen na pokyn. Někteří radní chtějí odvést manželku. Podotýkám, že to je pokračování kauzy, kdy řidič toho pana Scheinhera z Prahy sobě, tak takhle, jak se tomu říká, na hulváta, nebo jak se parkoval na chodníku?
2: Myslím, nebo na prasáka. Na prasáka, no. Že to nazývali, ano.
1: Přitom je to ta strana, teda, která prosazuje ta kola a tu ekologickou dopravu. Co si o to myslíte?
2: No to se vždycky se stane, jak někdo se snaží být jako největší svatý a papežtější než papež, tak vždycky taková věc nutně přijde, protože to snad je zákonitost nějaká nadpřirozená, že se to stane zrovna jemu právě. No. Oni tady fakt tu Prahu změnili za ty 4 roky. Pro některý lidi už jako skoro k nežití a pokud nejste zrovna cyklista a zrovna tenhle ten člověk, právě se mu tohle to stane, on se vymlouval na to, že jeho řidič papaláš zaparkoval na chodníku, oni samozřejmě, a bylo to snad před domem, kde bydlí právě ten pan Čižinský, takže evidentně tam byl nějaký kontakt a no.
1: O čem to svědčí?
2: No, káže vodu, koupe se v koňaku, no, tak jako.
1: No, otázka tak, je, jako vždycky, no. Jestli toto jsou věci, které nás, lidi, občany, voliče, naštvou, anebo jestli toto patří do té kategorie, to, co odpouštíme.
2: Tak já myslím, že zrovna tahle ta věc je to taková, jako, který rozumí úplně každý, že ví, že tenhle ten člověk zrovna Ausgerechnet je spojen s touhletou linií té pražské politiky a zrovna on se tam vymlouval, že on tam přijel veřejnou dopravou, ale pak potřeboval honem rychle se někam dostat jinam. To je sice hezký, ale já se taky často potřebuji honem rychle dostat někam úplně jinam po Praze, ale mě to nikdo jako nedovolí. A takhle, nebo jako, když se tam postavím, tak samozřejmě tam přijdu, aby tam botička nebo jako policajt. No, a tak jako někomu je to dovoleno,
1: je to velkopanská záležitost? Jsou to jako, jsou z nich papaláši?
2: Samozřejmě, jako, oni tam vtrhli na magistrát jako taková parta dobrých kamarádů a cyklistů a free kluků a holek a jako za 4 roky už je to trošku někde jinde. No. Tak řidiči a limuzínky a už to jede. No.
1: Jedeme dál. Profesor Beran byl hostem XTV a pravil, už vidím konec covidu, masivní testování bylo zbytečné. Je třeba ukazovat reálná data, ne strašit márnicemi. Očkovacích dávek proti chřipce je nedostatek. Vidí konec covidu, pane Korecký?
2: Tak pan profesor Beran je znám takovým tím trošku odtažitějším vztahem k tomu, k takovému tomu covidovému šílenství, které tady bylo. A spolu máme velmi dobré vztahy, on u nás hodně publikuje na Refrontě. Vždycky mi psal, že mu někdo píší jeho známý, jak si protrhl mediální blokádu, jak to, že někde si se někam dostal. On vždycky říkal, jako v životě jsem neměl problému na Refrontě zrovna publikovat nějaký text, protože já jsem vždycky považoval prostě, jakkoliv ze začátku jsem taky byl jako pod dojmem toho strachu a nevědomosti, co se to teda tady na nás řítí, tak jsem taky jako jeho bral až takový trošku extrémnější názor, že on byl vždycky takový jako volno myšlenkářtější, ale vždycky jsem si říkal, tak je to člověk, který má prostě před jménem prof a je to člověk, který notabene oborově má epidemiologii vystudovanou, nebo jako by se jí zabýval léta, takže přece jenom, když se k tomu vyjadřoval, kde je jaký zubař a kardiolog a všichni měli pocit, že skutečně jsou ti nejlepší epidemiologové v zemi, tak přece jenom jsem jemu věřil něco víc a i on, mám pocit, že mě trošku přesvědčil o tom, že ta počáteční cesta byla přece jenom trošku přepálená, ale asi to úplně omlouvá, to prostě viděli jsme tamhle záběry z Číny, kde lidi padali na ulicích, člověk znal nějaké lidi, kteří na to umřeli, tak ta prvotní panika asi byla jako nevyhnutelná.
1: No a ta věta, je třeba ukazovat reálná data a nestrašit márnicemi trošku. Víte, jsem to chápal jako takové dloubnutí do toho, co nám vlastně bylo předkládáno celou dobu.
2: No, on je v tomhletom jako hodně si zakládá na těch datech a tam mu vždycky říkala něco trošku jiného. My jsme tady viděli, že ono se to často řídilo spíš jako veřejným míněním, že lidi se z toho hrozně báli, tak jako se přitvrzovalo, zavírali se podniky, školy, všechno možné. Těžko říct, co by bylo kdyby, no. Kdybychom poslechli na začátku lidi, yes, kteří se na to dívali volnějiš, tak kdo ví, co by bylo, no. Jestli by dneska jsme tady neměli, ale na hřbitovech o něco víc přeplněno. No.
1: Tak vláda kampaňovitá, kabinet se učí lépe komunikovat, za inzeráty dá desítky milionů. No to mně přijde, já nevím, pane Korecký. Jestli to, je to z peněz daňových poplatníků?
2: No určitě.
1: Určitě, no. To oni nemají žádný svoje, že by do toho dali.
2: Že by jako
1: teda mají asi, ale
2: platy,
1: jo, jo, jo. No a co myslíte, je to spravedlivé? Toto je to v pořádku?
2: Je a není. No. Jako ta vláda musí nějak komunikovat s lidmi a zrovna v případě té Fialovy vlády tam v té komunikaci hodně škobrtá. Teda to je, to, my jsme viděli jiný extrém za Babišovy vlády, kdy to byly ty permanentní tiskovky a člověk jednak vůbec nepochopil, vzhledem k

0: Rada inzeruje, jak jako my zatočíme s drahotou, takže to je svým způsobem volební kampaň, to je jistá věc. No, tak oni vlastně to jedou paralelně po té vládní úrovni z těch státních peněz a pak to jedou jako na té partajní úrovni z těch partajních peněz a ono se to trošku slívá, že tam říkají, my jsme zastropovali ty ceny energií, ještě tam mají takový to kouzelný, my jsme prosadili zastropování cen v době, kdy vlastně všichni byli pro zastropování, akorát Fialova vláda byla proti a oni vlastně proti sobě prosadili to zastropování, takže to taky jako...
1: No, ale ta prvotní otázka se nabízí, má vláda si kupovat inzerci? Nemají za ní mluvit činy trošku?
0: No, je to, ona by to měla sdělovat na nějakých svých tiskovkách, je otázka, kam se to dostane. Lidi asi nebudou sledovat tiskovky, že to média pak nějak jako reprodukují, to je jedna věc, ale tam vidíme třeba u toho příspěvku na bydlení, že prostě tam je nějaká dávka, na kterou má právo spousta lidí a žádá si o to malinká část těch lidí, kteří by na to měli právo, protože buď o tom nevědí lidi, kteří vůbec jako jsou třeba jako intelektuálně někde, že fakt nečtou, neposlouchají, nevědí, anebo se stydí za to, že jako by si měli jít žmoulat čepici někam na pracovní úřad a tam žádat o nějakou dávku. Takže tímhle tím způsobem se to ta vláda snaží dát nějak najevo. No, jako neodsuzoval bych to úplně, ale ten souběh s těmi volbami je vždycky trošku problematický.

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
1: Dobře.
0: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
0: Na pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
0: To se divím,
1: co, no to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že co vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a...
1: Oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, za cigárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Nemluvil jsem. Pouze jsem zpíval a hrál na kytaru a nedovedl si představit, že bych třeba jednotlivé skladby uváděl natož, abych diváky během koncertu bavil. Obrovská tréma mě přepadla pokaždé, když jsem měl říct jednu jedinou větu, která se navíc pravidelně opakovala. Dobrý večer, dnes vám bude hrát skupina Malevil. Víc jsem toho ze sebe nedostal a jelikož ani nikdo jiný v kapele namluvení nebyl, často jsme na větší vystoupení brávali konferenciéra. Většinou Valdemara Plcha, ctitele Valdemara Matušky, který patřil mezi brněnské legendy. Moderoval suverénně, občas ale řekl na jevišti něco, co jsme nepochopili. Jen namátkou si vzpomínám na ples v Šumperku, kde jsme hráli, on moderoval a bylo to v době aféry Kožený Valis. Na vysvětlenou, rozvědčík Václav Valis byl v prosinci 1992 zatčen a obviněn z prodeje utajovaných informací majiteli harvardských fondů Viktoru Koženému. Následovalo několik soudních procesů, uvěznění Valise a útěk Koženého do zahraničí. Při jedné písni jsem s mikrofonem chodil mezi lidmi a Valdemar poté lidem řekl: Luboš Veselý vám zpíval písničku Ten pán, co tančí s vámi, chodil mezi vámi a vy jste nevěděli, jestli je to Valis nebo Kožený. Lidé se hluboce zamysleli, já samozřejmě také, a hlavně jsem dumal, co tím vlastně náš moderátor myslel. Ale zábava plynula dál, musel jsem zase zpívat a po další písni už na Koženého s Valisem naštěstí všichni zapomněli. Ale to říkám jenom pro ilustraci toho, že moderování je opravdu velmi zvláštní disciplína a ne každý si s ním poradí. Ale to nic nemění na tom, že Valdemar je zlatý člověk, byla s ním vždycky legrace a já mu nikdy nezapomenu, jak obětavě se staral o našeho společného kamaráda Miloše Bernátka, když umíral. Myslím si, že každý muzikant řekne, že kapela je druhá rodina. Víte o sobě všechno, trávíte spolu spoustu času. Když to pak skončí, je to jako rozvod, byť se třeba rozejdete v dobrém. Ale ti lidé, s nimiž jste prožili tolik hodin na cestách a pak na pódiích, už pro vás navždy zůstanou blízkými. Nebylo tedy myslitelné, že bych naše vystoupení moderoval. Mnohokrát mi kolegové říkali, řekni něco, třeba že zahrajeme těm, kdo mají zrovna dneska svátek nebo narozeniny. Ale mě přepadla pokaždé taková tréma, že jsem neřekl nic, maximálně název písničky. Vše se změnilo v okamžiku, kdy nám vyšla deska a František Trnčák, moderátor a diskžokej od nás z Tišnova, mě pozval do studia, v němž pracoval, na rozhovor. Šel jsem, protože k Františkovi jsem měl důvěru. Věděl jsem, že svoji profesi umí a nestrapní mě. Jestli má některý moderátor morální právo mít svoji vlastní talk show, pak je to právě on. Byl to můj první rozhovor do éteru. Bál jsem se, že nedám dohromady souvislou větu. Ostatně těchto obav jsem se nezbavil dodnes. Ale František se mě tak hezky a srozumitelně ptal, že ze mne tréma brzy spadla. Během vysílání nakoukl do studia ředitel rádia Igor Kapoun. Zajímalo ho, co je tam za hosta. Vyhodnotil jsem to jako průšvih a byl rád, když už byl rozhovor na konci a já mohl vypadnout. Jenomže to bylo naopak. Ředitele rádia jsem něčím zaujal, a po skončení rozhovoru se mě zeptal, jestli bych u nich nechtěl moderovat. No, zarazilo mě to natolik, že jsem se nezmohl vůbec na žádnou odpověď. On na mě nenaléhal a propustil mě s tím, že k ním mohu kdykoliv přijít. Takovou nabídku jsem dostal poprvé v životě. Ještě ten samý den, když jsem se vrátil domů, mi babička řekla, že volali z nějakého rádia, abych se tam hned vrátil. Byl začátek června, krásné, teplé počasí, tak jsem se otočil a jel zpátky do Brna. Byl jsem zvědavý, co se děje. Myslel jsem, že jsem tam něco zapomněl a nemohl přijít na to, co to bylo. Nečekal jsem, že mě hned nasměrují do studia s tím, abych vysílal. Zranil se jim totiž moderátor a neměli moc možností. Jedna z nich byla pustit do éteru mě. Navíc řekli, že si můžu pouštět jakoukoliv muziku. Bylo 7:30 večer, já měl začínat krátce po 8:00 po zprávách. Šel jsem do studia, v němž byl už technik, probíral jsem se CDčky na stole, vybral jsem jako první písničku Maria Rotrové Láskou vníž deštěm, k níž napsal text Jaromír Nohavica a možná právě proto mám k této písničce celá léta zvláštní vztah. Ve studiu bylo otevřené okno, což ve studiu rádia bývá málo kdy. Byla vidět brněnská čtvrť Lesná, nad níž se zastavily mraky a začalo drobně pršet, takový ten milý, jemný deštík na začátku léta, který voní létem a sexem. Technik mi řekl, že až se rozsvítí červené světlo, pustí písničku a já mám mluvit už do předehry. Takže mi ukáže 10 vteřin před tím, kdy mám skončit. Pro úplného začátečníka smrtelné zadání. Začala předehra, kapky nesměle a pianissimo bubnovaly, svítilo červené světlo, já zcela nepřipraven a pravděpodobně skřečí v hlase spustil. Krásný večer. Je chvíli po 8. večerní. Tady u nás, v Brně na Lesné, lehce prší. Luboš Veselý vám od této chvíle přeje maximální pohodu a máte-li vedle sebe někoho, na kom vám hodně záleží, tak teď je ten pravý okamžik, abyste ho obejmuli a pošeptali mu jedinou větu. Lásko, vonič deštěm, Marie Rotrová. A tak to celé začalo. Tady se přehodila výhybka, byť jsem ani vzdáleně netušil, kam mne takzvané moderování přivede, které obzory otevře, ale je skoro jisté, že nebýt onoho záskoku v brněnském rádiu, nevzniklo by ani toto vyprávění, tedy tato kniha. Řídící si na můj start počkal, zvedl palec nahoru a od té doby už jsem vysílal denně. Zcela nečekaně jsem začal objevovat zákoutí moderátorské profese, byť do moderátora jsem měl ještě hodně daleko. Vůbec mě nenapadlo, že jsem se právě potkal se svou budoucností, jen jsem při odchodu kývnul, že druhý den přijdu zas. Ale nebral jsem to závazně, prostě mě to zaujalo, hlavně jsem překvapil sám sebe. Objevil jsem schopnost sednout si za mikrofon a mluvit pro nikoho. Tak jsem si to ještě chtěl zopakovat. Ale pořád to byl jenom doplněk k mému hraní v kapele ještě několik následujících let. Asi za týden jsme jeli s kapelou na vystoupení a já cestou pronesl, že budu ten večer moderovat. Kluci z kapely na mě koukali značně udiveně. Netušili, že jsem začal moderovat v rádiu a možná to bylo částečně proto, že jsem se o svém pokusu moderovat moc nechlubil. Tenkrát jednoznačně ze strachu, jak to celé dopadne. A ještě víc žasli, když jsem se pak postavil k mikrofonu a vystoupení nejen plynně uvedl, ale mluvil jsem i před každou skladbou. Kluci koukali jako blázni a vůbec nevěděli, co si o tom mají myslet. Dokonce si mysleli, že mám nějaký doping, ptali se, jestli něco beru. A to byla svým způsobem pravda, jenomže tím dopingem byl příjemný pocit, že jsem zvládl vysílání v rádiu. Šly roky, jezdil jsem dál s kapelou a vysílal jsem v rádiu. Všechno fungovalo, jen času jsem měl málo, pořád jsem byl na cestách a tak jsem se rozhodl, že si najdu v Brně pod nájem, abych nemusel denně dojíždět do Tišnova. To jsem také udělal, ale když jsem zjistil, že si musím kupovat nejenom jídlo, ale také toaletní papír nebo prostředek na mytí nádobí, zase jsem se pokorně vrátil domů k rodičům, kde se mi nestalo, že by lednička zela prázdnotou. S Ivanou a Milanem Hubáčkovými jsme v této době ještě založili projekt Hvězdy z masa a kostí a pro jejich agenturu MA Promotion jsem začal uvádět pořady, do nichž jsme zvali, jak název napovídá, Hvězdy z uměleckého světa. Vyrobili jsme jich několik stovek, šlo o půlhodinové rozhovory, které se vysílaly asi na 17 českých rádiových stanicích. Byly to moje první rozhovory se slavnými lidmi a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl, že ti lidé si klidně ke mně sednou za stoleček a trpělivě odpovídají na všechno, nač jsem se jich zeptal. A byly to opravdové celebrity. Třeba Stella Zázvorková, Jaromír Jágr, Vlastimil Brodský, Svatopluk Beneš a mnoho dalších. Spousta z nich mezi námi není a mě nejvíc mrzí, že se některé ty rozhovory vůbec nezachovaly, protože disky, na které se nahrávalo, se nearchivovaly. Dnes vím, že to byla...
1: Hraje vám Radio Xaver.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

0: krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
2: Fakt? 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
3: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
2: Respektive my.
3: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
2: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
3: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale Dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, mm. při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
2: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
3: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
2: Nic
3: má agendu Evropské unie.
2: Nic nemá na starosti. Martin Dvořá, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
3: Ale já bych to klidně udělala.
2: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Vlastně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
3: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
2: No, obojí.
3: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat, a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu, dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
2: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
3: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Hmm. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
2: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
3: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
2: Takže západní, řekněme. Západní
3: data, no, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
2: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
3: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
2: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
3: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
2: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
3: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
2: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, já bych řekl progresivní extremisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
3: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď řízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu nervu, provládního nervu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
2: No, to tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
3: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna nebo

0: Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Mm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil covid, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No, tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom vzkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo sečteno a dnes pan Miroslav Korecký, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak lidé v izolaci budou moct příště volit. Plánuje válek. Omezení se nyní týká asi 10 000 obyvatel. Jak je to možný, že oni u některých lidí řeknou, že nebudou volit? I ten, kdo leží na smrtelné posteli, přece má mít možnost volit, ne?
1: To jo, když leží na smrtelné posteli s něčím, nějakou standardní nemocí, ale i třeba dneska, když je člověk na nějakým, má nějakou nemoc velmi nakažlivou, já teď přesně nejsem schopen to asi vyjmenovat, co, ale tak je prostě nemá přístup k tomu, aby mohl volit. Ani za ní nemůže přijít nějaký ten s tou urnou. Tam se to udělalo při těch minulých volbách, kdy tady bylo 100 000 v tu chvíli lidí na různých karanténách, izolacích a podobně, když ten covid řádil v tom maximální míře, tak se udělaly takové ty varianty, jednak to volení z toho auta, jak se to házelo přímo z okýnka, a jednak, že chodili ti komisaři v těch kombinézách, ti kosmonauti, to vám přišli a vy jste jim to teda tam hodili, ale v situaci, kdy se to týká 10 000 obyvatel, je to vlastně 6 000 obcí, to by znamenalo skoro jako, předpokládám, že to tak nějak jako průměrně rozprostřeno po celé republice, že každé to městečko, vesnička musí mít toho jednoho kosmonauta, který bude obcházet toho jednoho člověka třeba, který zrovna ten covid chytil. Tak se
0: jestli
1: to asi usoudilo takhle. No, je to diskutabilní určitě, protože on je omezen na volebním právu, tady se chodí za vězni do věznice, aby si mohli odvolit, a člověku, který jako nic neproved špatného, jenom prostě na něj někdo prsknul bacil v tramvaji, tak to umožněno není. No.
0: Divím se, že na to nešli z druhé strany, že neřekli, musíte mít respirátor a přijde za vámi domů normálně ta mobilní volební komise třeba, nebo něco takového, ale říct, ať raději nejdou k volbám, mně nepřijde tak nějak hezké.
1: Jestli jsem to dobře pochytil, tak oni inzerovali, že by to chtěli nějak systémově řešit do budoucna, aby takovéhle případy nenastávaly, úplně nevím, jak se to dá tedy obejít, ale zase jsem viděl ta čísla z těch minulých voleb, kdy právě se to týkalo potenciálně 100 000 lidí, a mám pocit, že výsledek byl, že z těch 100 000 nakonec odvolili jak v těch autech, tak prostřednictvím těch kosmonautů, tak odvolili 1000, jo? Takže jakože ty lidi přece
0: jenom... Kdyby pane Korecký odvolil jeden.
1: Já vím, že to je věc principu, ale jenom jakoby, že ten efekt, jakoby ty vynaložené peníze, které to muselo stát spoustu, tak jako by využilo 1000 lidí. Já vím, že demokracie se nedá zaplatit, jakože to je prostě právo člověka volit.
0: Ta se nedá zaplatit. Ani no. Nakoupit přes Lipskou burzu. Případně. Tak jsem normální a nebudeme dělat nic. Jaká jsou nejpodivnější hesla kandidátů do Senátu? Taky dobrá výstavka tohleto, jak jsem viděl. Co myslíte, takové jako, když si někdo napíše jsem normální Daniela, může to zabodovat?
1: Tak my se na to koukáme tady z Prahy, že nevíme třeba, nebo leckdo třeba vůbec neví, jaká Daniela, co, jaká jsem normální. Já předpokládám, že ona, to je paní Kovářová, tady někde v tom plzeňském obvodu, že to tam asi nějakým způsobem je nějaká tečka za její kampaní, že tam asi lidi tuší, že kdo je ona a co to znamená, protože ona tenhle ten svůj kurz, zrovna tohleto jako takový ten ochrana toho starého normálního světa před nějakými všemi těmi bláznivými izmy, které sem chodí, tak jede dlouhodobě. Že tak na tom se profilovala, takže tohle to beru jenom takový jako headline z jejího pohledu, ale že tam těch dalších věcí bylo, každé noviny otiskovaly, nebo televize, takový ty nejbizarnější, ty, a skoro nikdo se nikde neprotnul, protože těch věcí bylo tolik, jaké jsou to ty obecní volby, tady mluvíte teda o senátních, ale ono v těch obecních je to totéž ještě horší samozřejmě, protože v těch obecních to jsou ty jednotliví zastupitelé nebo kandidáti a ti si dělají tu kampaň doma někde na kolení. A skutečně jako kreativita nezná vůbec mezí a objevily se tam neuvěřitelné věci a skutečně výstavka toho, že jsme tam měli, u nás jsme měli, jednak já jsem z Kladna, tam je velkým hitem samozřejmě lídr místního ANO, František Bureš, který je všude na plakátech, tak to je taková jako vtipná věc, ale že tam bych řekl, že by z něj měli udělat dvojku a někoho dát před něj, ale to je jejich biznis. Ale měli jsme tam věci jako nějaký brněnském obvodu, si udělali hlavní heslo z toho, že nepřipustíme zrušení nějakých místních autobusů, a v životě nikdo neřekl, že by se ty autobusy měly zrušit, jakože že si tam lidi vymyslí úplně, nebo ta kandidátka té topky, jak tam, nechci to tady ventilovat úplně, jak tam mluví o tom orálním sexu, že nabízí něco a pak teda se za to omlouvala, že to asi trošku přehnala, to bylo na plakátech normálně, jako ono to bylo řečeno jinak, ale o něco expresivněji. Ona je nezávislá s podporou TOP 09, ale
0: nabízí to bylo v Domažlicích někde tuším. Orální sex jako nabízí.
1: No, ona to tam jako tak nějak jako... No.
0: Jako za hlas nebo?
1: Jestli chcete a to tam bylo jakoby vyřčeno. Takže jako, že to jenom jako ukazuje, jak ty lidi prostě si tu kampaň dělají doma sami, tak jakože každý má tu hranici někde jinde, jak vkusu, tak nějakýho...
0: No obecně ta kampaň letošní, protože ta končí za hodinku a půl a začínají volby, tak tu hodnotíte, jak byla ostrá, byla špinavá, byla klidná, nebo jaká byla?
1: Tak na té místní úrovni to byl takový ten mix mezi těma čističkama, chodníkama a do toho se míchaly takový ty celoplanetární věci, jako ten Putin a válka, energie a tohle, no ale pak to ty partaje pojaly tak jakože, tak Andrej Babiš to pojal celý jenom na svůj obličej hlavně a pak to teda už trošku se přešlo i na ty nižší, ale koalice Spolu zase tato jela přes jednak nejdřív přes toho Putina, Babiš, dva agenti v nové podobě, nebo jak to bylo, to byl úplný bizár, jako jak to souvisí s komunálníma volbama a pak takový to právě zařídili jsme vám zastropování cen energií nebo Tomio Okamura, že zařídí konec drahoty jako přes hlasy v komunálních volbách, to vůbec nevím, jak se dá zařídit, teda jo, to i kdyby měl primátora, nebo já nevím koho, co, tak nezařídí nic samozřejmě, ale tak...
0: Ale nic zásadního, něco jako Kubicil zpráva, nebo něco takového?
1: Tako ústřední téma tam nebylo, nebylo tam ani takový to téma, který by měl mobilizovat k tomu, jak právě si Andrej Babiš snil a Tomio Okamura, že to bude to referendum o téhle vládě, jak to kdysi Jiří Paroubek dokázal udělat se zdravotnickými poplatky, že úplně převrátil ty volby tehdy krajské na ruby, že z krajský voleb se stal skutečně referendum o Mirku Topolánkovi a bylo to ta tsunami oranžová, tak to se nepovedlo. No. Tak proto si myslím, že tady že se nedá čekat, že by jsme v neděli slyšeli, že tady vláda leží v prachu cesty a podává demisi.

0: Radio Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na Radio Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Radio Xaver.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, jdu to sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, jdu to sem.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Ksaver to vždycky tak vidíš.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Tam je sedlý hodnoty, Xavr.
2: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale
3: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
2: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte tak?
2: Ale jo, dobře.
3: Dobře, ale jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
3: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
3: Jo?
2: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
3: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
2: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
3: Já si říkám. ne Xavere, já...
2: No mám pocit, že se trošku tak jako...
3: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
2: kolik,
3: co?
2: Kolik vás tady je?
3: No a to, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale... Si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
2: Kdo?
3: Lukašenko, Rakeťáky. No a tahle parta.
2: To jo.
3: To není normálně možný přeci už, co?
2: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingu odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
3: No samozřejmě, že jo, Xavere, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
2: Já to taky myslím. Ne?
3: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
2: Ale každý...
3: To je hodnoťák.
2: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
3: Počkej,
2: ale sní.
3: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
2: No.
3: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, květákovka. A ta neříká
2: moje Věra.
3: Máma, říká táto.
2: Neříkejte si, naše Věra.
3: Ty bych byla premiérkou.
2: No.
3: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmáhy.
2: Ne.
3: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
2: Ne, veřejně, ale...
3: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
2: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
3: Co?
2: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova, nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
3: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
2: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
3: No tak vy jste takový výtek druhý.
2: Chcete vědět, o čem já sním?
3: O čem?
2: No ne, vážně, teď
3: to
2: je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
3: No.
2: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
3: Tak to já vím.
2: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
3: No a na to dojde, ne?
2: Tak už jsem starý.
3: Ne. A já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
2: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
3: Xavere, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
2: Mildu!
3: Já ne...
2: Neříkejte to, pane Holče. Nebo,
3: já zůstanu hodnotovej.
2: Je to sympatický, milej.
3: Já jsem se lék.
2: No, tak oni
3: mají to stalo, ne,
2: v té redakci starý foťáky, takže
3: jo.
2: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
3: Tak to jo, to jsem
2: přišel. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
3: Detekoval nějaký tak, jako horší signály z toho.
2: Někteří lidé by si mohli myslet.
3: Tak, no, to mě napadlo.
2: Že to je, že jako, ne, ne, ne.
3: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
2: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel s pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
3: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
2: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
3: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
2: No, takže to je. Myslíte, že levák?
3: Rakušan?
2: No.
3: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal.
2: Taková dobro.
3: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
2: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
3: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
2: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
3: Jen 5 nebo 6.
2: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
3: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
2: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
3: Nebyl.
2: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
3: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
2: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
3: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
2: To mě vysvětlete, pane Holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
3: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
2: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
3: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
2: Jo tak, ale oni se bojí.
3: No.
2: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
3: Nemáte to ze dvou?
2: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
3: Uh-huh.
2: Říkám to dobře, Michalík?
3: Uh-huh.
2: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
3: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
2: Já jsem to slyšel v metru.
3: Jo. Já v tramvaji.
2: V tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
3: Ne, 18 se
2: dělal. 18. To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
3: Jo.
2: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
3: Právě, proto já tomu nevěřím.
2: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
3: Jo.
2: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
3: No to doufám už nebude.
2: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
3: Jo, ale já...
2: On jako, je dobrý.
3: Jo, jasně.
2: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, mě ho rád poslouchá.
3: To jasně.
2: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
3: Z filmu?
2: Hm?
3: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
2: Tak mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
3: Jakože lehce vás straší?
2: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
3: Vy ho chcete tady poškodit já?
2: Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
3: Jo.
2: A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, Ale že budou tím zdviženým prstem.
3: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
2: A já myslím takhle zdviženým prstem.
3: Jo, jo, jo. Bacha na to.
2: No.
3: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
2: A to nehrozí.
3: Vy byste se nespli.
2: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10% na průzkumy.
3: No. Ksevere.
2: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, Tomio.
3: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
2: No jasně, že ne.
3: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel vo Viva, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
2: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
3: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
2: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
3: Ajaj.
2: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
3: No to je dobrý.
2: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
3: No tak to o tom nepochybu.
2: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
3: Tak to rád slyším.
2: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
3: Jako v té písnice?
2: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
3: A tak místo předseda tam musí být, ne?
2: A vy jste místo předseda?
3: Já jsem místo předseda.
2: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
3: Místo předseda musí být.
2: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
3: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
2: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
3: Jasně, Ksevere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
2: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
3: Já vám to podepisu, Ksevere.
2: Tak to prohlašte jo, veřejně.
3: Prohlašu to. Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
2: Umělecký,
3: no.
2: Umělecký, protože umělecký, ne?
3: A co? Co umělecký, co si?
2: Nevím.
3: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
2: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
3: No ale já jsem hodnej.
2: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
3: No to jsem.
2: No tak, jsem tak, či, tak
3: ale já jsem dobrá svině.
2: Musíte si vybrat, pane Holče.
3: Já jsem dobrá svině, jak se vrát.
2: Jo.
3: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
2: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
3: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
2: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
3: Jo, jaký?
2: A to je to šmírování, ty zase.
3: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
2: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
3: Ale on je tím Ksevere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
2: Dvousměrný, ne? Nebo
3: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
2: Jednosměrná cesta na gulak.
3: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
2: Já
3: no.
2: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
3: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
2: No a...
3: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
2: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
3: Já tomu docela rozumím.
2: To jsou zlí lidi, pane Holče.
3: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
2: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke stanu.
3: Já myslím, že se chystá ke konečný, to vám říkám.
2: A jo, no.
3: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
2: Myslíte vážně?
3: No jasně.
2: Tak to já jim vzkazuju, když...
3: Stane tě, největší zlo.
2: Když tak motoristům.
3: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
2: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
3: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
2: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
3: No zápis je jasný.
2: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
3: No.
2: Ministr policie.
3: Chci být premiérem.
2: Cože?
3: Chci být premiérem.
2: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
3: No to vidíte dobře.
2: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým z toho se nebyl. To nejde.
3: To ani neznám, co to je.
2: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak dvě hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
3: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere. S Lexaurinem.
2: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
3: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
2: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
3: Vít.
2: A nenapíšem
3: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
2: Tak já napíšu Vítek.
3: Dobře.
2: Jeho to potěší, ne?
3: Vítek, no.
2: Vítek Rakušan. Rakušana.
3: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne, ale...
2: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
3: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
2: A to ještě existuje? To
3: určitě.
2: Za šmírování... Pane Holče.
3: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
2: A že?
3: Si není možný.
2: A všechno je možný.
3: No asi už jo.
2: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
3: On by mohl být vicepremiérem, ne?
2: Kdo? Piky?
3: Hm?
2: O, oh, je nuda.
3: Pro gender.
2: Toto já úplně nenávidím.
3: Co?
2: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
3: Jo.
2: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc... A jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
3: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
2: Já to dusím, no. No.
3: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
2: Já jsem řekl Pikoro.
3: Pavel Radslavský.
2: Kdyby bylo Pikoro, no.
3: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
2: Tak,
3: Xavere.
2: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
3: Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
2: No.
3: Co?
2: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
3: Už zas?
2: No tak, teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
3: Co to znamená?
2: No tak zasedám, ne?
3: Jo.
2: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
3: No já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroa zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
2: No,
3: tak jsem to
2: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
3: Jo?
2: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
3: Žádný střeva ani vnitřek.
2: Žádnou...
3: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
2: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
3: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
2: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, na tož položit otázku.
3: Já jsem si říkal, jak jsem
2: a
3: řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
2: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
3: On je tam teď generální.
2: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
3: tak
2: pošle
3: to
2: poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
3: No ale doma, líp asi, ne?
2: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
3: to je hlava, hlava.
2: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
3: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádnej rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
2: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
3: A má telefon velký, takový červený.
2: Telefon na stole. A říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
3: Je?
2: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
3: No a odkud teď, Vane?
2: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako a já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
3: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
2: Já taky.
3: Tohle je dobrý.
2: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
3: jo, jo.
2: A pro jeho příbuzné.
3: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
2: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
3: No.
2: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takové ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
3: na Mildu Friedricha?
2: Na židli Milana Friedricha. která, to by byla židle na doživotní...
0: Doživotní židle.
2: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
0: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
2: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor.

0: kandidoval. No, dítě to není, jako je to už dospělý
1: Já už
0: chlap.
1: a dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj.
0: Ne, tak to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkové židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No. A myslím si, že
1: Děláte dobrý věci, se dá říct.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je to.
1: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou. Něco na pozbuzení. Nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bys mi ji zavolal, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Vilzenovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: play.cz

0: se nesmí.
1: Jsem velmi rád, že tady se mnou sedí legenda, sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Ahoj Štěpáne.
2: Ahoj.
1: Viděl jsi někdy živě Harlem Globetrotters?
2: Jo, jedna. Já jsem byl na brigádě ve sportovní hale. Meadowlark Clemon tady byl v roce 1964 a to bylo po prvním roce fakulty tělesného výchovy sportu, kdy jsem šel brigádničit do sportovní haly. A oni tehdy přijeli a předváděli ty úžasné kousky. Pak tady byli ještě asi dvakrát. Já si myslím, že to je zábavná show, která...
1: No oni musí být dobří přece.
2: Vynikající.
1: Když se na to díváš.
2: Oni jsou vynikající. Jednou tady byli Harlem Globetrotters a měli proti sobě nějaký Indian Pistons, nebo co, pak to byli podruhý něco jiného, ale byli to ty samý hráči, protože jsem si je pamatoval, ty tváře. A oni mají naučenou věc samozřejmě, ten Meadowlark Clemon, ten dribloval, držel balón a dělal minutový dribling mezi všemi, oni jako by ho bránili, ale přitom bylo přesně naznačeno, kam má teda s tím balónem jít, ale je to show, je to prostě podívané.
1: A viděl jsi někdy takový ten jejich kousek s těma dětma?
2: Jo.
1: Tak pozvou děti na...
2: Jo.
1: Neuvěřitelný.
2: Ne, tak pochopitelně, aby mohli předvádět tuhle tu záležitost, tak to musí být skvělí basketáci.
1: No to si myslím. To
2: je jako mimo jakoukoliv pochybnost.
1: No a prej odešel takový ten, co dával přes celý hřiště ty koše, ten nevím, jak se jmenoval, ten přes celou, takhle tak je lehoucí.
2: Tak to je velikánský kumšt, protože to zase si myslím, jako se nedá naučit v golfu hole-in-one, tedy jamka na jednu ránu, tak tohle to přes celé hřiště, to si myslím,
1: to tam uměl jeden.
2: Že to je velká věc. Podívej se na trestní hody, to zdaleka není přes celé hřiště. Ti lidé to dřou, trénují celý život a pak přijde zápas na olympiádě nebo na mistrovství světa a ta ruka začne breptat a i takovéhle hvězdy prostě mají najednou 65-60-70% úspěšnosti.
1: Tady se někdo ptá, jestli tě mrzí, že nejsi v České televizi ve sportu. Ale musím, že to mrzí mě docela.
2: Já si myslím, že platí to pravidlo, za každou blbost se má zaplatit. Já jsem... protože jsem politiku nesledoval, nesleduju a sledovat ji nikdy nehodlám, tak jsem samozřejmě tušil, když jsme se potkali třeba s Honzou Valou, tak mi říkal, hele, už se to vaří. Já jsem říkal, kurník, co, kde někde něco vaří dobrou na malý straně, tam v té pekárně na malý straně, kam jsme chodili z té frontu na ty velikánský dobrý rohlíky a housky. No ale politiku jsem moc nesledoval, takže jsem nastoupil 1. ledna 89 po Karlu Mikiskovi do funkce šéfredaktora hlavní redakce tělovýchova motorismu.
1: No a co?
2: Takže když přišel listopadový převrat, tak jsem byl v nebezpečí, ještě jsem celý rok 90 odkomentoval, ještě s Karči Polákem jsme udělali finále mistrovství světa ve fotbale, kde byli naši pátí v Itálii. No a 3 dny před Vánoci toho roku 90 jsem dostal padáka. Protože žádný šéfredaktor, bývalý, nesměl Československé televizi zůstat. Takže, jak říkám, za blbost se platí, takže takhle to dopadlo. A já si nestěžuju, protože mám čistý lustrační papír, mohl jsem nastoupit do jakékoliv další práce. Dneska už jsem mezi mladými kolegy doajen, když odešel bohužel Robert Bakalář na Eurosportu, kde vím, pro koho vysílám. Což se nedalo říct té Československé televizi, protože vlastně tehdy byl první, druhý program, to si pamatuješ jako mladý kluk, a nikdo nemohl tušit, kdo vlastně u té televize sedí. Takže tam si musel volit i otázku odbornosti toho komentáře a používání slengu, nepoužívání slengu. Tady na tom Eurosportu já vím, pro koho vysílám.
1: Pro sportovní fanoušky.
2: Ano, to je velká výhoda.
1: Na druhou stranu, já když u toho sedím jako divák, mě úplně jedno, jestli jsi byl šéf-redaktorem nějaký, nebo není. Já chci, abys dobře komentoval atletiku, ale to mám asi nějaký staromodní názory v tomto.
2: Ale ta atletika je navíc krásná tím, že tam máš 60, 80, 100 lidí na place a nikdy nevíš, na koho se ta kamera podívá. Jo, byl noblesní pan režisér Pospíšil na atletiku, ohromně skvělý človíček, který, když jsem se rozpovídal třeba o nějakém tyčkaři, který tam udělal nějakou zázračnou věc, tak mi říká, pozor, půjdeme na start stovky. I takovejhle člověk si mou úctu vždycky...
1: To ti řekl do sluchátek.
2: To mi řekl do sluchátek, takže já bych se moc nerozkecával a šel do tečky, protože přicházel pohled na jinou disciplínu. A to je krása atletiky, že nikdy nevíš, co se tam objeví na té obrazovce. Já na Eurosportu teda komentuju všechno tady z Prahy, máme v O2 aréně studio, Takže já nikdy nejsem na místě akce. Kromě toho se musím s Frantou Pecharem, jsme stihli předloni mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě, to byla báječná záležitost, ale ta atletika, ta se dělá odsud a já si to užívám, protože je to královna sportu jako taková, miluju.
1: No jo, a prosím tě, když jsme u atletiky, to je takový, když se mluví pořád o těch, nechci to úplně použít to slovo, ale si to řeknu, ne, o tom dopingu.
2: No, na to musela přijít řeč asi.
1: No já vím, že to je citlivý.
2: Ne, není to citlivý. Je to naprosto běžné téma, které se objevilo někdy kolem Melbourne 1956, olympiáda, na které vyhrál Harold Connolly hod kladivem. Seznámil se tam s naší olympijskou vítězkou Olgou Fikotovou. Vzali se, slavná březnová svatba na staroměstském náměstí, 30 000 lidí. A Harold potom řekl, že mu pomohla obrovským způsobem po zranění. On měl kratší o 2 cm jednu ruku po záchvatu obrny v dětství a dostal od lékařů anabolické steroidy po zranění, aby se rychleji vyléčil. Paul Anderson, vzpěrač, jeho kamarád z americké reprezentace spěrecké, se k tomu taky přiznal, zlepšil se za půl roku o 40 kg ve vzpírání v trojboji tehdejším, dneska už se vzpírá dvojboj. No a tehdy to hoši úplně klidně položili novinářům na stůl jako hotovku. Pak byla etapa, kdy se mlčelo. Pak přišla etapa, kdy se začalo do toho popichovat a šťourat. Ale byla to třeba doba, kdy měli všichni stejnou startovní čáru. Když to dneska, když budu úplně upřímnej, tak si nemyslím, že mají všichni stejnou startovní čáru, protože ten člověk, ten inspektor, který může přijet a požádat tě v 7 ráno, abys mu dal vzoreček jako atlet.
1: Vzoreček moči.
2: Vzoreček moči a ty nemůžeš říct ne, protože přišel v 7.01. Oni nesmějí od 22 v noci do 7 do rána. Musí tě nechat spát, vyspat po tréninku a tak dále. Ale on třeba, když jede do Turecka, protože ta není v šengenském prostoru tahle země, nebo do Číny, tak musí požádat ten člověk o vstupní vízu. No a tam je na té ambasádě samozřejmě příslušný člověk, který pošle mailík, a pozor, hlídejte si tohle človíčka. Takže ta Chou Enlaiová pravá je 3000 km z Pekingu někde uklizená, kdežto ta dívenka, která ji zastupuje, je čistá, ta je bezproblémová a těžko se to dá dohonit. Takže já si myslím, že třeba otázka takových těch 80. let, o které se hodně teď zpětně listuje.
1: Což je Fibingerová třeba.
2: Což je generace, o které mluvíš. Ale já se domnívám, že tehdy byla ta startovní čára pro všechny stejná a bylo to relativně čistší než dnes, kdy jasný, to prostě stejná jasný startovní čára.
1: Zdravím, nedá mi to, co pan Karel Polák, tady se ptá někdo. Díky, zdravím, Stišnova, to je tam od nás.
2: Já musím jenom posmutněle připomenout, že s Karlem Polákem jsme se rozloučili, je to tuším asi 3 roky. Karči byl velmi zajímavý parťák, měl jsem to potěšení opakovaně s ním usedat na komentátorské stanoviště mockrát, dělali jsme spolu opakovaně slavnostní ceremoniály, zahájení olympiád, zakončení olympiád. Byl to velikánský profík, velikánský slovanista, neskutečný, nesměl jsem mu na Slovan sáhnout, ani to v žádném případě. Ale já jsem s ním dělal hrozně rád.
1: Už se nám krátí čas, Štěpána, já ještě mám jedno téma za sebe, které mě velmi zajímá, to jsou olympiády. Je to speciální věc, když jedeš na olympiádu, nebo je to, když to řeknu familiérně, kšeft jako každý jiný?
2: Není to kšeft jako každý jiný, je to svátek svátku. Je to svátek svátku, já jsem měl možnost absolvovat 15, jestli se nepletu.
1: A zjel 15 olympiád.
2: Na 15 olympiádách jsem byl. A ta doba, kdy to vzali do ruky politici a pošlapali celou tu atmosféru, ta byla naprosto děsivá. Já to, kolik máme času? Já to v rychlosti.
1: No ne, jako
2: v 64. roce bylo olympiáda v Tokiu. V Tokiu 64 proběhlo všechno. Tam Abebe Bikila, který 4 roky předtím v Římě vyhrál maraton jako bosonohý maratonec, tam už běžel v adidaskách, to nebylo, bylo to v Pumách. Dohadovali jsme se už tehdy, že dostal 500 dolarů, dneska to jde na 500 tisíc dolarů, takové smlouvy. A v 64. byla poslední normální olympiáda. Normální v tom smyslu, že do ní nevstupovaly žádné podivné vlivy. 68 Mexiko, pro nás velmi významná olympiáda, protože Čeko, Čeko, jak skandoval celý stadion, když naši nastupovali s Věrkou Čáslavskou v čele, tak tam den před zahájením olympiády byla střelba do studentů, kteří protestovali, že to stojí moc peněz, ty olympijské hry, oni nemají kolej, nemají kde bydlet. Prý 300 nebo štíků tam bylo, tak to byl 68. rok. 72 Mnichov, střelba do izraelských sportovců v olympijské vesnici, která byla do té doby ne úplně volně přístupná, ale Ludva Daněk vyšel ven, hodil mi přes ramena bundu ČSSR a vtáhl mě dovnitř do vesnice a nacpal to do mě 3 stejky, že jsem se nemohl hejbat v podstatě v té jídelně. Abych tam nebyl sám, říká Ludvíček, takže jsem s ním absolvoval jídelnu.
1: To byl diskař.
2: To byl diskař olympijský.
1: A vidíš to, že já to nosím v hlavě stejně jako ty.
2: Úžasný člověk. No. Světový rekordman dvojnásobný. To byl 72. 76 Montreal. Tam Jean-Paul Ganga, africký reprezentant národních olympijských výborů, protestoval proti tomu, že Nový Zéland hrál rugby s Jižní Afrikou a na protest toho, rugby nebylo olympijským sportem, na protest toho odjelo 30 afrických zemí den před olympiádou ze her. Jean-Paul Ganga tam zůstal a vozili ho jako čestného hosta celý 16 do olympiády. Moskva 80, Tomáš žije v paměti, bojkot jedné půlky světa, LA 84, Los Angeles,
1: tam jsme nebyli.
2: Bojkot druhé části světa. Takže až Soul 1988, a to jsme seděli s Karlem Polákem na komentátorském stanovišti a oba jsme měli stažený krk, když tam najednou bylo těch 150 nebo 160 vlajek nastoupených zemí, že se vrátila ta olympijská myšlenka a vytržena z rukou těch politiků, kteří jak do sportu šáhnou, vždycky je něco špatně.
1: Proč oni do toho LA tenkrát naši nejeli? To byla Fibingerová a spol, je to tak?
2: To byla tahle ta generace, kdy to byl vrchol, vlastně třeba Imre Bugal, tehdy závodil s Jochenem Dannebergem v té sezóně.
1: To byl koulař nebo diskař.
2: Imre Bugal s Dannebergem v tom roce závodil devětkrát ho porazil, ale Danneberg vyhrál olympiádu a Imre nikdy nevyhrál, byl druhý v Moskvě 80. Čili tam přišli někteří naši reprezentanti, a nemyslím jenom na atlety v tuhle chvíli, skutečně o životní výsledek a ta politická vůle, to nebyla vůle, to byla zvůle. To byla vyloženě zvůle. Těm sportovcům pokazili, mnohým pokazili celý životní zážitky z toho sportování a trvalo to 24 let od toho Tokia 64 až do toho Soulu 88, než to dostalo normální obrátky a zaplet příroda, to funguje tak, jak to funguje.
1: Ale ona by tenkrát Fibingerová vyhrála v tom LA. Jsem slyšel.
2: Rok předtím vyhrála v Helsinkách, Jarmila Kratochvílová čtvrtku i půlku. Obě byly v podstatě na vrcholu výkonnosti. To už nikdo nikdy tohleto nevrátí zpátky, aby dostali možnost reparátu. A to je, myslím si, obrovská jizva na sportovní tváři této planety, protože sportovci chtěli, politici nechtěli.
1: Štěpáne, takže díky a měj se hezky, pěkný večer.
2: Taky nápadně.
1: Mějte se, přátelé.
0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo takový počasí, bylo bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě, ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, a to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Friedrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli k Savere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Friedrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, no, tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, Xavere, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa, to je strašně krásný jméno, takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to Dekroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xavere. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xavere, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teď tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se. Rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. Ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíku nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom ze toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: To říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zborotí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to se nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem ji slyšel jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká

0: a složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, to není ani mužský, tam je, jo, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

Nastane hezky.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediný vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přísloví, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, Tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: mi... Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme mu věřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže Takže to byla, ale jinak ten samotný, ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: jestli dojem... potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu.
2: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů, vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá jemně řečeno velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já vám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím, ale že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Posloucháte Radio Xaver.

je zase po pouti. Vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

0: ten rok kruci,
1: Hergot kruci, zase přines kulový.
0: Ale příště, fakticky už příště,
1: jen neslibuj, Olino.

0: jste vy ten polista, ten člen toho mužstva, který dává ty góly?
1: No, tak ono to tady v tom polu je tak, že vlastně všichni plavou dopředu, všichni plavou zpátky. Není to tak, že by někdo prostě zůstával pozadu. Vždycky se to staví tak, že jsou dvě křídla, ty bývají vlastně na 2 metrech na léně po stranách, pak dva střelci jsou většinou ty bekové, protože ty se staví kolem 5 metrů, takže to mají na tu bránu jakoby lepší výhled. Centr, ten bývá na 2 metrech veprostřed před bránou, tam ho brání poslední, přes něho se to většinou hraje. Přesně se rozehrává. Ono se hraje i tak, že vlastně se mu nahraje na vodu, jemu se jediný mu nahrává na vodu, protože ho furt brání, natěsno ho brání ten poslední.
0: Nahrává na vodu?
1: Jo. Klasicky nahráváme prostě do výšlapu na ruku si. Jo, ale na centra musíme nahrávat, takže on má furt za sebou toho obránce, takže on to nemůže chytit do ruky, protože on by mu to sklepnul nebo cokoliv. Takže se mu nahrává na vodu, tak aby on to mohl vzít, nechat se případně stopit, tím pádem by byl běžný faul, pískne se, on může mít volný hod a může rozehrávat. A nebo případně, když je tam někdo jako silnější, větší než ten poslední a dokáže ho uhrát, tak vezme míč, otočí se a střílí. Že?
0: Stopit. Co to je stopit?
1: To je běžnej faul.
0: Já vím, co to je utopit, ale co to je?
1: To je můj obrat, ale je to jako běžnej faul. Je to faul, že vlastně člověk drží míč a protihráč ho potopí. On, když pustí míč, tak je to běžnej faul, on musí od něho a má volný hod a může rozhrávat.
0: No, studoval jsem něco málo na internetu. A tam by bylo napsané, že ten bazén musí mít hloubku 1,80 m. No co když tam potom bude někdo, kdo má teda 170 cm neboli nedosáhne na dno a někdo jiný bude mít 196 a může chodit pod ně, tak to je nespravedlivý, ne?
1: Ideálně to bývá tak, aby nemohl jakoby nikdo dosáhnout většinu. Nevím, jaký jsou tam ty kritéria, to bych kecel, kdyby jsem něco řekl, ale většinou to bylo tak, že to musí být hluboký tak, aby většina lidí prostě jako nedosáhla, protože nesmí se aktivně hrát s tím, že člověk, je to v pravidlech, že člověk nesmí hrát s tím, že se jako odráží ode dna. To znamená, že by třeba se odrazil ode dna a chytil míč v letu. To se nesmí.
0: Pane Dolenku, řekněte mi, já jsem tak přemýšlel o tom, jestli bych mohl hrát vodní polo a být v reprezentaci potom jako vy. Mm-hmm. A zjistil jsem, že ne, protože...
1: To můžete hrát centra.
0: Co to je?
1: No to je prostě, on tolik neplave a musí být silný a musí jakoby mít tu sílu.
0: No ale křesílko a popelníček mě tam nedají.
1: To vám tam nedají.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000 dolarů
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
3: Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii, nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat, to je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou, ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama a tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
2: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox. jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No, ne...
2: A navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No

0: protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
0: No,
1: Rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: To znamená, on avizuje, že ty nerealistické plány, které neodpovídají tomu, na co ten stát má, budou dokonce narůstat. Že my jsme věděli, že je nesmírně obtížné na počátku 90. let po komunismu vytvořit vyrovnaný rozpočet. Ale mysleli jsme si, no až nastane normální éra, tak už to bude de facto samozřejmost. My najednou zjišťujeme, že se to bude zhoršovat od roku. Jestli se tomu nezabrání, tak konec. No konec je jasný, ale kéž by k němu nedošlo a tím koncem může jedině krach financí tohoto státu a to je něco, čeho bych se nechtěl dožít.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: hraje vám Rádio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc si to nevšim.
2: Oni si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já s vyfotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nějak se nám to mele?
2: Nějak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďko nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No.
2: No.
1: Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah.
1: Tak
2: to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to jde
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, si to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: sám? Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy Too, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo? Mm. A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm. Tak ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tisíc korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Aha. Ale jsou tam takový jako fakt průsery. Někdy jsem říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:55, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: než by, se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
2: To už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná o ne lidové písni, protože je tu zetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza?
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan Horák asi.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To zmatený. Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mi to pro všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta hrozně hezká scéna, jak je to film pro mamděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
2: No, a jak se
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. Já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle.
2: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: Tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte třeba, někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš s Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No tak to nic nechce.
2: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
2: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky, A ona přijela, zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, ty jak jde ta vlna, takhle?
2: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje.
2: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
2: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
2: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
2: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
2: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
2: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
1: No,
2: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
2: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
2: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
2: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160

0: že ne. Jak, to je, jsi nějak ta jiná, že? V té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Důlské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: No, říkal pan Donutil, ha. Promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: jo. No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenují, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ty, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel.
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tak nám odsoudili Marine Le Penovou, předtím rumunský ústavní soud zrušil prezidentské volby, poté vyřadil politika, který vyhrál první kolo prezidentských voleb. Takže tady vidíme soudní diskvalifikaci a zásadní systémy soudů do politické soutěže, ale v Česku jdeme naší vlastní českou cestou, protože zdá se nám, že se soudy nějak bojí korupční kauzy hnutí STAN Dozimetr, protože i ministr spravedlnosti ODS Pavel Blažek oznámil, že se soudy bojí soudit Dozimetr. A já si říkám, co se to sakra děje, když se ty samý soudy a soudci nebáli bát soudit Čapí hnízdo i dokonce premiéra tehdy Andreje Babiše. Předtím jsme viděli spoustu jiných kauz, hodně exponovaných, nikdo Vlastu se nebál. Vlastu
2: Parkanovou, Promopro a mohli bychom pokračovat.
1: A teď najednou vidíme, že nám tady někdo do předvolební kampaně nechce spustit a hodit soud s Dozimetrem.
2: Ne, je to, Petře, neuvěřitelné. My se hodně budeme vlastně bavit o tom, jestli je víc volič nebo soudce. Zatím se ukazuje, že asi jako soud a soudci jsou lepší tak na branku a na volební výsledek, než sázet na nečekanou vůli a nečekané chování voličů. Protože pokud říkám správně přes palec, nemám tady stolní kalendářík, jako někteří vrcholní politici, abych z toho dokázal odhadnout, tak vlastně projednávat se kauza Dozimetr měla loni v létě, od té doby se nic neděje, už dva soudci, soudkyně a soudce, takže je to gender vyvážené, řekli, že se bojí podjatosti a bojí se mediálního nátlaku a přesto je v téhle zemi klid.
1: No, já tady přidám ještě jednu informaci, ne všichni soudci se bojí, jsou i soudci hrdinové, protože došlo k úplně bizarní situaci v tomhle, že zatímco se kauza nesoudí, tak jeden ze soudců vrátil Michalu Redlovi, jednomu z hlavních aktérů té korupční kauzy Dozimetr, byt zabavený policií v rámci trestního stíhání. A to je další úplně bezprecedentní věc.
2: A ten byt, kde se to vlastně celé všechno odehrálo?
1: Byt, kde se to všechno odehrálo, kde to domlouvali, tak vrátili Redlovi. A všichni říkají, tohle to se ještě nikdy nestalo, protože ještě nezačal soud, ale už jeden soudce má odvahu vrátit teda jednomu z hlavních obviněných byt. Tak vidíš, že aspoň k něčemu tady odvaha je. Pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Spotify a Apple podcastech.
2: A my vám za to děkujeme a rozebereme peprné detaily.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás teď nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dana nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud je o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud je o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by...
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhle tom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České může republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponováni v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuji, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Schmidberger je naším hostem. Ahoj, Miloši.
1: Ahoj, ahoj.
2: Zavedem, čau.
0: Miloš Schmidberger je nepochybně člověk, který dnes patří mezi legendy. Muž, který je hlavně fotografem.
1: Co ještě pořád zůstalo.
0: Byť si také byl producentem, manažerem a podnikatelem a tak. Pracoval si, pokud mě, když tak mě oprav, jako zaměstnanec filmového studia Barrandov.
1: Ano, ano.
0: Roky, kde byl předtím tvůj tatínek náměstkem.
1: Ano.
0: Také roky. A spolupracoval si na řadě českých slavných filmů. A dnes si, já vím, Miloši, že s tebou se dá povídat o čemkoliv, ale dnes bych chtěl povídat o této knize. Tvojí nové Příběhy filmových fotografií. Protože ty jsi byl u toho. A ta knížka je skvělá v tom, že věci, které my důvěrně známe, třeba z televizních obrazovky z filmu, ze seriálu, tak ty nám dáváš nahlédnout i do toho, co bylo okolo toho, takové ty pracovní fotografie. Prosím tě, pojďme říct, tady je napsáno filmové studio Barrandov 1968 až 1990. Znamená to, že ta kniha nesáhá nikam dál?
1: Bohužel ne, protože já teda jsem nastoupil na Barrandov v 68. roce, někdy v srpnu nebo v září. A vydržel jsem tam do té doby, než teda Barrandov vlastně byl zprivatizovaný a převzal to pan prezident Václav Havel, že jo, který to potom teda asi pravděpodobně to šlo dál někam k nějakým investorům. No a už tam vzhledem k tomu, že Barrandov přišel o státní dotace a tak dále, tak se transferoval vlastně do klasického SROčka, tam nebylo možné držet tam prostě nějaký zaměstnance, který nedělali, když to řeknu, bohužel nic a brali nějaký základní plat. Tam to bylo stanovený tak, že si měl prostě základní plat a plus, když si dělal film, tak tam byl nějaký honorář, který byl rozdělený podle kategorií. Takže oni se s náma se všema rozloučili, to už začalo od režiséru dolů a skončilo to vlastně až u nás, že já jsem byl v oddělení filmových fotografů, takže jako my jsme byli v té kategorii taky.
0: Když nahlédnu do obsahu té knihy a ocituju tady jenom některé z těch položek, Zločin v Šantánu, Bohouš, Zabitá neděle, FL Věk, Vím, že jsi vrah, Z čerty nejsou žerty, Jonáš a Melicharová, Pěsti ve tmě, Disko příběh, Oznamuje se láskám, Vašim, Stalingrad, Antonín Dvořák, Poslední motýl a tak dále. To jsou všechno filmy, na kterých ty si oficiálně jako fotograf pracuji.
1: Ano, ano.
0: Který z těch, co jsem četl, je největší vzpomínka pro tebe?
1: Pro mě jako vůbec největší čest, co jsem jako mohl dělat, tak byla spolupráce s Karlem Kachyňou, protože to je takový usměvný příběh. On to tam bylo tak, že Kachyňa vystudoval kameru a režii a byl velmi, velmi tvrdý teda na fotografii. A v podstatě s ním nikdo nechtěl dělat, jo, protože on byl velmi nekompromisní. No, tak já jsem to pak dostal teda jako takzvaně příkazem skoro, že jsem s ním začal spolupracovat a pak už jsem se od něj nehnul, protože my jsme si začali velmi dobře rozumět a já jsem pochopil to, co on chce, jako v tom filmovém vidění, jak si představuje filmovou fotografii, neboli takzvaný fotosky, co visely v těch kinech jako propagaci toho filmu, že jo? Protože smyslem filmového fotografa bylo vystihnout danou scénu tak, aby z té fotografie bylo jasný, o co tam jde. Mm-hmm. A to bylo docela jako složitý v některých případech. No.
0: Miloši, některé ty tituly, respektive skoro všechny, co jsem četl, každý zná, protože se to pořád na těch televizních obrazovkách pouští dokola. Ty tam máš třeba položku Bohouš, což je asi nejslavnější česká komedie. Znamená to, že ty jako fotograf si byl u celého toho natáčení nebo u valné části a vlastně s tím štábem si spolupracoval, tak to mám rozumět.
1: Ano, ano.
0: A z toho vznikne třeba kolik fotografií? Je to několik stovek nebo? Jsou to
1: ve své podstatě je ten princip je založený, nebo byl založený na úsudku toho fotografa. Já nevím, jak k tomu přistupovali kolegové, ale já, když jsem dostal jako přidělený film dopředu už v přípravných pracích, že teda budu spolupracovat na tom nebo na tom, tak jsem si zajel do produkce, vzal jsem si scénář, který jsem si přečet, a podle toho scénáře jsem si vybral ty nejdůležitější scény, které by mohly reprezentovat ten film. To, jak někdo někam přejíždí prostě z Václaváku do Nuslí v taxiku, tak to pro mě není podstatná scéna. Jo? Jako když tam je potom následná scéna, že vystoupí z taxiku a tam dojde k nějaký rvačce, tak je jasný, že tohle to je action a že to by tam mělo být. Ale jinak já jsem byl klasický člen štábu celého toho týmu a prostě účastnil jsem se prakticky všeho. Pokud jsem neměl teda já sám nějaký svoje vize, tak přišel režisér a řekl mi, hele, já bych potřeboval tohle, protože a proto a tak dále. Takže ta spolupráce tam fungovala ve své podstatě na přímý dohodě s tím režisérem, který si většinou pak taky nebo taky někdy ne, řekl jako co bych chtěl. V mém případě, ale já jsem si to radši dirigoval všechno sám.
0: V této knize k těm fotografiím ještě jsou texty, vlastně příběhy těch fotografií, protože každá za sebou i vzhledem na tu historii, vzhledem k historii něco nese. Vzpomeneš si, kde se natáčel Bohouš? Kde byla ta restaurace?
1: Ježišmarja.
0: No to já jsem si mnohokrát říkal, jestli to byl ateliér, nebo jestli to, ale chápu, že když toho máš tolik, že si asi nebudeš pamatovat, kde
1: to bylo. Protože Bohuš byl v podstatě jako jeden jako z prvních filmů a tam se to, tam, já člověče teďko nevím, já nevím, jestli jsem si na to vzpomněl v těch textech, ale bylo to v reálu někde na horách, nebo já nevím, prostě fakt jako to bych teďko si trošku strapnil, že si teda tohle to nepamatuju.
0: Ne, spoustě fotografií tomu rozumím. A je to pro fotografa speciální druh profese nebo speciální žánr točit filmování, protože my víme, že někdo rád fotí krajiny, někdo rád fotí nějaké technické věci, vlaky někdo rád fotí akty a každý to nějak umí. Je to speciální žánr?
1: Já bych řekl, že jako určitě teda.
0: Jo?
1: No je to filmová a divadelní fotografie, takhle bych to řadil.
0: A co to vyžaduje?
1: No vyžaduje to, že musí ten fotograf mít cítění pro to, aby ta kompozice toho obrazu zachytila tu podstatu té scény. Jestliže teda tam probíhá nějaký dialog mezi dvouma hercema, který se hrotí do nějaký dramatický scény, tak je potom asi dobrý mít chycený ty momenty, kdy je tam ta dramatická scéna a ne to, když tam oni sedí proti sobě a říkají si, já tě mám rád. To prostě to jako nic není. Jako tam jde o to vystihnout ten obsah té scény. Že jo?
0: Já musím říct, Miloš, že jsem dlouho, několik let, takto zajímavou faktografickou knihu v ruce nedržel, protože tady spoustu fotografií, které jsem si užil tak na první dobrou, ale je to přesně to si k tomu sednout, přečíst si ty texty a dívat se na to. Jak dlouho jsi strávil v tom svém archivu, než jsi vybral fotky na tak velkou knížku?
1: No to je v podstatě příprava fotografií a výběr fotografií byl asi tak 2 až 3 měsíce. A knihu jakožto takovou jsme dávali dohromady skoro rok, prakticky. A tam šlo o to, že já jsem ty texty všechny napsal a pak jsem ještě přivzal ke spolupráci Pavla Hénika, spisovatele, který teda je vynikající člověk, jsem šťastný, že jsem ho poznal, který teďko udělal knihu o Vaškovi Neckářovi, nádhernou, když tak ti přinesu příště, protože jsi milovník knih, takže to ti přinesu, že to stojí za to. No a s ním jsem jenom doopravil a doladili jsme tam ABCD v textech A jenom tato příprava těch textů nám trvala půl roku. Jo. Mm-hmm. A pak je tam taky velký dík vydavatelství Dobrovský, který se vrhli do takového ohromného projektu úplně střemhlav. Protože ta kniha určitě výrobně není levná a já neznám samozřejmě, jaký jsou náklady v tiskárně a tak dále, ale i Jirka Sušánka, který na tom dělal grafiku, tak se na tom vyřádil teda příšerně. A jenom vzhledem k tomu, že tam je stovka fotek, stovky doslova fotek, tak všechny ty fotky se musely prostě sladit dohromady. Jo? To znamená, že v postprodukci nebo ve Photoshopu nebo v nějakém prostě programu se museli sladit tak, aby všechny tady zrovna se díváš na FL Věka a tam je celá galerie hereckých portrétů, které v tom Věkovi byly. A oni jsou všechny, když se na to podíváš, tak v té struktuře toho obličeje a světla a všeho jsou sladěný do jednoho tónu.
0: Mm-hmm. Ty už jsi zmínil, Miloši, spolupráci s panem režisérem Kachyňou, ale když se tady podívám na tu plejádu lidí, které si tady fotil, počínají panem Marvanem, je tady pan Pivec, pan Záhorský, paní Medřická a Karel Heger, co jméno toho hvězda, pan Miloš Nedbal taky. Jo. A existuje vzpomínka nebo zkušenost s někým z nich?
1: Tak já měl...
0: Dobrá či špatná?
1: Já měl ve své podstatě s nima všechny, už se všema, velmi osobní vztah skoro až, jo. A z tohohle příběhu toho FR Věka, tam se narodilo třeba, nebo zrodilo velký přátelství s Radkem Brzovou a tým, s kterým jsme byli teda opravdu velký kamarádi potom.
0: Neboli hlavní postava.
1: Jako i v soukromém životě a tak dále. A určitě se všema tam, já nevím, s Láďou Menšíkem třeba, pak jsme, to je konkrétně, se vrátím ještě k Bohoušovi, že jo, tak jsme spolu jezdili do Písku, tam myslím, že se to natáčelo právě někde v tom Písku, nebo tam, já už opravdu si to teďko nevybavuju. A tak s ním jsem měl úžasný vztahy taky, jo. Ve své podstatě se všema postavama, jak filmovýma, tak i v normálním životě jsme navázali úžasný přátelství a byla to nádherná doba. No.
0: To, co tady vidím právě v tom hereckém albu k FL Věkovi, tak konkrétně třeba pan Marvan, tak o něm se vždycky říkalo, že to byl v soukromí nepříjemný člověk. Máš nějakou zkušenost?
1: Ne, s panem Marvanem já jsem taky jako vycházel velmi dobře, i když on byl v podstatě dost nedostupný, jo. To je, on prostě přijel na plac, že jo, a jako hned si věděl, že přišla persona. Prostě on přišel, že jo, a lesec si a rozjel to a teď jel ten tu svoji roli, tohle, hotovo, se zved a odešel, jo. Takže on byl nedostupný, bych já řekl, nebo na mě to tak teda působilo,
0: ale... Moc nekámošil.
1: No, ale co jsem já potřeboval s ním udělat, tak jsem ho požádal a oni mi to nahráli. Já jsem třeba, když, protože to se točilo na 2 až 3 kamery Debrievky a byly André Debrie a všechno se to točilo zvukově, takže pokud nebyla generálka, tak já jsem vlastně nestačil ty scény nafotit, tak jsem je požádal po natočení toho záběru, aby mi tu scénu znova nahráli. A tyhle ty starý, jako vynikající herci, teda ty legendární, tak ty skutečně, člověče, jako to brali tak, jako když se jede takzvaně ten záběr na ostro. A nahráli mi to tam dokonce ještě i tak, že prostě věděli, že tenhle ten moment tadyhle by mohl být zajímavý, tak na to kladli důraz a na tohle byl teda jako ten Marvan úplně božský, protože ten detail té role si vypiloval úplně do poslední mrtě, dokonalý.
0: Příběhy filmových fotografií Miloš Schmidberger, myslím, že to je knížka a říkám to tady rád a zodpovědně, velmi rád tomu dělám reklamu, pakliže to tak někdo vnímá, knížka, která stojí za to, protože skrze ní lze nahlédnout na věci, které, nebo do věcí, které nám zůstaly utajeny, že jo?
1: No právě.
0: A děkuju za ně, Miloši.
1: No,
0: Já bych k tomu měl spousty dotazů, ale my tady máme jenom 21 minut. Já bych tě poprosil, jestli bys nepřišel některou neděli večer do živého streamu, kde se mohou ptát i lidé, a tam bychom ještě třeba jiné fotky, jestli máš v archivu, mohli ukázat, protože já chci teď ještě mluvit o dvou lidech, kteří prošli tvým životem nebo ty jejich životem, a to je Karel Gott a Ladislav Štajdl. Vím, že s Karlem Gottem jste dělali spoustu věcí, dobře jste se znali, a s Ladislavem Štajdlem, kterého já mám roky ve velké úctě a tak trošku jsme se také znali, takže jste spolupracovali. Řekni mi, kde vlastně došlo k tomu setkání s Karlem Gottem a s Ladislavem Štajdlem?
1: To je taková kuriozní, to bylo opravdu zvláštní setkání. Jo. Já jsem dělal pro Gotta všechny ty jeho turné a nějaký LPčka, tituly a tak dále. A Láďa mi jednou volal, říkal, Čeče, přijeď do Ládví, tady my zkoušíme s orchestrem na večerní vystoupení. Dobrý, no tak jo, tak jsem tam najel, že jo, no a tam byla taková zvláštní atmosféra, tak byla tam Iveta, byl tam s ní ten Michal Penk a promiň mi tu pauzu, jo, ale ono to bylo opravdu takový smutný, protože to jsem se dověděl až teprve dodatečně, že vlastně Láďa Štajdl tam oznámil Gottovi, že ten den, druhý den je poslední koncert, kdy hraje, kdy s ním bude hrát jako dirigent orchestru Ladislava Štajdla. No, ale zároveň teda, což byla tato smutná zpráva pro Gotta, pro mě to byla veselá zpráva, protože já jsem tam poznal prvně Bartošovou a Láďa za mnou přišel a říkal, čověče, jako, co děláš, děláš něco? Já říkám, no, hele, akorát jsem dostal vejhazov z Barandova, takže nedělám nic. A on říká, no, a já jsem teďko se rozhodl, že už nebudu dělat s Gottem, takže jsem vlastně dostal taky vejhazov, tak jsme oba dva na suchu, tak víš co, tak pojďme něco dohromady a vymyslíme teda nějakou agenturu nebo něco, nebo tohle. Zastav si za mnou druhý den, tak jsem druhý den za něj jel a vznikla z toho spolupráce, která trvala až do jeho smrti. Mm-hmm.
0: No, mezi tím se ovšem jako promítla jako hlavní hvězda té vaší agentury a toho života vlastně Ladislava Štajdla Iveta Bartošová. Což teď mám pocit, že poté, co Iveta odešla před několika lety, že znovu to jméno tahne, že to je věc, která všechny zajímá, dokonce myslím, že televize Nova natočila na to Vojo, jestli to říkám správně, jakousi minisérii.
1: Ano.
0: O Ivetě. A zkrátka, že jméno Iveta Bartošová pořád prodává. Jaké jsou vzpomínky tvoje na Ivetu Bartošovou?
1: Já prostě jsem s ní strávil čtvrt mýho života, díky teda tomu, že jsme ji měli v agentuře Pragotex, že jo, Láďa mi dal na krk doslova jako VIP hvězdu, že se musím o ní starat. Tak jsem první vymyslel pořád Radio Luxemburg, který režíroval Jarda Soukup, dneska slavný režisér, který pro Novu natočil, že jo, ty kriminální příběhy z Modravy a tak dále. No a dali jsme dohromady koncertní turné a tam se to rozjelo, že jo, všechno ve své podstatě. No. A takže
0: byla Iveta složitým člověkem?
1: Já jsem s ní měl jako neuvěřitelný vztah, jako pracovní, velmi, velmi to fungovalo dobře, takže já nemůžu prostě proti ní říct vůbec nic, my jsme fungovali dokonale, všechno jsme měl přesně nastavený a tím, že ona potom v Apolinářský, já jsem tam měl dole ateliér, že jo, ona byla ve druhém patře, tam měla byt, garzonku, takže my jsme denně se vídali, ona lítala nahoru dolů, nebo já nahoru k ní a furt jsme komunikovali, fotili, takže já s ní mám neuvěřitelný archiv, který si myslím asi nemá nikdo, jak z jejího soukromého života, tak i z toho takzvaného PR focení, kdy jsme dělali všelijaké její proměny a točili jsme klipy a tak dále.
0: S jakým pocitem si sledoval těch několik posledních let, Ivety?
1: Mně z toho bylo šíleně smutno, jsem tomu vůbec nemohl jako věřit. Mně bylo líto už i to, že v té době, prostě, kdy byla na Olympu, což můžu říct, že já jsem byl součástí tohohle toho děje, tak že prostě v tom, kdy to bylo vlastně nejlepší, takže ona najednou prostě bez nějakého udání většího důvodu odešla. A tím vlastně se nastartoval její takovej prostě sešup dolů. A já si myslím, že ona chtěla už, nebo se cítila, že teď je doba, kdy si může ona dělat všechno tak, jak to chce ona a tak dále. To byl velký omyl. Jo. A výsledek toho je takový, jaký je, jak to dopadlo, že jo, protože ona se potácela nahoru a dolů prostě v nějakých křivkách, který už pak nebyla schopná manažersky ani umělecky si myslím zvládnout, protože že by vzniklo nějaký veledílo od té doby, co se rozešla s tím Štajdlem, tak ani nějaká hvězdná píseň, tak si jako extra nepamatuju. Jo.
0: A domníváš se, že to jméno Iveta Bartošová ještě se v nějakém úhlu takzvaně vytěží, že ještě bude?
1: Já bych řekl jednu, když nad tím přemýšlím, protože jsem v tom showbiznisu mezi těma lidma, jsem se hodně pohyboval, Karel Svoboda, Pepa Laufer, já nevím kde co, tohleto, tak na to, že ta Iveta po své smrti, teď to bude leden, únor, březen, 10 let, co teda odešla, tak je neuvěřitelný, jakým způsobem ona pořád mediálně žije. A to, že nejsilnější stanice televize Nova, která jako v jedný ze svých, jestli můžu říct, divizí Vojo, oni natočí prostě tři velké série o jejím životě, jako hraný film, kde jsou taky samý hvězdy, Štajdla hraje mladý brzo bohatý, no to je prostě neuvěřitelný. Já nevím o nikom, kromě Gota, o kterým natočili dokument, který jako je všeobecně znám. Ovšem to není hraný dílo, to je hraný seriál normálně, to je neuvěřitelný. Takže já si myslím, že ta Iveta pořád prostě jako žije a budí ty emoce k tomu, aby ty lidi se k tomu k ní vraceli a furt jí chtějí poznávat, protože ta sledovanost té Ivety je na tom v té televizi Vojo neuvěřitelná.
0: Hele, příběhy filmových fotografií je velký počin. Já za tu knihu děkuji, všemi doporučuju a jsem rád, že jsi přišel a těším se na to další naše živé vysílání tentokrát na kanále Xaver Live. Děkuji, Miloši.
1: Jo, děkuji moc krát, děkuji, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Schmidberg.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: Mm-hmm. No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel prošek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: celkem jedno.
3: Oni tomu
2: říkají minerály dokonce,
3: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
3: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
2: Byl bych opatrný zase.
3: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
2: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
3: no právě.
2: V tom?
3: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
2: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
3: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
2: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
3: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
2: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
3: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
2: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
3: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale mu majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
2: Mamon třeba se říká
3: mamon,
2: také.
3: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
2: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
3: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
2: To jsem neřekl.
3: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
2: Ano, já velmi dobře vím.
3: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
3: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
2: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
3: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
2: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
3: Doufám, že do Top hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
2: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: lidi dostanou.
1: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
2: Ano.
1: A že už tady má Paroubek měl demonstraci. No. Teď chystá ten pan Reichl 11.3.
2: Zase bude nějaký mecheche.
1: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
2: No, to byly.
1: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
2: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by se měl vymýšlet něco svýho originálního. Jo, aby se neopičel po panu Vrábelovi. Ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní Dekroa.
1: Co udělala?
2: Vy to nevíte?
1: Nevím.
2: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
1: Nebyl, popravdě.
2: No hele, paní Dekroa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
1: Neboli
2: z té databáze v obrázku ona stáhla nějakýho pána,
1: Ježiš,
2: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlustého, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustého střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně. A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo, tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes se měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorem, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní Dekroa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
1: Ježíš, chudá holka.
2: A dokonce si toho všimli už i v BBC.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Prosím.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alex.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to zaprvé splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No,
3: to
2: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Hele, v Česku začíná
2: být
3: možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, to je vyloženě optimismus, ne? Z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
2: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný.
3: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
2: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
3: Nic nenaznačujeme. Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď si ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
2: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Takovým novinářům...
3: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
2: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
3: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
2: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
3: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
3: To, já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
2: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
3: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu, nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
2: to by
3: Fiala...
2: Němci nechtěli, věřme.
3: Já to chápu. Nezná, na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
2: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
3: Jo, jo.
2: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
3: No, aby taky ne, protože i z Německa...
2: Měl tu debatu. Debatu.
3: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
2: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
3: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
2: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. Mm-hmm. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
3: To určitě, ale já bych se skoro...
2: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
3: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
2: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
3: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně byl Válek.
2: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
3: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
2: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
3: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
2: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
3: Jo, no. To určitě. No.
2: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to Nějak jako ladit?
3: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit, no tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, abys to vytáhla na těch 5%.
2: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
3: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
2: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
3: Měli.
2: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
3: Není to žádný Vysocký, viď?
2: Ne, přesně tak. No, tak...
3: Já se úplně prosím tě lek tím no, vizualizací.
2: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
3: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
2: je
3: jde
2: co?
3: O...
2: Je co?
3: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
2: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
3: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
2: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
3: No, jasně.
2: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
3: Díky za pozvání.
2: Budu se těšit na příště.
3: Já taky.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: výrazně podíleli, respektive je to druhý díl, ten žlutý, která ta kniha už zároveň vyšla v cenzurované verzi, částečně cenzurované, částečně rozšířené. Vím to proto, že XTV je mediálním partnerem a proto nás to také zajímá, protože my se o některé ty věci zajímáme blíž. Jak to vnímáte, pane Peričeviči, že se najednou stane, že v Čechách je zakázaná kniha nikoli kvůli obrázkům nebo autorským právům, ale kvůli tomu, co je v ní psáno?
1: Já bych jenom na začátek upřesnil, že to není definitivní rozhodnutí, ba naopak, bylo to teprve první kolo.
0: To znamená, já jsem také neřekl, že to je definitivní, ale že to bylo soudem rozhodnuté, o tom se nepřeme.
1: O tom se nepřeme, ještě teda to rozhodnutí není a tam samozřejmě pravomocné. Celý ten průběh toho soudu byl svým způsobem velmi zvláštní, protože my jsme se dobrovolně s panem Buráněm a s Marí Formáčkou, která je stěžejní postava té knihy, stali...
0: Tedy autorka.
1: Autorka, ano. Se stali vedlejšími účastníky řízení, a to dobrovolně. A přestože jsme teda soud žádali o delegaci věci, odnětí věci, odročení věci a spousty nějakých argumentů, tak ten soud skutečně proběhl o nás bez nás. S tím, že teda v podstatě po dvou hodinách, bez jakéhokoliv provedení důkazu, přestože tam teda... ten proces trpěl zásadní procesní vadu, přestože tam žalovaná strana, to znamená vydavatele, navrhovali některé důkazy, tak ten soud to neprovedl vůbec a v podstatě po dvou hodinách to rozhodl. S tím, že teda ještě není vyhotoveno písemné vyhotovení toho rozhodnutí, ale už z toho ústního rozhodnutí v podstatě se dá říct, že ten soud nám zásadně pomohl, protože pan předseda tam konstatuje, že on za svoji praxi nikdy nezažil to, že by se krajský soud vypořádal s argumenty vrchního soudu tak, že konstatuje ve svém rozsudku, že všechno udělal správně, jen ten vrchní soud mu to kazí, tím, že neustále chce zprostit ty obžalovaní. A další věc, kterou nám si myslím, jako, která tam zazněla, která je samozřejmě velmi zajímavá, je právě to, že dává za vinu žalované, to znamená vydavateli, že měl počkat, protože z průběhu toho řízení před soudem jednoznačně vyplývá, že vrchní soud to tlačil do sprošťáku, což je celkem zajímavé konstatování soudu, protože některé ty soudní řízení dneska trvají x let, 10 let, 15 let, takže než dojde k té pravomocné fázi, tak by se v podstatě žádná kniha nevznikla nikdy.
0: Abychom se dobře orientovali my i diváci, tak je potřeba vysvětlit. Vy, nebo my tady teď hovoříme o rozhodnutí prvoinstančního soudu.
1: Přesně tak.
0: Vy citujete rozhodnutí krajského soudu a vrchního soudu, ale je potřeba říct, že to je rozhodnutí v jiné věci. Že on to používá jenom, aby lidé si nemysleli, že celá ta kauza začíná od vrchního soudu. Vysvětlete toto, to je důležité.
1: Tohle bylo prvoinstanční řízení, které se týkalo původního předběžného opatření, které samozřejmě samo o sobě bylo vrcholem absurdity, protože ten, kdo ho vydal, to znamená Městský soud v Brně, v podstatě CTRLV obsal návrh žalobců, to znamená manželů Novotných, s tím, že zakázal předběžným opatřením vydání knihy a její distribuci.
0: Téhleté.
1: Absurditu, proč hovořím o té absurditě, je proto, že ta kniha už v té době byla vydána.
0: To znamená, už byla na trhu.
1: Už byla vydána, vytištěna, takže už se dokonce i prodávala, takže těžko lze zakázat její vydání, když už dávno byla vydaná. Tohleto rozhodnutí samozřejmě potom revidoval ten odvolací soud. A teďka v podstatě tady to prvoinstanční řízení probíhalo o tom, zda zůstane v platnosti rozhodnutí o zákazu distribuce či nikoliv. A ten prvoinstanční soud konstatoval, že tedy ano, že tady ta kniha žlutá, Zločiny bez zbraní 2, je zatím nepravomocně zakázána distribuovat.
0: Mm-hmm. A teď proč jste hovořil o krajském soudu a jeho rozhodnutí a proč jste hovořil o vrchním soudu a jeho rozhodnutí, protože vy jste to tím argumentoval, respektive oni tím argumentovali. To pojďme vysvětlit.
1: Protože se to týká jednoho z těch případů a to je případ Pavla Buráně. To není knížka o Pavlu Buráňovi, to je jedna z těch mnoha případů, které v té knize jsou zaznamenány. A v podstatě týká se to toho, že v tom původním řízení byli nejdřív na 8 let, potom na 7 let odsouzeni manželé Novotní za jeho únos. A nakonec vždycky tohleto rozhodnutí zrušil právě vrchní soud, který, jak konstatoval pan předseda, si tam vždycky něco našel, aby ten rozsudek mohl zrušit. Takže nakonec to skončilo na třetí kolo tak, že

0: je krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně zprostil s tím, že se skutek nestal. A to potvrdil vrchní soud. Ale tohle to všechno následovalo až ex post po vydání té knihy. To znamená, ona vyšla dřív, než došlo k tomu rozhodnutí toho vrchního soudu, že teda byly pravomocně a vykonatelně zproštění.
1: Já to s dovolením shrnu a vy mě kontrolujte. Podnikatel Buráň byl unesen, jak tvrdí a později tedy potvrdil a odsoudil krajský nalézací soud ve Zlíně.
0: Přesně tak.
1: Dokonce do vězení poslal únosce a organizátory. Mm-hmm. Došlo tam k odvolačce. Vrchní soud řekl, že se skutek nestal. Mm-hmm. Vy jako Šalamoun, tedy spolek, který se stará o podporu nespravedlivě stíhaných a odsouzených, o tom máte obří pochybnosti. Čtu tak z tisku a z vašich vyjádření i třeba v minulých pořadech. Mm-hmm. Tvrdíte, že je tam nějaká černota, že je tam nějaká asi manipulace, že to je zkrátka takto nespravedlivé. Mm-hmm. Ostatně to je váš úkol. Mm-hmm. Následně na to vychází tato kniha, kde mm-hmm. je ten příběh popsán. Mm-hmm. A protože je tam popsán slovy toho uneseného, tedy poškozeného, mm-hmm. tak někdo, ten, kdo byl odsouzený, což je jakýsi pan Novotný, říká, ne, my chceme soudní zákaz té knihy.
0: Přesně tak.
1: Tedy přichází předběžné opatření soudu, mm-hmm. které ovšem vyústilo teď ten rozsudek, který se odehrál minulý týden, mm-hmm. že to, protože se někdo odvolal, mm-hmm. asi pravděpodobně nakladatel té knihy, mm-hmm. a teď soud potvrdil, ano, toto je závadové čtení. Mm-hmm. O co se to rozhodnutí toho prvoinstančního soudu, mluvím teď o rozhodnutí zakázat definitivně tuto knihu, já tedy podotýkám, že tahle ta bez toho červeného pruhu se někdy na aukru prodává za 2500 a za podobné. Je to relikvie vzácná. Já asi si ji nechám někam dát do advokátní úschovy nebo něco. O co se, pane Peričeviči, opírá to rozhodnutí?
0: Já vám ji pak podepíšu.
1: Já bych spíš nechal paní Formáčkové. Ale...
0: Opírá se o to, právě o ten příběh toho Pavla Buráně, který v podstatě svými slovy popisuje jeden z těch příběhů, o kterých my máme zásadní pochybnosti. Já si dokážu představit rozhodnutí toho soudu ve vztahu k manželům Novotným, že se jim třeba ta vina nedá prokázat. Ale konstatovat, že se ten skutek nestál, je prostě neuvěřitelný, protože tam nepochybně se ten skutek stál.
1: Jak to myslíte? Nedá prokázat?
0: Jsou dvě právní roviny.
1: Počkejte, pane Peričeviči, já jsem četl ten, nejsou žádné dvě právní roviny, je jedna. Ne? Tady je, my žijeme v právním státě, nebo ještě...
0: Máme to napsáno v článku?
1: Je to tam napsáno.
0: V ústavě.
1: Tak nalézací soud ve Zlíně řekl, že se ten skutek stal, dokonce ho podrobně popsal. Dokonce tam jsou odposlechy, jsou tam nejrůznější průkazní věci, protože jsem ten rozsudek několikrát četl. Mm-hmm. A ten soud nad ním říká pouze, skutek se nestal. Z Bůh ví jakých důvodů, a to my asi pořádně nevíme, ale předpokládáme, že to čas ukáže. Řekněte mi, proč tak uvažujete?
0: Protože samozřejmě nepochybně z toho spisového materiálu i z těch odsuzujících rozsudků, těch dvou, je nepochybné, že se ten skutek stal. Ale ta snaha toho vrchního soudu... Jinak by to nebyl Šalamoun, ale ta snaha vrchního soudu za každou cenu v podstatě konstatovat, že se ten skutek nestal, je absurdní, protože je potřeba rozlišovat to rovinu, jestli se skutek stal, a nelze ty pachatele potrestat, anebo se skutek vůbec nestal. To znamená, při té zásadě, základní zásadě in dubio pro reo, to znamená v pochybnosti ve prospěch, se dá říct, že třeba nebyl shromážděn tolik důkazů, aby jsme mohli manžele Novotné odsoudit. Takový rozsudek bych si dokázal představit. Ale konstatovat, že se skutek nestal, je v podstatě s ohledem na ten spisový materiál v podstatě nemožné. A taky o tom vypovídá právě ten rozsudek pana předsedy Koudely. Že ten rozsudek je v podstatě celý o tom, že oni to udělali správně. U toho nalézacího soudu je těžiště toho dokazování. Tam se provádí důkazy, tam se vyslýchají svědci, znalci, etc., etc. Takže on tam tomu rozsudku píše, my jsme všechno udělali správně, my jsme přesvědčení o tom, že ten skutek se stal a spáchali ho obžalovaní, ale musíme respektovat právní názor vrchního soudu. Takhle to v podstatě velmi zjednodušeně vysvětlím.
1: Rozumím tomu, že zakázat soudem jakoukoliv knihu je vždycky citlivé. Ať i když se jednalo o ty knihy, které prokazatelně třeba Mein Kampf nebo různé, jo. Pro řadu lidí je to nepředstavitelná věc, protože stejně jako pálení knih jakékoliv. A na druhou stranu, pane Peričeviči, vy jste spolek, který dbá a volá po maximální spravedlnosti, je to tak?
0: Ano.
1: Když o mně v knize nějaké bude psát někdo něco, co není pravda, tak jakou možnost má ten soud?
0: Samozřejmě těch možností je několik, ale tady je potřeba taky zdůraznit jednu věc, která zazněla u toho soudu. Mm-hmm. A která, myslím, nezazněla ještě ve vašem pořadu, že vydavatelé dali prostor, dokonce se osobně sešli s manželi Novotnými a dali jim prostor na to, aby se k tomu příběhu, který tam popsal Pavel Buráň, mohli oni vyjádřit svými slovy. To znamená, něco jako dneska tiskový zákon zná právo na odpověď, tak oni chtěli naprosto korektně, dokonce osobně se s nimi sešli, že jim teda dají prostor, aby oni popsali tu verzi toho svého příběhu a čtenář, ať se rozhodne, protože v té chvíli, nebo v tom okamžiku, když ta kniha se psala, tak ještě nebylo známé žádné konečné rozhodnutí, takže nikdo netušil, jak to vůbec dopadne. Oni na to vůbec nereflektovali, to je z našeho úhlu pohledu jako celkem zásadní, protože to nebylo o tom, že bychom úmyslně o vás chtěli psát nepravdu, ale dali jsme vám prostor na to, abyste se mohl obhájit a napsat svoji verzi. Oni na to vůbec nereflektovali, to je z našeho úhlu pohledu velmi zásadní a to třeba u toho soudu taky zaznělo. Mm-hmm.
1: Víte, každé takovéto dílo literární, myslím, že ctí nějaká pravidla konkrétního žánru. Jo. A já nevím, jestli to tento žánr vyžaduje, protože tam jsou ty příběhy zpracovány velmi čtivě do jakési povídky i v tom prvním, i v tom druhém díle. A mám pochybnost o tom, jestli to je ten základ. Jestli si já jako autor řeknu, napíšu knihu, tak tam budu psát věci, které se mi líbí, které považuji za nutné, které považuji za zajímavé třeba. A asi bych podle žánru té knihy, nevím, jestli se šel ptát tedy té druhé strany.
0: V rámci korektnosti.
1: Já se jenom ptám, protože to není zpravodajství.
0: Není, ale v rámci korektnosti si to považuji za velmi korektní, že jim tu možnost dali a oni nějakým způsobem neakceptovali. Souhlasím s tím, že to je pohled právě toho jednoho z těch příběhů. To je pohled Pavla v Goráně, tam není napsáno, že to jednoznačně spáchali nebo nespáchali. Že jo?
1: A jak se, pane předsedo, tedy vysvětlujete ten okamžik, že dostali-li prostor, ta druhá strana, že ho nevyužili a podávali raději žaloby.
0: Je to velmi zvláštní postup, musím říct, protože samozřejmě pro řadě by měli.
1: Počkejte, zvláštní, ale vy jste odborník na spravedlivé tady soudy a na to spravedlivé ovzduší, tak se určitě máte nějaké vysvětlení.
0: Já si třeba myslím, že s některými těmi argumenty by se tam nevyrovnali, nebo by to znělo natolik nevěrohodně. Nebo by to znělo natolik nevěrohodně, že by spíš ten čtenář si udělal nějaký obrázek sám, takže proto radši teda v úvozovkách dělali mrtvého brouka, to své vyjádření vůbec neposkytli a šli cestou jinou, to znamená velmi zvláštním předběžným opatřením zakázali distribuci té knihy. Já bych chtěl zdůraznit, že oni nám tím strašně pomohli. Já jsem strašně rád, že to udělali. Nechci říkat, že jsme na to navedli. Já bych to nerad takhle řekl, ale jsme rádi, že to v podstatě učinili a nějakými kroky jsme je k tomu i nějakým způsobem vybízeli, protože se stalo přesně to, co jste říkal, o knihu vznikl obrovský zájem.
1: To je pravda. To
0: my bychom nikdy takovouhle reklamu té knize nemohli dopřát, protože skutečně se prodává na auku dokonce za 2500, je pro ní o ní obrovský zájem, a který vyústil i v to, že v podstatě se mírně upravil ten příběh Pavla v Goráně o to rozhodnutí toho vrchního soudu, vznikla kniha druhá.
1: To je tahle ta s tím proužkem.
0: To je tahle ta s tím proužkem, kde v podstatě se ještě rozšířil ten příběh toho Pavla v Goráně, takže se tam ty čtenáři dočtou víc než té původní knížce.
1: Takže ona je cenzurovaná tak, že ještě nabyla, jo?
0: Ještě nabyla, ono to vidíte i podle šířky, myslím, že je poněkud širší, jsou tam právě ty nové rozhodnutí jak vrchního soudu, tak dalších. Takže nám to strašně pomohlo jako reklama, takže já myslím, že to je takový pyrrhovo vítězství, co ty manželé Novotní nějakým způsobem udělali, protože ty čtenáři najednou o tu knihu mají obrovský zájem a chtějí se dozvědět a sami si udělat názor, jak to teda vlastně bylo. Takže nám tím uvozovkách velmi pomohli. Mm-hmm.
1: Vy v Šalamounu, v tom vašem spolku, budete mít určitě přehled. Já jsem nic na internetu nenašel. Kolik knih je v Čechách zakázaných, v pravém slova smyslu, soudem za obsah?
0: Já historicky pamatuju Mein Kampf, ale jasně, tam to skončilo to bylo, a tam, to, tam už je normálně volně v prodeji. Pamatuju, jak jste správně uváděl řadu knížek, který byl zakázaný, ale z důvodu porušení autorských práv obrázků.
1: To je ale něco jiného.
0: To je něco jiného, souhlasím, ale nepamatuju knížku, která byla zakázaná kvůli obsahu. Já myslím, že je první. Je to právě proto, je to velmi zajímavé rozhodnutí. I právě proto, že to je rozhodnutí z Brna, městského soudu. Proto my jsme žádali delegaci, respektive odnětí a přikázání věci k jinému soudu než v Brně, protože tam ty vazby jsou mimořádně velké, takže jsme chtěli, aby to spravedlivě posoudil soud jakýkoliv jiný. A tak dále, a tak dále.
1: Mám mít pocit, pane předsedo, že i toto je jeden ze signálů, které ukazují, že v naší zemi, co se týče svobody obecně, nemluvím teď o svobodě slova, ale to také, že přituhuje?
0: Bez pochyby. Bez pochyby, a tohle je toho důkazem, protože jak to funguje, že jo? Pan předseda provedl 2 hodiny nějakého řízení, neprovedl jediný důkaz, v úvozovkách to odročil o pár minut a vyhlásil rovnou rozhodnutí. To znamená, on už to měl dávno hotový a dávno připravený. To znamená, to byla v podstatě jenom kosmetická účast u toho soudu, protože ten už byl dávno rozhodnutý.
1: To, co všechno se děje kolem případu tohoto konkrétního pana Buráně a toho únosu jednoho soudu, druhého soudu, zakázané knihy a tak dále, jsou tam, pokud vím, tak v pokračování jacísi falešní svědkové, myslím, že tam proběhly nějaké složitosti ze stran policie. Vypadá to, se ptám, vypadá to, že se někdo bojí konečného nějakého rozuzlení toho příběhu Pavla Buráně?
0: Nepochybně, protože i po letech, a to relativně velmi dlouhá doba, co k tomu únosu došlo, ten příběh neustále žije nějakým svým životem a přestože ta věc je de jure, pravomocně skončena, tak se tady objevují noví svědci, nové skutečnosti, nějakým způsobem ten příběh má nějaký vývoj i po těch letech, je to velmi zajímavý.
1: Kdo se toho má bát?
0: To je otázka.
1: To jste pochopil velmi dobře, to je otázka a nikdo lepší na takovou odpověď není, než tady předseda Šalamounu.
0: Já se domnívám, že oprávněně se obávají ty skuteční pachatele. Protože nepochybně ten skutek se samozřejmě stal.
1: Dobře, ale ti nerozhodují.
0: Ti nerozhodují. Samozřejmě ta justice nechce, aby se, aby se o tom mluvilo, aby nějakým způsobem ten případ se někde publikoval.
1: Jinak, pane Perčeviče, vidíte zatím pouze chybu, nebo zatím vidíte korupci, šlendrián, chybu systému, co zatím vidíte?
0: Já si myslím, že to je spíš otázka toho, jakým způsobem a kdo teda slovy pana předsedy Městského soudu v Brně tlačil ten vrchní soud k tomu zprošťujícímu rozsudku. Jaké vlivy a tlaky tam probíhaly, protože z toho rozsudku je evidentní a z těch odposlechů, že ty obžalovaní původní tam dokonce ovlivňují policisty, státní zástupce, tuším soudce, takže tam se děly jako docela zajímavé věci a jejich postup přirovnal, a to je v tom rozsudku soudu nezávisle napsáno, k praktikám balkánské mafie. Tož jako v dnešních letech, nejsme tady v 90. letech, to už nějak myslím, už úplně nefunguje.
1: Jak vás tak znám z minulých rozhovorů, tak jste dřív odpovídal takovým přímějším způsobem, takže ještě jednou, je zatím chyba systému nebo je zatím korupce?
0: Z mého osobního úhlu pohledu si myslím, že je to druhé. Mm-hmm.
1: Kdo jsou ty dotčené osoby, nebo alespoň jejich funkce, nebo jejich pozice, které mohly být, my jsme u toho nebyli, my jsme nesvítili, třeba vedení tím korupčním jednání k takovému rozsudku? Jako...
0: Tak nezapomeňte, že celý ten problém se týká relativně velkého množství peněz. Ten spor je v podstatě o penězích a to o nemalých částkách a je otázka samozřejmě qui bono, čí prospěch, takže jako takhle bych odpověděl.
1: Co v této věci mám teď na mysli, kauza zakázaná kniha, promiňte, to je tahleta, bez červené pásky, bude činit spolek Šalamoun?
0: Tak samozřejmě podáme jednoznačně odvolání. My máme za to, že ten proces v podstatě nesplnil vůbec základní kritéria nějakého fair procesu. To znamená, jak my dostaneme písemné vyhotovení toho rozhodnutí, podáme samozřejmě odvolání a jsme teda připraveni jít až k ústavnímu soudu, protože tohle z našeho úhlu pohledu je teda hrubý zásah do svobody slova, to je to nejcennější, co máme. A To i s ohledem na to, že teda jsou tady judikatorně upraveny některé ty rozhodnutí právě týkající se obsahu knih, tak především ta skutečnost, že byl dán prostor těm manželům Novotným, aby se vyjádřili, což oni vůbec nerespektovali, neakceptovali, možná se báli, to už jsou spekulace. Takže nebyl žádný objektivní důvod, proč tu knihu zakazovat. Unblock, protože to není kniha jenom o Pavlu Buráňovi, tam je spousta dalších příběhů, velmi důležitých, velmi, velmi jako nehezkých dokonce, takže to není knížka o Pavlu Buráňovi.
1: Proč to víc neříkáte veřejnosti, protože sám jste řekl, že to je naprosto fatální věc, naprosto fatální zásah do svobod?
0: Tak to my to veřejnosti samozřejmě říkáme. Tento pořad je budíž toho důkazem, veřejně to publikuje a my samozřejmě především chceme publikovat to rozhodnutí, jak mnoho obdržíme, protože ta ústní prezentace toho rozhodnutí pro nás byla velkým překvapením, když pan předseda konstatoval, že nic takového nikdy nezažil, takže uvidíme, co napíše do toho písemného a chceme samozřejmě veřejnosti ukázat tu naši argumentaci a chceme ji nějakým způsobem edukovat, jak postupovat a jak se proti tomu účinně bránit.
1: Až bude nějaká další aktualita, která se týká z jakékoliv strany spolku Šalamoun, tak vás zase pozveme a díky za to, že jste přišel. Je to cenné. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a naschledanou.
1: Naším hostem byl Václav Peričevič.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jenom to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická no, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k severu.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jako
2: něco podobného.
1: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu a to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli se dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat, jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým
1: zvoláním.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoázní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem z kotelny, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podtrženo, sečteno a dnes František Ringočech. Zdravím tě, mistře, rád tě vidím.
1: Tež zdravím všechny Xaverovce. Si vzpomeň, jak mladí lidi z Ghany si stěžovali u Evropské unie, to proběhlo tiskem, že Evropská unie jim posílá kondomy, aby se trochu umírnili, aby nebyli co styk, to miminko.
0: Ano.
1: A oni si stěžovali, že jsou jim malí a že je trhají, když si je nasazujou.
0: Já jsem myslel, že to je pověd.
1: Ne, jsou. Takže oni chtěli zřejmě XXXL, ale dostávají naše small S-ky.
0: Jedeme dál.
1: Ty jsi ze svého Xaver TV udělal takovýhle humorný program.
0: No, však to je v pořádku, ale teď už to bude trošku vážný. Toto je pan senátor za ODS, pan Jirsa, a byl tady před pár dny a říkal, Green Deal brzy umře. Pozor, ODSák říkal, jo?
1: Ano.
0: Vznikl z blahobytu a rozmařilosti. Chudobu nevidím, letiště jsou přeplněná turisty. S Kuberou jsem se snažil o dobré vztahy s Čínou. To není tak důležitý, ale ten Green Deal, představ si, já jsem na to tak alergický už.
1: Strašný. Výplod chorých mozků. Ale to je prostě, s Green Dealem jsme se střelili do nohy, jako s ruským plynem. Zase jsme se střelili do nohy. Prostě atomová energie, jádro je energie budoucnosti. Neznáme nic lepšího, třeba se stane vodík, nebo jak furt volají po něčem takovým, ale tohle to se Němcům nepovedlo. Ale furt zdorujou, furt jsou tam ostrůvky těch bab zatvrzelejch, který to prosazujou, a dobré vztahy s Čínou. No, kam se hrabe na našeho tajvanského tygra? Tajvanský hrdina, ten jim ukázal.
0: Ten ukázal celému světu, a toho to musí mrzet. Říká si dennodenně, že jsem nedržel hůl.
1: Kdo?
0: No, Tajvanec.
1: Ten na to je pyšnej.
0: Není, když s ní mají všichni srandu.
1: To on neví.
0: To neví.
1: Že mu lezou do zadku, když jsou v tom senátu, říkají, pane předsedo, to jste to ukázal celému světu, že jste jel, jste hrdina. Vy i vaše manželka. Nikdo mu neřekne, že se zesměšnil.
0: Myslíš, že ne?
1: Ne, neřeknou mu to.
0: Tak to já žiju v tom, že si každý den u snídaně říká, já
1: ne.
0: Debil, proč jsem nedržel hůbu tady s Tajvancem? Tak je to možná.
1: Že se nějak ta americká, ta jak vyjela si na Tajvan, zřejmě i tajvanský tygry jí i inspiroval. Udělala ostudu, udělala problémy americké vládě, jela tam stejně jako náš tygr, prostě bez souhlasu vlády a vedení, prostě byl to takový výstřel hrdiny, a ona taky udělala jenom problémy.
0: No jasno. A on tady ještě hovoří senátor o tom Green Dealu. Znáš v Londýně takovej ten obchodák Harrods? Ten slavný.
1: Slavnej, ano.
0: Byl jsi tam někdy?
1: Ne, jen o něm vím, a když je dobrá detektivka, tak se tam mihne tenhle ten dům.
0: Představ si, že před asi dvěma dny do tohoto obchodáku přišli aktivisti zelení a vylívali na zem mlíko. No, z regálu.
1: Ano.
0: A to proto, že se jim nelíbí, jak teda to hospodaření, kravičky a tak dále. Já to říkám proto, že ten Green Deal vyprodukoval spoustu takovýchto idiotů.
1: A nejen Green Deal, když jsme idiotama obklopení. A já možná, že nechci prostě očernit všechny, ale já si myslím, že to všechno je z těch neziskovek. To vlastně jsou ziskovky, to žádný. No. Neziskovky, tak teď já bych udělal, teď budete opravdu neziskovky. Budeme vám platit jenom vydání, náklady. A dělejte to všechno z dobrého srdce.
0: No, to oni umějí obejít.
1: No, tak.
0: U kámoše objednají. No, něco, propagační materiál, jedna brožurka stojí 65 korun.
1: Ne, je to stejně jako neustále se vytrvale vozej nešťastný černoši, který obelžou v té Africe, že je tady čekají domy a blondýny s otevřenýma náručema, a v podstatě sem vezou otroky. Ty budou dvě generace, budou dělat ponižující zaměstnání. Ta společnost je nepřijme. A oni to vidí, stejně ty pitomci je naložejí na tu loď a odvezou ji nešťastným Italům a tam je vysadějí na břeh. To, někdy mi to přijde jako na schvál.
0: jedu. Tak Steven Seagal přijel na Donbas, chce změnit pohled světa na válku. Věříš mu to?
1: No určitě, určitě má něco za lubem. Já, tady není úplně celé jasně řečeno, jak chce změnit pohled světa.
0: No on tam točí dokument, údajně. Je to kámoš Putina, to víš?
1: To nevím.
0: No.
1: Ale to jich je víc. To prostě, i ten nejslavnější francouzský herec Depardieu je Depardieu. Přítel Putina. Hele, ono, já musím říct nejdřív něco na úvod a platí to po celou tu teďka ten můj proslov. Válka je neomluvitelná, je strašná. Zabíjení lidí je zločin. Ale my jsme nikdy neviděli pořádně, jak to je na Ukrajině a jak je to na té ruské straně Ukrajiny. Měli jsme velmi kusý informace. A já dneska z politiky vím, nic není černobílý. Nic není, všechno je vždycky pro a proti. Zase zdůrazňuju, já se trápím kvůli té válce, protože si myslím, že se rozroste. To, já myslím, že ten konflikt se jen tak ne... Když se podívej, co se děje kolem. Iránský válečí lodě do Středozemí, Kosovo hned začne zahýbat, Palestinci zase, každý vidí šanci, když je svět v takovémhle nebezpečí, že by mohli uspět se svýma menšíma požadavkama. Čili, a víme z historie, že vždycky ten světový průser zavinil blbec. Náhoda, potopení Lusitánie, nebo já jsem nedávno viděl krásný film, který na začátku začínal slovy. Měsíc před začátkem první světové války panoval v Evropě mír a prosperita. Tak co to zažil, když císaře Františka obelhali po tom Sarajevu. Obelhali ho prostě, se lžou kolem lidi všichni, nervový plyny, že použili. Takže císař povolil a nepoužili je to. To byly lži všechno. Já mám velkou nedůvěru k těmhle věcem a jsem velmi zvědavý, co ten Seagal tam natočí, ale určitě vás ho velmi vážím jako herce. Mm-hmm. A určitě to nebude blázen, ale jde o to, jestli se to dozvíme, jestli to tady pustěj.
0: Ale musí to být odvaha, co? V této
1: Není, době. On může. On žije ve svobodném světě, je velmi bohatý a jak říkal Forman, peníze mi dávají svobodu. Čili on může a je mu to umožněno. Já myslím, že je dobře, že, a proto vidím tu Ameriku pořád líp, že on tam může jet a natočit. Já vím, že jeden z našich nešťastných režisérů natočil v Kosovu film dokumentární, šel k těm lidem, těm Albáncům, co sebrali těm Srbům ty domovy. Teď točil s těma Srbama, jak se dívají na ty baráky, co jim sebrali. A ten snad, oni ho snad jim zmlátili v televizi. Zakázali mu to promítat, já to naštěstí viděl. Takže ten třeba nemohl ukázat. Je to jeho pohled, to není pravda. To je jeho pohled na ten konflikt. Stejně jako ten náš režisér natočil pohled na Bosnu, jeho. Taky to nevidím, jak říkám, všechno je tak i onak. No.
0: Poslední věc, mám dotaz na tebe, jak vidíš průběžnou situaci, kdo myslíš, že bude příštím prezidentem naší země? Odhaduješ?
1: Já se můžu jenom odhadovat, ale já doufám, že můj názor nemá už takovou váhu, abych někomu pomohl nebo uškodil. Tak já si myslím, že Babišova obliba mezi obyvatelstvem, byť všichni dělají všechno pro to, aby oblíbený nebyl, je tak velká, že Babiš s přehledem zvítězí. A myslím si to proto, že vím z vlastní zkušenosti, jak bylo módní urážet Zemana, útočit na Zemana, kdy dokonce Kániš a Bydlínský svolali na Letenský pláni anebo na Žižka Perku meeting, tak jak tenhle tlak vyvolá v lidech příznivci Babiše mlčej, se bojejí to říct, že jsou Babišovci.
0: Jasně.
1: Takže ty statistiky nejsou úplně přesný. Tak se lidi prostě báli přiznat, že jsou Zemanovci. Uršula Kluková mi říkala, já se bojím v divadle říct, že jsem volila Miloše, že ty pitomci by mě roztrhali. A takhle se chová český obyvatel, ale u těch uren se podívá, jestli ho nikdo opravdu nevidí, zatáhne tu plentu a šup s Babišem do urny.
0: Těším se na příště, moc mi to s tebou baví, Ringo, a zatím se drž a přihodně zdraví, krásný léto, ahoj.
1: Ahoj, doufám, že jsme nikoho se nedotkli a nikoho jsme neurazili.
0: Vůbec ne, jenom sami sebe s tím 22, ale jinak dobře.
1: Ano.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
3: Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Mhm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden a to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
2: Jestli se nemýlím, část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiří Paroubek je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jiří Paroubek je bývalý premiér, ministr pro místní rozvoj, předseda ČSSD, dnes tedy socdem, a nový předseda České suverenity, která užívá zkratku ČSSD. Takže vám mohu říkat, pane předsedo.
1: Dá se říct.
0: Zajímá mě váš názor na protest, který proběhl v pondělí. Dnes je 22. února, natáčíme, dnes se koná druhý protest zemědělců, a zajímá mě váš názor na ten první. Někdo ho označoval za zemědělský, někdo za politický,

0: nějakých agentech, kteří tady zorganizují v pondělí protesty protivládní, tak já jsem tam žádné ruské troly tady neviděl. To jestli z kapitalisty typu pana Jandejska udělají ruského trola, no tak je to zřejmě jenom proto, že nepatří do jejich politické stáje a to je všechno, takže měli by se pánové mírnit. Já osobně jsem ten protest podpořil, byl jsem také na Malostranském náměstí, byla tam velmi hezká atmosféra, hovořil jsem s lidmi, podával jsem si s nimi ruce. Bohužel jsem tak moc neslyšel ty projevy, protože to ozvučení nebylo tedy moc šťastné, ale myslím si, že to byla dobrá.
1: Byl ten protest k něčemu?
0: Tak všechny protesty jsou k něčemu. To je ta kapička ke kapičce a pak jednou ta kapička přeteče přes ten okraj té sklenice. Takže já si myslím, že to byla dobrá věc.
1: Když jste zmiňoval to nálepkování a to, že tvrdil muziku pan premiér, tak ano, on říkal, že to jsou podporovatelé Ruska většinou. Mohl jednat nebo mohl takto mluvit na základě informací, pak se ukázalo tady, že dezinformací od Alexandra Vondry, svého stranického kolegy, který potom na Primě, nevím, jestli jste to viděl, předložil. No ten podvrh?
0: Já si myslím, že to byl vrchol trapnosti, co předvedl pan Vondra a v jiné zemi by se měl minimálně za to omluvit, nebo musel za to omluvit a možná, že by třeba i měl odejít z té funkce, kterou zastává, protože to takhle někoho osočit zcela účelově, jenom proto, aby poškodil ten protest těch lidí, kteří mají právo na protest, je to ústavou zaručené. Takže já to považuji za naprostou nechutnost a myslím si, že ta koalice je nervózní z toho vývoje, který je, jednak oblasti hospodářské, jednak také politické, nic moc se jí nedaří, podpora občanů je na 17%, to je z těch vyspělých zemí průmyslových druhá nejnižší po Japonsku. Takže samozřejmě, že mají určitou představu, jak se bránit, ale ta představa bohužel není fér.
1: Vy říkáte, že se jim nic nedaří, ale když pak slyšíme pana premiéra, tak říká pravý opak. Naopak někde je říkalo, že Andrej Babiš je zoufalý z toho, jak jemu se to právě daří, myslím tím Petru Fialovi a pro mě. Tak teď kdo má pravdu? Nebo jestli vláda žije v nějakém vláku?
0: Já myslím, že čísla nelžou. Jednak to jedno číslo je těch 17% podpory. To je, myslím, že tady nikdy nebyla vláda, která měla tak nízkou podporu, to za prvé. A za druhé jsou to čísla i statistického úřadu, která podle mě jsou trošku podceněná, ale za poslední dva roky došlo k nárůstu inflace v jednom roce o 15%, v druhém roce přes 10%, takže 25%, když bych vzal nějakých 30-40 opravdu základních druhů výrobků a zboží, tak si myslím, že by to byla třetina. Takže jestli došlo teďka ke snížení inflace meziročnímu v jednom měsíci, tak to zdaleka neznamená, že se tady ta třetina té inflace z těch posledních dvou let ztratila. To jenom přibylo dalších 2,3% na nějakých 35, takže vláda se nemá čím chlubit.
1: Ještě zpátky k tomu protestu. Dnes se konal tedy další protest, zejména na hranicích. Dnes už ta retorika pana ministra byla jiná. Říkal, že rozumím těm protestům. Bez ohledu na to, jestli pondělní nebo čtvrteční, vás, pokud byste byl premiér, znepokojili by vás takovéto protesty?
0: Tak samozřejmě, že by mě znepokojili, ale věcně myslím si, že je potřeba těm lidem rozumět, je potřeba rozumět tomu, co chtějí a že Evropská unie se vydala nejen podle mého názoru, ale zejména podle názoru zemědělců, se vydala chybnou cestou. Takže takové ty představy o tom, že se budou vybíjet stáda krav v Holandsku, protože s odpuštěním bzdí, no a pak se bude dovážet přes celý oceán maso z Argentiny nebo z Uruguaye. No a tam ty krávy zřejmě nebzdí a ještě k tomu si připočtěte tedy ty náklady do toho životního prostředí

0: které plynou, řekněme, z toho použití těch obrovských zaoceánských lodí. Takže já si myslím, že to je jenom ukázka jedné věci, v čem ta Evropská unie se mýlí.
1: Přiznám se, musela jsem si vyhledat význam slova bzdí, ale nebudem to tady rozebírat. Má podle vás Andrej Babiš pravdu v tom, že byla chyba, že zemědělci se nesjednotili, nespojili, že by to bylo, řekněme, že by byl větší tlak na vládu, že vláda by musela hájit vlastně vlastní producenty potravin?
0: Já si myslím, že to tenhle názor já nezdílím teda. No tak byly dva protesty, co se děje. Jedni zemědělci, kteří leží v žaludku vládě, a druzí, z nich část těch organizátorů je prostě popásána vládou, ale my jsme tedy ČSSD, řekněme, podpořila oba dva ty protesty bez ohledu na to, kdo do kterého politického tábora patří, kde si myslíme, že věcně mají pravdu.
1: Dobře, ale pokud by se spojili v jeden, tak možná těžko by pak premiér nálepkoval nebo označoval je za proruské a pan minister to samé a vypadalo by to možná jinak. Mělo by to větší účinek.
0: No co
1: nemyslíte?
0: Se děje, no tak je označil za proruské, tak každý si poklepe, kdo je soudný, poklepe na čelo. Samozřejmě ti lidé, kteří ještě stále podporují tuhle vládu, těch 17% lidí, no tak tomu věří a ti ostatní asi ne, takže to stejně žádný účinek, co blábolí premiér, nemá.
1: Zaznamenal jste reakci online prodejce potravin Rohlík, majitel pan Čuper, který vlastně odstavil a vymazal firmu Rabit pana Jandejska z nabídky právě proto, že učinil ten protest, že vedl ten protest?
0: No tak zaznamenal jsem to, já myslím, že se to nedělá, tak já jsem tedy samozřejmě také odběratelem rohlíku tu a tam.
1: Takže ještě stále jste odběratelem rohlíku?
0: Tu a tam. A takže pana Rohlíka si taky vymažu ze svého telefonu a budu používat eventuálně něco jiného, nějakou jinou firmu. Takže tohle se myslím nedělá. Takže nemyslím si, že to je vhodné řešení.
1: Požadavek těch pondělních demonstrantů bylo i to, aby odstoupila vláda od Green Dealu, což je ale nemožné, protože už se k němu zavázala. Neměli požadovat nějaké konkrétnější věci, změnu parametrů Green Dealu a podobně?
0: Určitě. My jsme udělali takové prohlášení jako ČSSD k tomu, kde je asi 6 bodů, kde jeden z těch bodů je přehodnocení toho Green Dealu, kdy podle těch pravidel, jak byl ten Green Deal nastaven, tak v letech 2025 až 2026 se může přehodnotit. No a z toho hlediska je důležité, kdo bude také zvolen do Evropského parlamentu, takže o tom musí přemýšlet i voliči, a zejména ti, kteří některé věci nechtějí, aby se dostavili k volbám a aby volili ty strany, které jim také slíbí a zaručí, že ten slib neporuší, slíbí změnu.
1: Budete to vy?
0: No tak my určitě chceme tu změnu v některých parametrech.
1: A v jakých parametrech?
0: No tak třeba v tom, o čem jsem hovořil s těmi kravami, ale také v takové té nesmiřitelnosti ve vztahu k autům, k těm dieselovým motorům, protože to je taky nemožná představa, že by tady skončily nějak záhy dieselové motory, že by všichni tedy měli elektromobily v nějakém dohledném čase. Myslím si, že taky je potřeba vidět, do jaké míry jdou touto cestou ti hlavní konkurenti Evropy, to znamená Spojené státy a Čína, ti touto cestou tak úplně nejdou, takže myslím si, že je čas na některé radikální změny, které navrhuje Green Deal.
1: Vy jste se stal předsedou České suverenity sociální demokracie, užíváte tady značku ČSSD. Co bude dál? Stal jste předsedou, někdy jsem zaznamenala, že každý den nabíráte desítky členů.
0: No zatím to tak vypadá, zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a jednotlivce také v jiných krajích, takže vytváříme tu organizační strukturu. No, naším cílem určitě není, abychom měli do parlamentních voleb nějakých 10-20 tisíc členů, ale nějakou stabilní členskou základnu, nějakých 1000-2000 lidí, kteří budou věřit tedy tomu programu, který jsme přijali na tom sjezdu, který jsme měli o víkendu.
1: Důležitější než členové jsou asi odborníci, jste říkal, že budete schánět. Jste říkal, kde budete schánět. Schánějí hodně malých stran odborníky a další nějaké výrazné osobnosti, které by...
0: Já jsem říkal, že budeme hledat, ne schánět. Tak některé ty odborníky máme v oblasti zdravotnictví, například v oblasti zemědělství také. Pan doktor Nedbálek, on má ještě několik dalších titulů. To je ten autor toho memoranda, které jsme zpracovali k situaci zemědělství. Já jsem neviděl, že by některá další strana zpracovala takhle ucelené memorandum právě k té problematice, která probíhá tento týden, která je živá. Samozřejmě je lidi na ekonomiku, tak jednak jsem to já. Jednak je to paní Legierská, která dělala před lety náměstkyni ministra financí, zaměřená na daně a do dneška učí na vysoké škole, takže je opravdu jako s těmi problémy seznámená. Takhle bych asi mohl pokračovat, ale hledáme další lidi a budu rád, když třeba i na základě tohle rozhovoru se mě přihlásí.
1: Za vašeho vedení, když se vrátím té původní sociální demokracii, která kdysi používala značku ČSSD, ještě slušný výsledek získala přes 22%, pak jste také zažil nějaký neúspěch, a to se stranou Lev 21. A co spolek Nespokojení, se kterým jste právě letos měl kandidovat do evropských voleb?
0: Tak spolek dál existuje, je to platforma, kde vlastně jsou vedle sebe členové všech levicových politických stran, jen tak mimochodem tam je i Michal Hašek, takže myslím si, že to se nevylučuje, aby tam byli komunisté, národní socialisté, ČSSD, Domov a také třeba Směr, což je malá strana, ale také levicová. A já počítám, že po těch volbách do Evropského parlamentu zase nastane situace, kdy budeme všichni moct začít jednat o vytvoření nějaké společné volební platformy v těch volbách do sněmovny.
1: Levicové.
0: Ano,
1: jste čistě levicová strana.
0: Myslím si, že pokud jde o volby do krajských zastupitelstev, tak tam, já jsem to řekl na sjezdu, že budeme hledat partnery jak na levo, tak v politickém středu, takže tam je možné vytvářet koalice, ty předvolební aliance, abych byl přesný, různé a také budou vytvářeny. Umím si představit i takovou alianci třeba s hnutím ANO v některém kraji, když si ty lidé budou politicky rozumět. Ale to, že hnutí ANO konec konců stojí v politickém středu, ale pokud jde o budoucnost, tak tam vidím ten potenciál levice, který tady prostě je a který je nevyužitý do značné míry a kde si myslím, že v těch volbách do poslanecké sněmovny, pokud se organizačně spojí, nebo tedy akci se spojí a zachovají si organizační samostatnost, to znamená, že budou mít dál své předsedy a své ústřední výbory nebo své orgány a svoji členskou základnu, ale dohodnou se na společné kandidáce, tak si myslím, že tam ten prostor nějakých 10, 12, 15% je.
1: Na sjezdu jste měl Miloše Zemana, bývalého premiéra, prezidenta, bývalého předsedu ČSSD, který kritizoval současnou vládu, kritizovali i za to, že není ani levicová, ani pravicová, ani konzervativní, ani liberální, čili vy jste levicová strana. Nicméně Miloš Zeman také nedává velkou důvěru těm malým stranám, že se kamkoliv dostanou, protože si myslí, že lidé budou volit jistotu, tak předpokládám, že nesouzníte s jeho slovy.
0: No tak jako v zásadě mám podobný názor na to, ale my jsme na začátku teďka, takže něco jiného je když posuzujete ty věci pár dní po tom sjezdu a něco jiného je, když je budeme posuzovat třeba za rok. Takže ta strana bude určitě růst a bude získávat důvěru veřejnosti už také proto, že ve svém programu má, řekněme, levicová témata. My se na rozdíl od Lidového domu, od strany Lidového domu, nepouštíme do nesmyslů typu přijetí eura a podobně, takže domnívám se, že můžeme získat důvěru lidí.
1: Proč myslíte, že tentokrát by strana ČSSD mohla být úspěšná, když strana Lev propadla?
0: Tak pokud nemáte zajištěnou marketingovou podporu a nemáte zajištěnou, řekněme, finanční podporu dostatečnou, tak ten projekt prostě není a přijdete ještě ne ve vhodnou dobu zrovna, protože v té době začínal se svým projektem také Andrej Babiš, který měl prakticky všechno, jak marketingovou podporu, tak finanční, dostatek financí, no tak tomu jsme se těžko mohli rovnat. Ale kromě toho mě to nedělá, já si nedělám z toho těžkou hlavu, protože i opravdu vynikající političtí lídři minulosti, ať to byl třeba Churchill nebo Roosevelt, tak se jim nepodařilo všechno vyhrát.
1: Tak my jste zmiňoval sám Michala Haška, který byl s vámi v sociální demokracii, byl nebo figuruje, sám jste zmínil, i ve spolku Nespokojení. Proč je vpro? Proč není s vámi?
0: To nevím, to se musíte zeptat jeho.
1: Tak mluvili jste spolu o tom, nebo zkoušel byste ho oslovovat, nebo neskoušel on vás, nebo pan Reichl vás dostat do pro? Probíhaly nějaké diskuse na toto
0: já
1: téma?
0: Já myslím, že každý se rozhoduje sám za sebe, takže Michal Hašek se rozhodl takhle. Je to jeho věc a já nikoho nebudu přemlouvat k něčemu, do čeho nemá chuť, takže on chce jít jinou cestou trošku, tak je to, znovu opakuju, jeho věc.
1: A jak hodnotíte tu jeho jinou cestu?
0: Tak to se ukáže po čase a myslím, že v tom kraji může mít úspěch a nedovedu to tak úplně odhadnout, ale musí mít také peníze a musí mít také přístup do médií, i když je tam známá figura, takže byl, myslím, úspěšným hejtmanem, takže to je samozřejmě přednost, ale pokud bude mít jenom tohleto, tak je to jediná přednost.
1: Umíte si představit taky spolupráci se sociální demokracií?
0: Tak já myslím, že jsem ji vůbec nevyloučil na sjezdu, takže jak v těchto volbách evropských, tak v těch volbách do krajů, do zastupitelstev krajů, tak v těch volbách do poslanecké sněmovny. A já myslím, že pokud nastane to, co očekávám, že propadnou v těch volbách do Evropského parlamentu, tak začnou být už konečně realističtí, protože už jsou to několikeré volby, kdy dopadly špatně.
1: Dobře, ale vy jim také musíte něco nabídnout.
0: Já myslím, že je to věc dohody a také toho, že se navzájem ty strany budou potřebovat.
1: Pochopila jsem správně, že vy nejste pro zavedení eura ani pro debaty o něm, o vstupu do eurozóny, na rozdíl od sociální demokracie.
0: Mně debaty o zavedení eura nějak nevadí, ale dokonce si umím představit, že v nějakém delším horizontu to euro bude přijato, ale určitě ne v situaci, kdy je koruna a euro ve směnném kurzu 1:25, když to bude 1:20. Nedávno, před pár dny, vyšel v Guardianu nebo v Financial Times, myslím v Guardianu, vyšla tabulka, podle které je česká měna podhodnocena ve vztahu k dolaru a k euru zhruba o 20%. No tak pokud by toto podhodnocení nebylo, no tak už bychom byli někde kolem těch 20 korun a to už si umím představit, že by se dala ta konverze pak provést, ale v situaci, kdyby to byla 1:25, tak si myslím, že by to odnesli zase lidé a poté inflaci, která tady v těch posledních 2 letech byla zhruba mým odhadem o 33% vzrostly ty ceny těch opravdu základních druzích potravin, tak by to byl další nápor na životní úroveň lidí, protože by zase se zaokrouhlovaly ceny směrem nahoru při téhleté konverzi do nové měny a klesala by životní úroveň lidí, tak jako to bylo třeba v sousedním Rakousku, když se zavádělo euro. Takže to v tuhle chvíli si myslím, že to není dobrá otázka.
1: Ještě jedna otázka na závěr. Chtěl byste být premiérem?
0: Tak já myslím, že tohle to je vzdálené a v tuhle chvíli by to vypadalo příliš úsměvně, kdybych něco takového tvrdil, ale určitě se v politice chci uplatnit a chci uplatnit ty své zkušenosti, které mám.
1: A chtěl byste být premiérem?
0: Já myslím, že dneska je takový zvláštní den, víte. Já jsem zjistil po asi 9 letech, kdy jsem měl nějaký vážný zdravotní problém, že vlastně ho nemám. Takže dneska se plně můžu věnovat i té politice. Takže tím nechci říct, že bych zítra byl premiérem. Není to asi realistické a v tuhle chvíli jsou tady na to jiní, ale chtěl bych pomoci levici k tomu, aby měla zastoupení v parlamentě, aby měla silné zastoupení v parlamentě a aby byla také ve vládě.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Děkuju také.
1: Naším hostem byl Jiří Paroubek.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jak si ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli, tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si, úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Assada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale nerada bych
1: ho to.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace. Že? Takže,
1: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko by mohlo jednou přijít.
2: Asi tak. No. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: telefonovat.
1: Putinem. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdárnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách. Ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu,
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Tím mě nechápu. Prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes mistr Petr Holec, dobrý den.
1: Mistře, zdravím vás.
0: A teď Stan.
1: No, Stan.
0: Euro.
1: Co pak euro? To už oni mají dlouho, tak prostě si řekli, hele, táme ty euro nechci.
0: Nejsme mafiáni.
1: My jsme Stan, nejsme mafiáni, my jsme Stan, to se mi moc líbilo. A taky to, jak teď si řekli, s tou lehkostí úplně. Sjeli se v sobotu a řekli si, a teď budeme zelený a liberální. Už nebude mafie, ale budeme zelený a liberální. A je to...
0: Na druhou stranu, co víme, třeba se napravili. Každý člověk jak, no, může se napravit, že?
1: No, to mě nenapadlo teda.
0: Redley je v Kameňu, takže jejich superguru...
1: Farský je v Americe, tak to má být. Nechal se jenom zvolit místopředsedou znovu a odletěl zpátky. Jsou očištěný, máte pravdu. Všechno je jinak teď.
0: Všechno jinak.
1: Šéfem je, kdo to je? Ten tam předtím nebyl, taky ne?
0: Tam byl právě.
1: A.
0: Rakousko.
1: Hele, já je obdivuju za tohle. Já je obdivuju vlastně... Tohle si dovolají jenom oni. Oni jsou tak arrogantní a tak namyšlený a spichli z toho volebního úspěchu na zádech chudáků pirátů, že si tohle to dovolají, nedojde jim to.
0: No tak všechno nám sečtou volby. To no. Takže to budeme jo. Pozorovat, pane Holče. Já si neumím představit, že by jediný občan jim hodil hlas.
1: No já si myslím, třeba Zdeněk Svěrák, Eva Holubová, ty tomu furt budou věřit, ne? Já si myslím, že dva hlasy. Tak mi dělali tu propagaci její.
0: Fakt? Dělali? No, paní krásný, Holubová?
1: Krásný video po nich zbylo.
0: Ta herečka?
1: No, že jim běřej. Tak přece herci se musí angažovat, ne? Vždycky politicky.
0: Jako byste to nevěděl?
1: Já nejsem herec.
0: Tak vy neumíte zahrát, že někomu věříte?
1: Ne, to ne.
0: To mi pan Svěrák, paní Holubová určitě ty? Skvěle.
1: Právě, právě. Čili...
0: Ale třeba překvapíme... Tady, jo.
1: A třeba natočí teď nový video s nima, ne? Jako na podporu před volbama, že teď už jako to bude dobrý, teď už to bude ta čistá strana, ne?
0: Tak budou tam nějaký spojovací prvky určitě.
1: Jo.
0: Dobře, tak pana Weigla doporučíme, aby se podívali.
1: Ne? Dobrý rozhovor. Doufám, že ho nezatkne někdo za to.
0: Koho?
1: Pana Weigla.
0: Ne.
1: Tak je to, moc se to nesmí říkat u nás, jo?
0: Opatrně, ale...
1: Měli jste na stole vlajku, aspoň ukrajinskou?
0: Měli. Jo, dobře. Měli. Nejsem Copperfield, říká ministr Síkela. Senát kývl na úsporný tarif. Pane Holče, já doporučuji vaší pozornosti ten detail.
1: To o kom myslíte?
0: Tam je v tom něco lišáckýho. To je...
1: My nevíme, kam se kouká, ne, tím okem, ale vy to víte?
0: To nevím, ale vidím v tom, jakože mu jde v hlavě...
1: Chce říct, jako... že vidí dál než my?
0: Zároch.
1: Jo, ale když tam dáte zpátky ten titulek, on, nejsem Copperfield, to fakt není, ale on říká lidem, víte, se zástupce, když jedná se zástupci průmyslu, který už tam k němu chodí žebrat o tu pomoc, hlavně s drahýma, s drahou elektřinou a plynem, tak on jim říká, já nejsem politik. Já nejsem politik, já jsem ekonom, víte, a já jsem dělal mezinárodním bankovnictví.
0: Fakt to? Ale on je dobrý minister.
1: A pak zapomene na ty věci, aby... Dobrý minister. No, on nic neskazí.
0: Otazník, ptám se, vy jste tady.
1: Ne, no, on je zoufalý minister.
0: Zoufalý?
1: No tak, protože nic nebyl zatím schopný udělat s tou pomocí. A hlavně firma. Víte, proč by je to zodpovědnost jejich, aby jim pomohli? Oni pomohli tu situaci energetickou způsobit. Tím, jak okamžitě sankce proti Rusku, zastavíme plyn, zastavíme ropu a teď najednou se nestačíme divit, když to začne zastavovat Putin za nás. Tak kdyby tu situaci nespůsobili, tak dobře, jako já nejsem fanda dotací a kompenzací a všeho možného. Privátní sektor si umí pomoct většinou, je současnější, když politici jim vůbec neskouší ani radit.

0: A tuhle tu situaci oni pomohli velmi aktivně způsobit. Tak by teď těm firmám měli pomoct. A zvlášť těm českým, když kolem nás všechny ty vlády pomáhají a oni ztrácejí konkurenceschopnost. Ale já vůbec si myslím, že
1: když
0: se tam...
1: Vy máte, pane Holče, takový přízemní, nezlobte se, názory, to vůbec není důležitý někomu pomoct. Důležitý je, aby jsme symbolicky se postavili na tu správnou stranu, zdvihli prapor slávy a naděje a řekli, my jsme tady ukotvení v srdci Evropy a kašlete tady na ty požitky. Lepší je, když nebudeme mít krev na rukou, když budeme jako v čele, že toho odporu.
0: Máte samozřejmě pravdu, ale jak jste mi dovolil aspoň jednou se vytočit, tak jsem se vytočil a chtěl jsem to říct. Ale jinak máte samozřejmě pravdu.
1: Hrozně jdete po těch jako...
0: Nedůležitých věcech.
1: Já vím. Byste chtěl, aby pomáhali někomu, aby se měli lidi dobře.
0: Je to pitomost.
1: Čemu to je?
0: Je to pitomost.
1: Víte, že vás mnohem víc potěší, když je na tramvaji ukrajinská vlaječka. To i když máte hlad, to... tak si řeknete, nebo je vám zima, řeknete tak.
0: Dělám dobrou věc. Máte pravdu.
1: Jo, tak aby bylo do příště jasno. Abych vás nemusel nahlásit. Já bych nerad. Tak, portrét, já to musím říct, portrét odvahy. Olena Zelenská, první dáma Ukrajiny. Pane Holče, já když toto vidím, ten portrét odvahy, mě to tak dojímá. To je prostě...
0: Mě to...
1: Počkejte, jak ona to...
0: Mě to nedojímá, mě to, víte co? Můžu říct jedno takový břitčejší slovo?
1: Jako o Oleně?
0: Mě to sere.
1: Ježi Kriste.
0: Hele, tohle už je přeci reality show, ne? Zelenských manželů. A já je obdivuju za to, jak vlastně dokážou vrtět západem, neuvěřitelně.
1: Jak to je od začátku,
0: to žerem, ale tohle to už je vrchol, že jo? Tak Vouk nafotí obálku s manželkou ukrajinského prezidenta, ten jí předtím místo sebe pošle do Ameriky, tam se před ní plazej. A tohle to už fakt jako si říkáte, jestli... On byl předtím herec, komik, tak si říkám, jestli to celý není reality show, ne nějaká válečná nová. Tohle jsme tady ještě nezažili, takovouhle mediální show během války.
1: Každý, kdo toto dostane do ruky a jenom trošku si věci umí pospojovat, tak se tomu vysměje, pane Holče.
0: No já jsem rád, že...
1: Jinými slovy, je to jako kontraproduktivní.
0: Totálně, a hlavně na tom vidět pokrytectví a směšnost západu. Já jsem rád, že všem najednou došlo, když ona se tam nechá takhle vyfotit, takhle oblečená, styly inscenovaně samozřejmě, takže všechny hned napadlo, sakra, tak když už chcete hrát na tohle, tak přesně jako tam patří nějaký, jako ty hrdinové jsou asi obyčejní Ukrajinci, chudáci, kterých se týká válka, ne? Na ně dopadá, nemůžou za to.
1: O tom není debata.
0: Ale ne tahle paní, ne?
1: No jasný. A hlavně Olena. Jste věděl, že tam je jméno Olena? Co to slyšíš poprvé?
0: Teď, víte, aspoň taková zásadní informace pro mě nová.
1: Olena. A čte se to Olena?
0: Já nevím. Ale...
1: Jak on jí říká ten Zelenský jako v intimních chvílích?
0: Já tam v tom bunkru nebyl, ale byl tam tuším náš premiér, ne? Jestli ten by to mohl vidět?
1: On tam byl, no.
0: Teda jestli... Já teď, když jako... to vidím a říkám si, že je to reality show, jestli tam byl?
1: A jak byste jí říkal vy, kdyby to byla vaše paní Olena? Oli? Olenko?
0: Čekajte, vy tady vidíte paní...
1: Olejničko, nebo jak?
0: Ne, najděte si z toho legraci. Tak asi Oleno, ne?
1: Oleno, to zní jako koleno právě, no. To není hezký. Chtěl by to něco vznešenějšího. No, ale dobrý, jako...
0: Ne, zmákli to tyhle dva neuvěřitelně.
1: Mně to přijde směšný, ale jako... OK.
0: No říká si, kdo vrtí psem, ne, tady.
1: A vy jste říkal hezky, kdo vrtí západem.
0: A to víme naprosto přesně, ne?
1: Když je ocas chytřejší než pes.
0: Jo.
1: Tak, toto, prosím, bylo zasláno z Twitteru. Já Twitter nemám. Vy jste na Twitteru?
0: Já jsem, a podívejte se, o co se připravujete, Xavere. Musíte na Twitter. Vy tam budete takovým terčem nenávisti, že si to užijete, věřte mi. Musíte na Twitter.
1: Jo.
0: No, ale kompenzace bude tohleto. Podívejte se na market, jak je tady znovu jako vyretušovaná a...
1: Ale to je namalovaný, to nebude fotkané.
0: Já si myslím, že to nějaká malba, sociální realismus takový, ne? Teda socialistický realismus. Co?
1: No, je, nedá se nic dělat, je to hezká žena, pane Holče.
0: Už propadáte kouzlu, co?
1: No takhle, když je to namalovaný, na fotce je to horší.
0: Že jo, když to není reál, tak je to co?
1: Jo, ale dobrý. Vlásky pěkně, patičku, jo. A co tady píšou? Orbán papouškuje ruskou propagandu.
0: A ona, mně se líbí, že ona tam někde říká, že utlumuje komunikaci s Maďarskem nějak. A já si myslím, že Orbán, jestli si to přečte, že z toho bude úplně hotovej. Bude vyřízený na týden, jestli s ním Markétka utlumuje komunikaci.
1: Až tak, do chvíle, než se tak, zeptá někoho, kolik oni tam mají procent.
0: Tak to nedá. A mě na ní fascinuje, ona si nedá pokoj, ona si do toho, do té stejné pasti naběhne znovu, ne? Nedávno, jak zkázala Maďarům, vyženíte Orbána v těch volbách a volte tak, jak já si přeju, jak bych chtěla. A oni úplně nevyslyšeli a teď znovu, ne? A víte co ještě? Teď zrovna jsem si vzpomněl, Orbán se sešel s rakouským kancléřem a ten ho podpořil vlastně v těch nejklíčovějších věcech. Kritika Evropské komise kvůli reakci na válku na Ukrajině a další věci. A my tady máme tuhle paní a ale zase je dobrý, hele, vždycky vlastně v té vládě, i když ona není členkou vlády, ale aspoň jako líder té jedné strany, musí někdo takovýhle vděčnej bej. Takový hromosvod naší škodolibosti.
1: Vaší škodolibosti.
0: Mojí škodolibosti. A já z ní mám radost.
1: Jo, tak prostě, a je to mladá krev taky.
0: Takže ještě vydrží nějakou dobu?
1: No jako, a navíc je šéfka celé Medy. Takže...
0: No, tam trošku skřípe, ne?
1: No, já nevím.
0: Tak já říkala Medovi, nekandiduj.
1: Ale to rozmysli to. Jejich... Ve skutečnosti chce, protože kromě Medy tam není nikdo viditelný.
0: Hele, já Meda není úplný magnet na voliče, to už se ukázalo v těch posledních volbách. Jak to? Teď ho přeskočil, ale Jana Marvanová měla víc preferenčních hlasů.
1: Fakt, jo.
0: To už máte Medu, máte už rád jenom vy skoro. Se
1: ale já upřímně.
0: Dá konstatovat. Tam je ta upřímnost, to drží, no.
1: Na druhou stranu. Takže my tomuto předvídáme co? Že jednoho dne se paní tady namalovaná s Medou...
0: Já tomu předvídám, že se možná jednoho dne my dva sejdeme v Gulagu.
1: Jo?
0: Protože já myslím, tady o těch věcí nebývá daleko ke Gulagu. Co?
1: A budeme na stejném poschodí, aby jsme si mohli posílat motáky?
0: Já doufám a byl bych rád, kdyby to bylo potřeba aspoň pirátskou patronací, že by tam byla Wi-Fina.
1: Jo.
0: Ale jinak jako nemám žádný
1: požadavek. Tak jo, pane Holče, ne pro dnešek všechno. Jedete teď někam, ne? Pátý odpoledne, k vodě, hezky, do Sadské, ne?
0: Do Sadské, já jdu domů k vodě.
1: Jo, domů k vodě, vy máte bazéneček.
0: Tobogány.
1: Jo. No tak těším se na další potrženo sečteno a ve středu budete mít stream, ne?
0: No tak, co je to za otázku? To je snad jasný.
1: To je blbá otázka.
0: Já nevím, kam na to
1: chodíte. Sami blbý otázky. No. A ještě mi řekněte, jak frčí na Férovku.
0: Na Férovku frčí skvěle. Jo? Další díl, perfektně, mám z toho radost. Těším se na úterý, až natočíme další.
1: Takže už je teď třetí díl na Férovku.
0: Čtvrtý bude příští úterý.
1: Teda vy jste hlava.
0: A máme velký téma, počkejte, a máme velký téma.
1: Velký téma ještě a je to vlastně ta zvuková podoba třeba na YouTube XTV.
0: Ano, a Apple Podcasty, Spotify a Radio...
1: Rádio koukáte, jak
0: a Radio Xaver, vždycky premiéra velká ve středu, hned po streamu. To je Radio Xaver jede, ne?
1: No, to jo, no. A vy máte takový dneska jakože chvilku, vy byste mohl v tom Newsroomu pracovat.
0: Já jsem myslel, že ještě něco chcete říct, vy jste na mě tak koukal.
1: Prozebně. Mějte se a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Minci nebo slitek? Protože, co si budeme říkat? Ta zlatá mince Xaver a zlatá mince Holec, kterou držím v ruce, tak je jednouncová,
3: ano.
1: Ale je o kus dražší, ano. Než kdybych si koupil slitek.
3: No, já bych řekl, že v portfoliu je dobré mít oboje. Jo, ten slitek je taková ta běžná investiční věc, nic speciálního. A je to dobré to prostě v portfoliu mít, protože ta likvidita, toho se zbavíte raději než mince, protože ta mince jednak má nějakou estetickou jako kvalitu, hodnotu a má nějakou sběratelskou hodnotu. A u toho bych se trošku zastavil, protože my můžeme rozdělit ty mince na takové tři kategorie, nebo dvě kategorie. Základní dvě kategorie jsou to takzvané tezaurační mince. To jsou ty tezaurační. To jsou mince, které se vlastně razí ve velkých objemech, to dělají ty velké světové mincovny. Právě třeba britská královská mincovna, co my často odměňujeme diváky tou Británií. A ty vyrazí třeba 100 000 za rok, milion za rok a tak dále, velké, velké objemy. Takže to nemá žádnou numizmatickou sběratelskou hodnotu. To je prostě víceméně stejné z hlediska hodnoty jako ten slitek prakticky. Co jsou úplně minimální rozdíly. Potom máme sběratelské mince a potom máme tu speciální kategorii medaile. Ale ty sběratelské mince jsou unikátní v tom, že mají nějaký specifický motiv, velmi často neopakovatelný, neopakuje se, razí se v nějakých menších sériích a hraje tam velkou roli právě ta emise, to znamená ta série, jak je velká, autor, motiv. V případě těchto mincí, kdybych byl konkrétní, XTV, tak je to velmi radostná práce, to říkám rovnou, protože my děláme prakticky minimální série a to je sběratelsky velmi jako zajímavé, protože my děláme série 100 kusů tady v tomto případě, což je skutečně hraniční nějaká minimální série, tím pádem je to sběratelsky extrémně jako zajímavý, protože je to 100 kusů pro celý svět. Neopakovatelný motiv, Wilsonova 10 jako pořád, vy jste to tady zmínil, je to první jako pořad televizní vlastně, který má svoji minci, v tom je to sběratelsky jakoby unikátní, takže malá emise, v unikátní jako náklad a samozřejmě zajímavé provedení. Jo? Takže v tom smyslu ty sběratelské mince potom fungují tak, že jejich cena roste v čase, i když cena zlata nemusí růst. Proč je tam roste ta sběratelská hodnota a ta umělecká hodnota? To znamená, představme si situaci, že zlato z roku na rok nevyrostlo o nic, což jsme dlouho nezažili a nezažijeme asi, ale ta sběratelská mince klidně roste 15-20%. Protože prostě...
1: I když zlato stagnuje.
3: I když stagnuje, nebo dokonce i když klesá. Jo, pokud je to dobrý motiv, dobrá emise a tak dále. A toto je ten případ.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: together. Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já
2: ne,
1: jsem
2: ne.
1: Měl dneska se...
2: ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český, jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: To je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže vědět.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Yes.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prácičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu A na novinkách je, je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A po motoristech? Mhm. Jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten Holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jistých, jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou, ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom vám mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je ještě, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ten, ta Česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
2: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte. Mile. Konstruktivně.
1: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: No, počkejte, bude to ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký výtek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
2: To radši ne, oni rád poslouchají.
1: No, ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: Tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
2: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidět. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. Ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak,
1: je
2: asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xavr. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
2: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaveri, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: No. Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavě, před vysílání.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu
2: nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska. Pejska.
1: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím. My jsme satirický pořad. Tak. Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž. A nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já ho znám taky.
1: Já mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu to, nějakou.
2: To
1: jednu,
2: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, aj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát. Někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti. To mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama,
2: víte, co tam
1: myslím
2: dokážou.
1: Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrnej, kdybych chtěl být ředitelem
2: Českého. Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, které, to je Meghan, ne?
1: Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale
2: ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Vyrozonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británii, no, ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak on má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
2: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne,
2: zatím. A vy jste elita.
1: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom to, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou, tady musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslíš z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak?
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno. A pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no. Tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes... telefon, přes SMSky a tak. Já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle si dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak, lidsky. Taky. Máte ji rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč? Pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
2: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Xavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vlzonku od Azalky.
1: Azalka, to je kamuška.
2: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vlzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by jí mít.
1: By vylízal
2: Savré, měla by jí mít.
1: No my,
2: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme jako prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě.
2: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
2: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo. Ona pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: A on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestal, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávidlo.
2: Vyšší moc, nedávidlo. Já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no. já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám.

0: Pozor nějakého hosta do zonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tady jsem řekla, že přiveze batůžek.
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné bez cenzury.
0: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No, já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
1: No jasně.
0: On na to bude mít čas.
1: Ale... skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne Babiš, tak aspoň Katka Konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

padá trochu jak jetel, rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: A oni říkají, ten Trump neví, tomu nikdo neřekl. Oni mají pocit, že ten Trump je na to všechno sám, že kolem něj nikdo není, že všichni jsou hlupáci a on je největší hlupák, si myslí nějaký politolog z Brna. Jo. To mě tak ale jako irituje. Jakou roli v tom hraje Trump, jak vlastně fungují ty lidi kolem něho, do jaký míry je to spontánní, připravený, zamýšlený, vůbec se neodvažuji soudit, protože nemám pocit, že celá prostě současná americká administrativa je jeden blbec vedle druhého. To já si opravdu teda fakt jako nemyslím, na rozdíl od nějakého politologa z Brna.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Česká a americká country na Radio Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Radio Xaver.
4: Mám dny, kdy vypadám skvěle, a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
3: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
2: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
3: Mně tady vůbec dobře.
2: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
3: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
2: noci,
3: voci.
2: No, moc.
3: Co, holci?
2: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
3: No dneska nic moc, já tak na trojce.
2: Ale?
3: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
2: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
3: No vidíte to a mladý ne.
2: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
3: No.
2: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
3: No.
2: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
3: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
2: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
3: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
2: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
3: Neznám.
2: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: To je, no, není to malá noční hudba?
2: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
3: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
2: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
3: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
2: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
3: No, tak dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
2: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
3: No, jednoznačně.
2: Jak moc to chcete vědět?
3: Na stupnici od 1 do 10, 12.
2: Tak to je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco.
3: Mm-hmm.
2: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě je.
3: Hmm.
2: No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne.
2: Od vás.
3: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne?
3: Mm.
2: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: vylepší.
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Vy jste na horory?
3: Jo.
2: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
2: A bude to horor Hadi v letadle?
3: Ne, bude to V zajetí démonů.
2: Ježíši Kriste. No,
3: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pěti koalice.
2: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
2: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
2: Jo,
3: pozor.
2: Určitě.
3: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
2: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
2: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
2: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
2: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. A co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
2: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
3: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
2: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
3: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
2: Kdo?
3: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
2: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
3: No.
2: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
3: No.
2: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
3: Tojtojky.
2: Tojtojky.
3: Yeah.
2: Tojtojky.
3: Vy jste nešel na tojtojku.
2: Mně to dělá problém.
3: Proč pak?
2: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
3: Tak to já nechápu.
2: Jak to?
3: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
2: Fakt? Tak
3: no.
2: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
3: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
2: A jak pronájem? Abyste
3: no to se
2: vlastnila?
3: Ne, to se pronajímá na akce.
2: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
3: No.
2: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
3: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
2: jo,
3: to tak
2: akcích.
3: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
2: Paní Karol, to je fakt jako divný.
3: Není.
2: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
3: No, jaký?
2: Mě to evokuje Naked Attraction.
3: Čeho?
2: Naked Attraction.
3: No.
2: A kvůli tomu tam nechodím.
3: Jo, a co to je?
2: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
3: Jo.
2: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta Reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí a říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentoval. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, kde tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
3: Já musela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
2: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
3: Tak to musela být pěkná paní.
2: Jako no, šikovná.
3: Šikovná dcerka.
2: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
3: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
2: No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
3: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
2: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
3: Jo.
2: No. Protože tam jsou i tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán říká, mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
3: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
2: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
3: Nebo ani jeden. Jo.
2: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
3: Ty bláho.
2: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
3: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadi budky.
2: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
3: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomene, takovou
2: Karol,
3: tu placatou.
2: Jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch hoven.
3: No, protože jak jdete a svítíte si.
2: A baterka tam svítila několik.
3: Dokud nezapadala.
2: Tak.
3: No.
2: Tak.
3: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
2: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
3: No.
2: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
3: Ano.
2: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
3: No.
2: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu a já nevím co všechno a dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
3: No ale víte co, to ještě, já nevím jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
2: Vykopat,
3: tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
2: Ano, a vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
3: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
2: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak... Máme teda téma, dneska to vám řeknu.
3: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
2: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
3: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
2: Z toho 3 moje. Ale neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
3: Jo, to je pravda.
2: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
3: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
2: No,
3: no.
2: No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci.
3: Jsme tak zhruba
2: trampové,
3: stejně staří.
2: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
3: tojtojku.
2: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
3: Jo, a co by to mělo být?
2: Včera, dnes a zítra.
3: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí. To se držte stolu.
2: Kdo má narozeniny?
3: No, co pak, kdo, ale co?
2: Co?
3: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
2: 20 let už
3: se to
2: vysílá?
3: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
2: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem... na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
3: Já nevím.
2: Nekoukáte taky?
3: No. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový tý starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
2: No jo, to jo, máte to pravdu.
3: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
2: Jako Honza Zeman.
3: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
2: Růže pro Zemana.
3: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
2: Fakt takhle.
3: No.
2: To je ale neuvěřitelné.
3: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
2: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
3: No vidíte to.
2: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
3: Za nějakou podobnou úchylku.
2: Ne,
3: ne. Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
2: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
3: Fakt jo, to je dobrý.
2: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
3: Flígr konečná.
2: Opatrná.
3: Jo, opatrná ano, flígr. Opatrná flígr, ano.
2: No. A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
3: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
2: Teď Knotek.
3: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
2: Doktor Drahota.
3: Inspektor, nebyl on inspektor?
2: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
3: No, nedáme, no.
2: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
3: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
2: No jasně.
3: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
2: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
3: Jo, to já taky.
2: To, je to fakt dobře napsané, že?
3: Jo.
2: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
3: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
2: A je to poučný v něčem?
3: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
2: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
3: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
2: No, to je to poslední, ne?
3: No, právě.
2: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
3: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
2: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
3: No tak tohle zrovna neznám.
2: To zrovna neznáte.
3: Ne.
2: A od Cimrmanů umíte naspam něco?
3: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
2: Takže neumíte ani Maralíka?
3: Ne.
2: A toho umím já, představte si.
3: Kdo to byl?
2: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
3: Neznám.
2: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
3: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
2: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, no, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
3: Jo, tak
2: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
3: To neznám, no ale to pěkný.
2: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karo?
3: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
2: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
3: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
2: Jak to?
3: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
2: A co tam bylo?
3: Já nevím, no, nějaký ty keci.
2: Ještě jste to nečetla?
3: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
2: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky vysnáš to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
3: To já si to neříkám, já znám ženský.
2: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
3: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
2: Já si myslím, že se sněmovny pořád.
3: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
2: Jo, takhle.
3: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
2: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
3: O jeden.
2: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
3: Teď už ne, to je pravda.
2: No.
3: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
2: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
3: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
2: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
3: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
2: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
3: Jste pokřtěnej, Xavere,
2: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
3: nebudete žádný mít mokrý kalhoty teďko?
2: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
3: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
2: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
3: I pro mě.
2: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
3: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
2: Jasně.
3: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
2: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
3: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
2: No, paní Karol, když už se toto stane,
3: ano.
2: Tak nic nedělat, nic nedělat.
3: Ne?
2: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
3: Věštit z rozlité vody.
2: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
3: Jo.
2: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
3: Ano.
2: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
3: Ano.
2: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
3: Počkejte, tady je čtyřka velká.
2: No to je velká čtyřka.
3: Ano, to je koalice Spolu.
2: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
3: to
2: Spolu.
3: To je koalice Spolu,
2: dobře,
3: tohle.
2: Dobře, takže to uděláme takhle.
3: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
2: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
3: Ano.
2: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
3: No.
2: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
3: To jsou přeběhlíci.
2: No.
3: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
2: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
3: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
2: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
3: No to určitě, to, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
2: Nevím.
3: Ne?
2: To už je moc.
3: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako
2: bylo
3: spontánně
2: velmi,
3: rozbít zrcadlo.
2: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
3: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
2: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
3: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
2: Speciální vodní díl. Povodní.
3: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
2: No,
3: jo.
2: To jo.
3: Možná...
2: Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
3: Já se taky těším, co vyvedu příště.
2: Budete mi zase nějaký překvapení?
3: Já nevím.
2: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
3: Mějte se krásně, nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes mistr Petr Holec. Dobrý den.
1: Mistře, zdravím vás.
0: Máte to tady, pane Holče?
1: No, řekněme, signály vlády Petra Fialy nesou plody, ne? Můžeme asi říct, když koukám na ty grafy.
0: Já řeknu ještě titulek, volby by vyhrálo ANO, lidovci a STAN by se do sněmovny nedostali. O čem to svědčí, pane Holče?
1: Napadají mi tak tři hlavní věci. První, že je skutečně signály vlády Petra Fialy, neviditelný podprahový nesou plody. ANO téměř 30%. Druhá ODS, 16%, jo, pro ODS, sakra stranu premiéra. Další, to je vlastně úplně pokřivená realita, když si vezmete, co způsobily ty volby a ten zákrok šéfa ústavního soudu Rychetskýho, že máme dlouhodobě ve vládě strany, které by se nedostaly vůbec do sněmovny. Mm-hmm. A díky těm koalicím vlastně je to vytáhlo do sněmovny. To jsme nikdy nemývali. A když nějaká strana se začala propadat jako velmi v preferencích, tak většinou to způsobilo buď vypadnutí z vlády nebo výměnu v čele strany a podobně, ale tady se neděje nic. A třetí věc, jsem si vzpomněl, mám takový flashback před volbama, když v té, já nevím, druhý nebo třetí nebo kolikátý vlně covidu začalo propadat hnutí ANO, tak vlastně všichni samozřejmě, nebo většina komentátorů přání oce myšlenky, jak se říká, říkali, hnutí ANO končí totálně. A já si říkal, hnutí ANO, jestli jednou skončí, tak neskončí takhle rychle, protože je to přece jenom velká politická strana. A možná, že až pomine covid, tak se schopí. Že? A ono málem vyhrálo volby. A teď tady vidíme, jak mu drží ta podpora. A nejen podpora, ale co mě tam zarazilo, je volební potenciál. Že kdyby ten termín odborný, slyšel jste to někdy?
0: Už jsem to slyšel. To.
1: A hnutí ANO má téměř 35%. A hnutí ANO vždycky umělo volební kampaně, to znamená, že se umí tomu volebnímu potenciálu hodně přiblížit. A ODS má přes 22%. A tam sázeli na to, že tohleto, ten model té trojkoalice antibabišovský, že znovu vrátí ODS dohry a udělá z ní velkou stranu, ale to není 16%, to znamená minimálně nad 20%.
0: Máte hezky sako.
1: Díky.
0: Nový, ne nějaký?
1: No, z Itálie.
0: Z Itálie.
1: Jak jste mě popřál cestu do Itálie, tak jsem si koupil sako za to.
0: No a sociální zpátky?
1: Těm přeje samozřejmě socioekonomická situace. Podprahují signály premiéra, že nepomoc lidem i firmám. Tak já chápu, že lidi si začínají vzpomínat na ČSSD, na sociální demokraty.
0: Jo, říkají, kdyby tak paní Maláčová se vrátila.
1: Ne, říkají, sakra, by teď tady byla hustá dvojka.
0: Jo, takhle.
1: Ty by nám pomohli. A víte, co mě tam zarazilo ještě? Jedna věc. Plukovník, přísaha, Šlachta. Asi procentu a půl, my to nevidíme tady, protože no, mezi těma pekelníkama.
0: A ještě kokainisti, kde jsou?
1: Kokainisti zmizeli do stanu, ne, podle mě. Kokainisti jsou mimo, pod 5% a já si myslím, že tohle to je za červen, je to měřený v červnu.
0: Vidíte, redla dají do vazby a hned to
1: spadne, co?
0: To spadne.
1: A říkám
0: jak to je jako...

0: Říkám vám, že až se to dá za červenec, tak ty budou někde u plukovníka možná.
1: Fakt,
0: ale tam to může zachránit jedině krejčíř.
1: No ale podívejte se na druhou stranu, abychom byli spravedliví, no. TOP 09, ta frčí. 5,2.
0: Vládní strana frčí? 5,2? To je hukot.
1: No tak je tam. Jako.
0: A taky máme nějakou statistickou chybu, tak tady v těch číslech, když máte 2,5% statistickou chybu, tak já myslím, že klidně můžou být kolem 4%, kde se potácejí.
1: A nebo taky na 7.
0: A nebo taky na 7.
1: Je tam ten pan Pospíšil, ten má hodně bodů, protože se stará o ty zvířátka. A to funguje.
0: To totiž drží pan Pospíšil, jak nechce odejít. Jak si vzal to moratorium na přemýšlení, jestli zůstane na kandidáce. Přemýšlel a zjistil, že zůstane, tak to drží.
1: Jo? Mhm. No jak vůbec toto dopadne, to mi řekněte. O, prostě paní Pekarová řekla, že chce, aby Meda odešla.
0: Aby...
1: A Meda se drží prostě...
0: Hele, Meda se drží, Meda se drží 30 let a Meda odejde, až bude chtít odejít Meda.
1: Fakt jo. A ani, víte, tam ten pan Fremr tam, že?
0: A... Pan Fremr. A kdyby náhodou, a když Meda vždycky začne cítit, že už nemají rádi, tak šup do jiný strany.
1: Jo?
0: On tak už je ve třetí.
1: No ale teď si myslím, že to tady povede v Praze tu kandidátku, nebo respektive bude na druhém místě, tak... Tam zaboduju.
0: Já bych tady, když na to kouká, vidíte Meda, že by mohl tady do těch dvou modrých dnes, tak ODS, ale tam by ho už asi nechtěli, tam ho dobře znají, tak proč neskusit ANO, co myslíte?
1: To je pravda. A on u Socanu taky nebyl, ještě u Pirátu nebyl. Ne?
0: Ale tam těch 5,6 anebo 5,2 bych řekl, že je trošku podobnej průser, ne?
1: Ale mě tak napadá, že bychom měli mít podle tady naší hantýrky pro každou tu stranu nějaký topka by byla Meda, kokainisti, něco, a aby jsme to měli nějak hezky...
0: Já už mám Pirátům, já říkám lupiči, protože ty chtějí všechno sdílet, tak vidíte, jak se nám to vybarvuje.
1: Jenom pro ANO musíme vymyslet něco ostrýho, kobliha nebo tak, ne?
0: Koblihy.
1: Koblihy? Jo?
0: Tak sami voliči ANO si říkají hrdě koblihy. Tak,
1: koblihaři?
0: Koblihy.
1: No. Signály, koblihy.
0: Vidíte, máme to. Koblihy, signály, ještě okimu musíme co vymyslet. Lupiči, kokainisti, no.
1: Ale Meda.
0: Meda.
1: Tak jedu dál, pan Holče, jo. Vím, Medo jedna. Tak uvidíte. Agrofertu už nebudeme, promiňte, Agrofertu už nebude stát nic dalšího vyplácet. Naopak firma bude peníze vracet, zdůrazňuje ministr Nekula. Já jsem vůbec nevěděl, že to je nějaký ministr.
0: No já jsem se právě vás chtěl zeptat, kdo to je, ten pán, abych věděl, o kom vlastně tady mluvím.
1: No to je Nekula.
0: To je Nekula.
1: Nekula.
0: A ministr je to.
1: Ministr Nekula.
0: A tady není čeho? Nevíte, čeho je, on je minister?
1: Čeho je minister, to je jedno takový pán, no. Ale
0: já se pak podívám, čeho je minister, abych vůbec...
1: A co on to má na té klopě? Prosím vás, není to říská orlice? Má to takový podivný tvary?
0: Je to možný.
1: Bůh ví, co to je za týpka.
0: Počkejte, já vám to řeknu, to je možný. Tak on je lidovec. On je lidovec a lidovci, landsmannschaft.
1: Ne, tak abychom nešířili dezinformace. Řekneme, že nevíme, co to má, ale že to je podezřelé.
0: Jo,
1: na té rozmazané fotografii, ne?
0: Aby se na to někdo podíval z dohledu na dezinfo, ne?
1: Já si taky myslím, že by měl. No ale tady Nekula řekla, že Agrofert bude vracet prachy. A co teda chudák Babiš?
0: Já nevím, hejte, ale tohle, já už tomu...
1: To bude solid.
0: Já už tomu nevěnuju pozornost. To je sága, která si nikdy neskončí. Dotace Agrofertu. Samozřejmě, že by bylo dobrý, kdyby to už skončilo, protože to visí nad českou politikou jak mrak. Ale já už myslím, že nikdo nerozumí vlastně a nechápe, o co tam jde. Přesně.
1: Jo.
0: Kolik let už se to tahne? 5, 6?
1: Pane Holče, promiňte, tady to je zajímavé, že oni už půl roku vládnou a já bych ho nepoznal na ulici. To je neviditelný.
0: No
1: víte, na co jsem přišel?
0: No.
1: Není on i podle toho příjmení. Není on nebinární?
0: No tomu nepočkejte, tomu nepodsouvejte.
1: Já se ptám vás jako odborníka.
0: Jaký já jsem, to dovolte. Já nejsem žádný odborník, ale já už vím, proč. Tak on není ministr.
1: Není ministr?
0: Ne. Tam je ministr Jurečka. Tam došlo ke zmatení. Oni ho tam jenom napsali, ale ve skutečnosti ministruje na zemědělství Jurečka, to si řekněme.
1: Cože?
0: Tohle není žádný minister, že jo? To tam strčil Jurečka před sebe a ve skutečnosti mu šéfuje, dává si s ním porady pěkně a řekne mu, co má dělat a on to pak zkouší udělat.
1: Jo.
0: Takhle to je.
1: Nekula.
0: Nekula.
1: Nekula. Je to teda pro chlapa nešťastný jméno. Nekula.
0: A vy jste teď přes ty, vy se tomu věnujete. Já to vidím. A zase, kdyby to tak bylo, tak by česká vláda mohla splnit nějaký kvóty, ne? Bruselský.
1: Jo.
0: Co?
1: Tak třeba je to kvůli tomu.
0: Ale nevím, jestli jich nej... Vy... Vidíte? Vy jste hlava vždycky.
1: No. A podívejte se, ale to tady pan Weigl byl, jo, to je panečku hlava. To je chytrý člověk.
0: No vy si z toho utahujete, ale on má pravdu.
1: Já
0: jsem to viděl.
1: Vy si utahujete
0: ne,
1: tady Nekulo, jak se to jmenovalo.
0: Z toho klidně, Nekula, z toho klidně, ale z tohohle ne, protože já jsem to poslouchal, ten rozhovor s ním váš. A má pravdu, řekl to přesně.
1: Pan Weigl?
0: No jasně.
1: Samozřejmě, že má pravdu. No? A to se nemusíte rozčilovat vůbec.
0: Já se si rozčílit dneska aspoň jednou. Když tady proti vám sedím, tak se aspoň jednou.
1: Trošku vám.
0: No, dopřejte mi to.
1: Vrtulky už jedou.
0: Já se vytočím.
1: Tak já přečtu ten titulek a pak se můžete rozčilit.
0: Dobře.
1: Velmoci nemají přátelé, mají jen své zájmy. Mimo jiné pravil pan Weigl, jo? Kolem Ukrajiny se mělo chodit po špičkách. Stan prosazuje euro, je to však zastírací manévr vlastního skandálu. Podívejte se, jak on to tam solil.
0: Jo.
1: Ten se s tím nemaže. A je to teda, při všůctě k vám, jeden z nejchytřejších lidí, kteří tento týden tady na té židličce seděli. Co
0: to
1: tam?
0: To fluidum tady je.
1: Jo. On taky říkal, že přišel, říkal, že to seděl tady někdy.
0: Po mně přišel?
1: Se cítím nějak.
0: Jo. No má naprostou pravdu s Ukrajinou. Tam je...
1: Má blbou košili, to s tím začněme.
0: Děláte do mody ty?
1: Já jsem teď dělám modní policii.
0: Jo.
1: No, proto jsem si všiml u toho Nekulo, tamto Orlico.
0: Jo.
1: Ale podívejte se, takovýhle a nemá žádný krk potom.
0: No jo.
1: Já bych mu udělal takhle do Včka, víte, tady bych volánky dal, toto. No to je jedno.
0: Vlastně tady škoda trošku u té obrazovky.
1: No. A podívejte se, jak má módní sako. Kostka je v módě, jo?
0: No.
1: Tomuto přesně, tomuto vzoru, nevím, jestli to víte, se říká lyonská kostka.
0: Vážně?
1: To, co máte vy, tomu se říká prachatická kostka.
0: Já smykám.
1: Taky skromnější.
0: Smykám.
1: Takže...
0: No s Ukrajinou má naprosto pravdu, prostě takhle to je. Západ se tam angažuje, hlavně Amerika, už velmi dlouho, a zvlášť po anexi Krymu v roce 2014. Vyzbrojili Ameriku, zasahují do ukrajinské politiky.
1: Vyzbrojili vnitř. Ameriku?
0: Vyzbrojili Ukrajinu.
1: Jo, Ukrajinu.
0: A co mohli čekat, jakože Rusko bude stát se založenýma rukama? Já teď vůbec nerelativizuju to, jestli Rusko napadlo Ukrajinu nebo Ukrajina Rusko. Ale to, co se tam stalo předtím, tak v tom má pravdu. A svým způsobem teď Západ je za to zodpovědný, za tu situaci. Víte, co se říká, když něco rozbijete, tak je to vaše.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
0: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
3: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
0: To už je tradice, ale o co jde? Zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouc na čelo, kde to pan premiér vidí.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám rádi.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Prostě
1: ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření, a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují. Vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně jak ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďkom abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a naschledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
3: Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem si dělal na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Ty jsi kurie.
2: No.
1: No, parta celá. My,
2: no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
2: A taky a... jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten je bačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo? No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že, není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm?
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Jaký morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán buleky odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já se, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
2: já, nemám... Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je
1: od
2: dobře,
1: toho,
2: to je dobře.
1: Já výroku, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte fakta.
2: A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittelwerku. Utekli z toho Trittelwerku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským. A ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř, vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, jo, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teď teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a
0: přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Nebo, ano, koncem července myslím,
1: nebo necelých,
0: že
1: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
0: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mm-hmm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
1: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvili.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: rukou. Jmenujte.
1: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam, protože nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F, všechno, co je na F, jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu, ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá v inflaci.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až to budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšný, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou, protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí.
1: Že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku? Pak je to,
1: no jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se budou chovat jinak.
0: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale... Uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
1: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa

0: Se to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i v určité Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak. Těším.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne. Myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to...
1: I pan Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašle na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To není o tom,

0: by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Tak já
0: užívejte
1: se těším.
0: Dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako
1: doufám,
2: prognózu.
1: Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně. Mm-hmm.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
1: Ale ne,
0: jo.
1: Co se děje? A nebuďte slušnej.
0: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
1: U zás?
0: Zas, no. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
1: Proplakal.
0: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
1: Nejlepší sněmovny, ne?
0: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
1: Jo?
0: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
1: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sebere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
0: Markéťka? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
0: To říkal, no.
1: A teď končí.
0: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
0: To ne.
1: Končí prokletí.
0: To, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
0: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. Ale víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je,
0: no.
1: Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co, Franta?
1: Oky by to dal, tu kytku, a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěz ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Xavere.
0: Je
1: málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
0: to nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda jo, Meda chcete její funkci. Tak, ne, a Meda,
0: Meda
1: už tejská.
0: Meda už zvedla já prst. Vím,
1: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor,
1: jo,
0: pozor.
1: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
0: No,
1: a co já teď budu dělat?
0: Co
1: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnou kapacitou.
0: Bude to ten
1: ničivou.
0: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby ne. Řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
0: To já nevím, na to a to už je pryč.
1: Úplně ne, no. To
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám tu pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
1: No.
0: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně, ona je korunká. No, to...
0: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: Správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník
1: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
0: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
1: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
0: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
1: Kůň, jo.
0: Už jsem byl všichni viděl, už si všichni dali 100x.
1: A jsem mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
0: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
1: Pekarová.
0: Paní Pekarové.
1: Adamové.
0: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
1: A proč
0: podvodca jsem koně?
1: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
0: Co to je Jižák?
1: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
0: ale
1: žena
0: to
1: ze
0: není,
1: sídliště.
0: To není ne? Prestižní, jako...
1: Je, a bude v kontaktu s plebsem. No.
0: To už
1: je její.
0: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
1: Tam by se hodila taky.
0: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
1: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
0: no
1: toho,
0: co, koho ještě
1: na
0: zajímá hůz? Máme...
1: Není to moc přeci jenom?
0: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
1: ne,
0: větší stopu
1: ne.
0: Než Jan Hus a to je paní Markéta
1: máte pravdu. Já bych to
0: Adamová,
1: vyhodil.
0: Pekarová, hodinová skurna.
1: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
0: No já taky.
1: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
0: Husa...
1: Já si to Husa,
0: vybavu, jak to vypadá.
1: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že...

0: vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
1: Diamant,
0: a myslíte, ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
1: Jo.
0: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
1: Je to narrativ životní?
0: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
1: No jasně, jo.
0: A to je přece super.
1: Jo.
0: My nejsme předsedové tady ani XTV?
1: Já jsem místopředseda klubu sviní.
0: No je to místopředseda.
1: No, koho mám našlápnuto předsednictví.
0: Koho zajímá místopředseda?
1: Jsem na správné cestě.
0: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
1: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čel, už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
0: tomu já fandím.
1: Ale nebylo napsaný kam.
0: No kam? Na oběžnou dráhu,
1: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
0: To jako...
1: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
0: Už si to odpuste, pane Holče.
1: Ne,
0: já už se jí musím zastávat.
1: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
0: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
1: Nenajde.
0: Nenajde, jo.
1: Nenajde, Xaver.
0: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
1: Tam kandidují samý dobrý.
0: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
1: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
0: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
1: Proč?
0: Víte, kdo to je?
1: Kvůli těm nejlepší minister financí.
0: Kvůli minister financí.
1: Jaká že na kapačkách?
0: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
1: Já vím.
0: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
1: No to už
0: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
1: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
0: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
1: No nemusí se dostat, Xavere, to by byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
0: No, tak jasně.
1: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
0: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
1: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No.
0: Jo, myslíte?
1: Jo. Tak teda to šel tak přes rodinný biznis i a tak. No.
0: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
1: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
0: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to je taky pasivní celý.
1: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
0: To je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
1: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
0: Co to je?
1: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
0: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
1: Já na ní taky
0: ona
1: nesahám.
0: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
1: Dostala berlí?
0: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
1: To já taky.
0: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
1: Ježiš, já to chci... snad ani ne.

0: Já
1: On má v očích hrůzu, pane Holče.
0: No, vám to říkám, už hodně dlouho. A teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: No,
1: a nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no
1: Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mně tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xaver, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Poté, čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je to normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasnej. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správnej, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
0: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no.
0: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: No ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se Rozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte je hezký. Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil vesty, ne? Aby vesty je krmila zpátky jeho.
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
0: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal. Říkal. Ale to je přece blbosti.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů a oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil Dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnost.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačo. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinný nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Wilsonky, poslali...
0: Odklonili na jezerku?
1: Na jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Borelkou?
0: S legendou, ze
1: Zerky. Tam hraje Borelka, pozor.
0: Jo? No.
1: A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No. No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
0: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: Od zvod pracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamanej, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, a že kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na jezerku.
1: Na jezerku.
0: Tomášová, to bude primářová.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
1: Ale to
0: je
1: vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva a on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Se tam, nebude to teď dělat Marké? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Davídková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzonku otázal Zálky, Ksavre.
1: A Zálka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Ksavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Ksavere.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, Ksavere. No. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
0: Nula?
1: Mm.
0: A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? No?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný 3, ale...
0: Jo? Hmm. No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Hoč?
0: No, postříškou.
1: No, tak já mám mansardu.
0: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte pocit. Ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já 2 byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo.
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
0: No my nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty. Hm?
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Hm. Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Hm. Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak byť váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
1: Však to já připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím to, půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, to pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, a nebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až budete posílat tu kytku.
1: Já jim musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě říkejte. No to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatým. No a už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Číča, Xaver.
1: Číča. Don Číča.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Číčo?
0: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem, víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
1: jasný,
0: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte,
0: já jsem,
1: ale víte, že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Vrecion.
1: Ja, to je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živějí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, Tak pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky chcem.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.
3: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
4: Já jsem, ty si dělal rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory co to teda jako, kdo za to jakoby může, no, tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

Stal jsem se najednou hlavně moderátorem, aniž bych se tuto profesi někde vyučil a aniž bych se do ní hrnul. Prostě mě tam nasměroval život a já se nebránil. Několik lidí tomu všemu ale vydatně pomohlo. Třeba již bohužel zesnulý Miloš Bernátek, brněnská legenda, vedoucí klubu Šelepka, kam se vždycky hodně chodilo. Ten mi pokaždé, když jsme se potkali, říkal, že musím moderovat, protože ho strašně baví mě poslouchat. Dokonce mi nabídl, abych moderoval i u něho na Šelepce. Díky tomu vznikl pódiový pořad, jenž existoval několik let a do něhož jsem si zval různé hosty. Bratry Jana a Káju Saudkovi, Dalibora Jandu, Jana Krause, Iva Jahelku, Josefa Klímu, Stanislava Grosse, Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou, Ladislava Freje a Věru Galatíkovou, Petra Haničince, Lucí Bílou, Petra Hapku, Hanu Hegerovou, Michala Horáčka, Věru Špinarovou, Jiřinu Švorcovou, byl by to dlouhý seznam. Pořad několikrát změnil název, začínal jako Hvězdy nad Brnem, pak se jmenoval Bez cenzury či Xaver Café. Pořady se odehrávaly na mnoha brněnských pódiích. Kromě zmíněné Šelepky to bylo divadlo Polárka, pak jsme se přesunuli do M-paláce, poté do Zemanovy kavárny, do G-studia Petra Gazdíka, do divadla Reduta a poslední štací byla Malá scéna Národního divadla. Mnohokrát mi pomohl také Jaroslav Rác, který vydával v Brně noviny, skvělý chlapík, který asi před 2 roky zemřel a krátce před smrtí ve své restauraci ještě uspořádal besedu o mých knížkách. Celou dobu ve svých novinách moje pořady propagoval a tím tomu hodně prospěl. Pozvolna všichni zapomínali, že zpívám, málo kdo věděl, že jsem kdysi vedl restauraci, pro všechny jsem byl moderátor, ten, co dělá rozhovory. Profese, kterou jsem ovládal ze všech nejmíň, všechno ostatní zastínila a dokonce mě odvedla z Moravy do Prahy. Tam začal docela jiný příběh, ale o něm až později. S hosty se mi dařilo. S některými mi pomohla Helena Růžičková, s jiným Miloš Bernátek nebo Jaroslav Rác. Všichni tito lidé už jsou po smrti. Byla to ale hezká doba, ještě dnes dostávám nabídky, jestli bych tento pořad nechtěl obnovit. Občas o tom přemýšlím, jako třeba před časem, kdy jsem byl hostem podobného pořadu Petra Jančaříka v plzeňské Alfě. Cestou domů jsem vzpomínal na svoje tehdejší brněnské pořady, třeba na ten, kdy jsem si pozval sourozenci Káju a Jana Saudkovi. Nebo tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce, jehož jsem živě telefonicky spojil s Viktorem Koženým. Na vysvětlenou, Pavel Němec je právník a bývalý politik Unie svobody. Na přelomu 20. a 21. století poslanec poslanecké sněmovny, v letech 2002 až 2004 ministr pro místní rozvoj, pak do roku 2006 ministr spravedlnosti a místopředseda vlády. Viktor Kožený je irský občan českého původu, žijící na Bahamách. Spojené státy americké a Česká republika se jej snaží přivést před soud a je na něj vydán mezinárodní zatykač. V médiích je označován jako Pirát z Prahy. Došlo k tomu někdy v roce 2003 a spolu s Pavlem Němcem jsem měl na pódiu muzikanta Janka Ledeckého a kostýmního návrháře Osmana Lafitu. Předem jsem se mailem domluvil s Viktorem Koženým z Baham, že mu přímo z jeviště zavoláme. Dohodli jsme se s techniky, kteří složitě vymysleli, jak se dovolat na Bahamy, jak to udělat, aby hovor slyšeli všichni v sále, aby Kožený slyšel, co my si tam povídáme a tak dále. Uprostřed talk show, která se nesla ve velmi kamarádském duchu, jsem dal pokyn zvukaři a zavolali jsme Koženému. Jednomu z lidí, kteří připravili tenhle stát a jeho obyvatele o značnou částku peněz, vytuneloval nějaké peníze z investičního fondu a zmizel. Bylo vyprodané hlediště a nikdo z přítomných nevěřil svým očím. Protože já, po chvilce nenuceného hovoru s Viktorem Koženým, zapojil do hovoru i ministra spravedlnosti a on si povídal s tímhle člověkem, kterého se Česká republika marně snaží dostat zpátky k potrestání. Byl to zcela kuriózní rozhovor. Dobrý den, pane Kožený, jak se máte? Právě jsem vstal a posnídal. Co vy v Brně? No, sedím je tady s ministrem spravedlnosti a hovoří mi o vašem případu. Tak já ministra pozdravuji. Co jste měl k snídani, pane Kožený? Jenom nějakou zeleninu. Ministr Němec na to zareagoval slovy: no, to na tom není moc dobře, když snídá jenom zeleninu. Hovor plynul, vzduchem létaly právnické termíny a hlavně bylo veselo, i když trošku smutno.
Potom mě několik lidí podezíralo, že to byla finta, že na drátě nebyl žádný Viktor Kožený. Ale byl. Ostatně, ti, kteří čtou jeho webové stránky, tak vědí, že Kožený tam uveřejnil i telefonní číslo, nebyl zavřený a dalo se mu normálně dovolat. Dlouhý rozhovor mezi ministrem spravedlnosti a panem Koženým uvedl diváky v úžas a ještě při odchodu z G-studia se navzájem přesvědčovali, že slyšeli dobře a že se jim to nezdálo. O pár let později se stal ministrem spravedlnosti doktor Jiří Pospíšil, se kterým mám taky řadu osobních zkušeností a všechny dobré. Ministr Pospíšil je fajn chlapík a byl to jeden z lidí, kteří mě maximálně podporovali v mém lehce šíleném nápadu napsat knížku rozhovorů s doživotně odsouzenými trestanci. Když vznikala knížka Doživotí, několikrát jsem ministra žádal o schůzku a konzultaci a nutno říci, že mi vždycky vyhověl a našel si na mě čas. A výrazně pomohl. Helena Růžičková. Helena Růžičková se objevila v mém životě v roce 1999, kdy agentura MA Promotion připravila k vydání kuchařku, kde jsem sepsal své oblíbené recepty na jídla, která jsem pozbíral víceméně na cestách. Pojmenovali jsme ji Country kuchařka a neb jídla, která mám rád, byla to vlastně taková legrace, recepty ilustroval Libor Machata, kterého mám rád, a na obálku mě fotil Jev Kratochvil. Kamarád a světák s bohatými kontakty. Mimochodem, Jev patří do skupiny lidí, kteří mi hodně chybí. Právě Jefa napadlo, když jsme se bavili o křtu, že ideální kmotrou by byla Helena Růžičková. Jednak je všeobecně oblíbená a také má hodně společného právě s vařením, protože sama je autorkou několika kuchařek a to jsem dobře věděl. Já ji neznal a vůbec bych si netroufal ji oslovit. Ale Jef ji hned zavolal a ona souhlasila. Hned mě také chtěla k telefonu, abychom se seznámili, byla příjemná, kamarádská a vůbec nevadilo, že jsem se takřka nezmohl na slovo. Do Brna opravdu přijela, knížku pokřtila, vzbudila předpokládaný rozruch, všichni byli naprosto spokojení. A byla to právě Helena, která po slavnostním křtu navrhla, jestli bych nechtěl moderovat její zájezdový pořad. Ty se budeš ptát, já ti budu odpovídat, řekla tenkrát. Všichni, kdo u toho tehdy byli, tak tvrdili, že jsem jí padl do oka hlavně proto, že jsem se podobal jejímu synovi, který krátce předtím zemřel, a byla to pravda, což mi později i ona sama potvrdila. Každopádně náš společný pořad vznikl, dostal název Co vy na to, paní Heleno, a my s ním začali objíždět republiku. Já jsem moderoval a byl taky za šoféra. Helena byla tou hvězdou, na kterou lidé chodili. Popravdě je třeba říct, že v něčem opravdu viděla za roh. I když jsem od prvního dne s ledčím si nesouhlasil, stále jsem měl na paměti, že jsem Ferda najatý na moderování a tak mám vedle hvězdy sedět a držet hubu. Helena se opravdu znala s každým, budila radost, ale zároveň respekt. Krok po kroku jsem se seznamoval s jejím světem a jsem jí za mnohé vděčný. Kamkoliv jsme přišli, tam jsem se s někým seznámil. Představila mě tolika lidem, že bych je nedokázal spočítat. Ale našli se tací, kdo mě před ní varovali. Například František Ringo Čech, který Helenu svého času měl ve svém divadle, mi kladl na srdce, abych na všechno měl doklady. Já nevím, proč mi to říkal, ale kdykoliv jsme spolu něco podnikli, tak mi to zaznělo v uších a opravdu jsem doklady na všechno měl. Lepil jsem si je do sešitu, ještě ho někde mám.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bartoš, rodičovskou musíme valorizovat. Podnikatelům bych zatrhl kupovat na firmu Ferrari.
2: To samozřejmě, jako, že to je nějaká komunistická demagogie, to se si nemusíme říkat. Že? S tím Ferrari, to je hrozně zajímavý. Samozřejmě jako první, co je zábavný, je, že kdo používá Ferrari jako služební auto, je policie České republiky, že? To je první historka. Druhá historka je, že já vám řeknu příběh, co to Ferrari, no tak Leoš Mareš kdysi měl, ne, Ferrari asi za 600 tisíc bazaru, tak mu jako zakážem. A nebo řekneme, OK, tak auto nad milion, no, až to bude auto nad milion, to už jsme tady jednou měli, tak to bude každá škodovka, ne, to luxusní auto, jo, které je trošku lepší. Takže a zejména to budou ty elektromobily, ne, to, nebo to zase udělají tak, že my, co platíme tu daň z těch pohonných hmot, tak budeme platit ještě daň jako za luxus a ty s tím elektroautama, který jako mají dotace, neplatí parkování, takže já nezaparkuju před barákem, tak možná taky nebudou mít daň z luxusu, že možná Tesla za 3 miliony není luxusní auto, jo? Ale když se vrátím k tomu Leoši Marešovi, no tak já myslím, že on dělá hodně ekonomiku, já třeba vím, že on jako se mu hodně daří, dneska má jiný luxusní auto, a to nebudu říkat, to je každému pendrek, no a patří to k nějakému stylu nějakého takového jako pošmoderátora, což on je, dělá to dobře, tak mu to jako zakážem, řekneme, že musí jezdit ve škodovce, jako když ten člověk vydělává tomu státu víc než tenhle ten člověk, co tady je na té fotce, takže jako proč jako tenhle ten člověk potřebuje Leoše Mareše a závidí mu Ferrari, jo? Čili, že jestli si řekneme, že nějaká hranice auta na odpočet bude 10 milionů nebo něco, no tak to postihne, já nevím, já to nemím říct, 50 lidí, no tak je potresta, jestli to bude nad milion, no tak postihnou každýho doktora, co má prostě větší auto, protože má děti. A kdo má větší auta, ty offroady, co těmhle těm pirátům vadí, no mají to většinou rodiny s dětma, a my prostě potřebujeme mít děti. Já vím, že spousta těch pirátů je třeba nemá, že si prostě žijou, že jsou to mladí lidi, kteří říkají, já si užiju do 30 let, žiju u mámy, no ale až budou mít jednou jako ty děti, no tak pochopí, že se přes Prahu nedá přejet s autem, že to je složitý, že když máte třeba 3 děti, no tak se blbě tahají ty lyže jako metrem, no. Jako, vem si lyže a baťoch a jít do Špindlerova mlýna s 3letým dítětem, tak nám to ukažte, frajeři, jak se to dělá.
1: Považujete to, co říká tady pan Bartoš, za drzost?
2: No je to populismus prostě nejhrubšího, zrovna to je ta druhá věc. Jo. Ta první věc je ještě divnější, že to je proti těm ženám, kterých se jako mají zastávat. Tomu totiž, jako on vydal takový graf, já ho kritizoval na Facebooku, protože vlastně ukazuje, že oni jsou proti svým voličům. Jako. Totiž typický jejich volič je nějaká žena, která se chce emancipovat a říká, že mezi těma pirátama nejvíc říkají ty ženy, že by měly mít stejné platy jako ty chlapy a stejný důchody. Ale to je jako nesmysl, protože ty ženy už dneska jako poberou v tom důchodu mnohem víc peněz, že ty chlapy umírají. Že? A ty chlapy mají samozřejmě trošku vyšší důchody a většinou to souvisí s tím, že třeba byli horníci, nebo že tam víc policajtů. Jak to souvisí s tím, že nebyli doma třeba na matce.
3: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď. Přes písek pouště Gobi, oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skonč, to je... Skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to ne-

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.
3: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
4: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustil. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
3: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
4: Jo, moderátor ho vedl skvěle.
3: Humor, ano.
4: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
3: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
4: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
3: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
4: Tak a potom Čalfy a určitě on
3: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
4: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já si s ní říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil. Celým

velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se čižník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti a velký plzeňský. Ženský se stará jen o sebe a mužský jdou kolem jen tak a přátelé se vytratí, když zjistí, že ti ujel vlak. Řekni, já to všechno vyzkoušel, dnes vím, že všechny krásy pozemský jsou jen starý psi a malí děti.

starý pes tě miluje, i když děláš hlouposti. Malí děti chrání Bůh před zlem a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svým obočí. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočím.

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné. Aby ne, už ve 4 hodiny ráno postupně nás probudila šílená zima.
2: Co se vrtíš, upíre? Probudil jsi mě?
1: Světlanko, upír tě neprobudil, ale probudila ti zima, jako nás ostatně taky.
2: Tak zatop!
1: Naléhala Světlanka. Tohle auto topí jen, když jede. A Michal zas vše omlouval. Byl skvělý.
2: Tak odjeď někam daleko, ať topíme.
1: A postupně jsme chodili ven, rozespalí, mrzutý, nevrlí a já si zakřičel.
2: Proč? Když už se do člověka dostane zima, proč nejde ven?
1: Pokoušeli jsme se různě zahřát. Nekoordinovaně a zbrkle dělali dřepy, trapně se pokoušeli běhat, ale nešlo to. A tak jsme se různě vraceli do auta, že tam je tepleji, ale ono ne. A zase slyšeli,
2: který vůl to vymyslel?
1: Světlana byla dost nevrlá. Stojí to vůbec za to? Různě se ozývalo z auta a nikdo nevěděl, kdo za to zrovna může. A já si tak ležel v autě a klepal se a začalo svítat a ptáci řvali. A tak jsem si řekl, že si jdu zařvat taky. Poodešel jsem trochu dál od auta, abych kolegy nevyrušil. Nadechl se a z plných plic si zařval.
2: Zasranej bolševik! Kde to žijeme? Proč tu žije ten komouš?
1: Křičel jsem si na lesy a měl pocit, že slyším ozvěnu. I když tam žádná asi nikdy nebyla. Prostě i zprostěji jsem si ulevil, to jsem potřeboval. Michal vystrčil hlavu z auta a taky si trošku šeptem zakřičel.
2: Víš to, že tvůj křik je dost v ohubu, i když je to v lese a i když s tebou souhlasím?
1: A v autě začal šramot. Auto se nastartovalo, já rychle nastoupil a Michal tak hezky řekl, tak jedeme. A pomalu vyjel z lesa a já koukal ven, byla raní mlha a nikdo nikde.
2: Michale, mě blbě, budu nemocná.
1: Ozvalo se zezadu, to se právě opět probírala Světlanka. To mi neříkej, máme před sebou 2000 kilometrů.
2: To nedám.
1: Musíme být v přístavu přesně, jinak nám ujede loď. Je 17:30, tak jedu. Úderem 6:00 jsme najeli pomalu a tiše na celnici a zastavili na vyhraženém místě před závorou. Michal zašeptal.
3: Jsme tu první a nikdo tu. Ty celníčci asi ještě spí. Nečekají, že by tak časně někdo ráno vyrážel do západního Německa.
1: Michal nenápadně stáhl trochu okýnko a my ty celníky slyšeli. Pochechtávali se.
4: Kdo je tam? Kdo to je?
1: Jeden odhrnul firháněk a prohlíci nás.
2: To je to mým trione. Tak ať si počkej, komici.
1: Aha, oni netuší, že je slyšíme. Už tu čekáme půl hodiny.
3: Dochází mi trpělivost.
1: Vlastně ta už mě došla v lese a procedil mezi zuby.
3: Já je asi pošlu někam.
1: Upíré, neprovokuj, tvař se neutrálně, ať nás pustí co nejdřív, prosil Michal. Světlana se probrala.
5: Hele, už někdo jde.
1: A přišel ten nekompromisní úředník. Tak ukažte, nálepková podala pasy, výjezdní doložku a celní prohlášení.
4: Vezete nějaký marky, dolary či jinou měnu?
5: Ne, my je tam dostaneme.
1: Nesměle, aby to nevypadalo, že se chlubíme, odpověděl Michal.
4: Vezete cigarety, alkohol?
1: Ne, jen pro vlastní potřebu. Zas tak stroze Michal odpověděl.
4: Vezete drogy?
2: Ne,
1: vyjekli jsme všichni. Celník se sehnul, aby si nás prohlédl, kontroloval to s fotkou v pasu. Byl to takový ten pohled, který už dnes umí jen policajti.
4: Otevřete kufr.
1: Nesvadba rychle vystoupil z auta. Já chtěl taky, ale Michal mě zarazil. Ty seď, upíre, provokuješ jenom, že seš. Máte to proclené? My jedeme hrát do Skotska, to jsou rekvizity, bezcenné. To je jedno, že bezcenné. To jste si měli dojít na celní zprávu, udělat soupisku a oni vám měli každou věc označit a drahé věci zapečetit. To jsme nevěděli. Nesvatba mlžil, věděl dobře. Ale to je takovej voprus, že jsme to raději riskovali, vždycky. Celník se začal ve věcech hrabat. Otevřete tuhle tašku. Nesvatba pokorně dělal to, co celník chtěl. Vyndejte tohle a tohle a taky tohle. Podívali jsme se se Světlanou na sebe. To nám bylo jasný. V téhle tašce máme schovaný peníze. To jsou kostýmy, tohle kulisy a tohle. Tohle je drahé. To je zvuková aparatura. Myslel si celník, že nás nachytal. To mám já zapsané v celním prohlášení. Zachraňoval jsem z auta situaci. Ukažte, Světlanka dodala. To máte už v ruce, to jsem vám dávala. Celník prohlížel celní prohlášení, dlouze a pak řekl. Tak počkejte a odešel. A já procedil mezi zuby jízlivě. Hurá! No, ještě se neradujte, ještě pořád není vyhráno, strachoval se Michal. V autě zavládlo tiché, dlouhé napětí z nepochopitelného čekání a do toho rozklepaný Michal kouknul na hodinky. Mám pocit, že už to nestíháme. Po dalších 15 minutách se objevil ten celník ve dveří. Hele, už jde a nese pasy a celní. Tak upíre bez poznámek, jo? Světlana mě předem napomínala. Tak tady to máte. Ani neřekl, jestli můžeme nastartovat a jet. Děkujeme, děkujeme, nashledanou, nashledanou. Celník šel a otevřel závoru. A když jsme byli snad v dostatečné vzdálenosti, aby nás neslyšel, tak jsme všichni jásali.
2: Jedeme, konečně jedeme.
1: Německá celnice bude snad OK, ještě vystrašená Světlana dodala. Němci byli lepší, sice čuměli jako ty naši celníci, kdože jim to tam leze, ale kontrolovali jen pasy, jestli nejsme v Německu hledaný, kontrolovali i pneu, jestli je nemáme sjetý, ale to netrvalo dlouho a co nejrychleji jsme projeli hranicí. Cítíte to? Najednou mě polila svoboda, radostnil Michal, a mě zasáhla demokracie do hlavy. A i já si přidal. A teď komouši mě můžou měsíc líbat prdel. Jen si dej pozor na posoupír. Tady je víc tajných než u nás doma. Skoro všichni emigranti a ty si chodí pro prachy za udávání. Což byla pravda. S kýmkoliv jsme se z emigrantů dali do řeči, tak jsme si to nemuseli pamatovat, protože když nás Bartolomějský vyslýchali, tak nám to řekli. Tak jsme se nakonec žádnými českými mluvícími lidmi nebavili. A jeli a jeli a jeli. Celá ta cesta byla poznamenaná velkým stresem. Každou chvíli někdo v autě s nervama nevydržel. Potřebuju zastavit na záchod, prosil jsem. Není čas, upíre. To vydržíš, pospícháme, rozhodl řidič Michal. Praskne mě močák a zemřu, naléhal jsem. Upíre, neblbni. Tak si měl jít na té celnici. Tam se mi strachy nechtělo.
5: Tak kvůli tomu tvýmu čurku nestihneme loď, ale mě vlastně se chce taky.
1: Tak jo, stejně už to nestíháme. Přijeli jsme do přístavu, hledali jsme tu správnou loď. Když ji našli, zastavili jsme na parkovišti ve frontě na loď, těsně před závorou. Michal vyběhl pro lístky, když se vrátil, řekl. Tak nám to ujelo a další jede za 2 hodiny.
5: To je dost velký průšvih, ne? Čekají nás v Edinburku novináři a mě blbě, bolí mě v krku a mám hlad.
1: Na lodi si něco koupíme. A protože bylo teplo, tak jsme v autě usnuli. Probudilo nás bušení na okno, to byl naháněč, který před námi otevřel závoru a Michal vyl na obří zámořskou loď. To byl zas veliký zážitek, ve 3 patrech naskládaný auta, osobní, nákladní, autobusy.
5: Co je? Co chce? Proč nás vyhání?
1: Ptala se Světlana, když další naháněč nás nekompromisně hnal z auta a nejen nás. Něco mele, že musíme ven, že nějaká loď se převrhla a všichni, co zůstali v autech, se utopili. Tak jdem. Jenže toto bylo osudové. Sedli jsme si na palubu a Svíťa hned popíchla Michala.
5: Hele, jsi slíbil, že si něco dáme, tak koupíš něco?
1: Jo. A začal hledat. Do prčic, já jsem to všechno nechal v autě. Já nemám tu peněženku s librama. Máš něco ty, Svíťo, upíre? Oba jsme kroutili hlavama, že ne, a že je to teda průšvih.
5: Tak to jsme v prdeli a umřeme tu hladem, řekla Světlana. A šli jsme na horní palubu, alespoň se dívat. Ty vole, tohle Venclovský plaval.
2: Já jsem tak šťastný, že to vůbec vidím.
5: Odsud ne, tudy z Holandska je to delší. To bylo z francouzského přístavu, že Michale?
1: Napomínala mě Světlana, ale Michal koukal někam do dálky. Hele, vidíte to? A tam obrovský trajekt ležel na boku. Pohled to byl děsivý, ale pořád nám to nedocházelo.
5: No jo, tam natáčí nějaký film asi.
1: Naivní Světlana reagovala.
5: To bude asi nějaký katastrofický film, nějaká havárka, jsem dodal.
1: A vedle nás byli snad všichni cestující a ozývalo se jen
2: oh yeah, katastrof, yeah, oh.
5: Co je, Michale, co říkají?
1: Dožadovala se informace Svíťa. To je prý ta naše loď, co jsme ji nestihli. Světlana málem omdlela. A já jsem si to komentoval po svém.
2: Díky, bolševiku, díky! Poprvé v životě děkuji, že komunista nás zachránil a nepustil dřív na západ a tím žijem.
5: Upír, ty jsi blbej.
1: Světlanu to upřímně rozesmálo, ale zalekla se, abych si nemyslel, že s tím souhlasím. A mně to bylo jedno. Chtěl jsem si užít tu slávu dvojího života. Že jsem na západě a znovu živej.
2: Jdem, to se musí oslavit.
1: Jak oslavit, když nemáme peníze? Hele, ty nepotřebujem.
5: Myslím, že v bufáči budou zbytky nedopitýho alkoholu, když se všichni šli dívat.
1: A opravdu, projel jsem kalíšky a vypil si několik doušků, tu whisky, tu brandy, kolu a fuj vodu.
5: A Světlaně jsem přinesl nedojedený hambáč a hranolky. Měli jsme se fakt hodně dobře.
1: Dopluli jsme do Dovru, vylodili se a pádili do Londýna. A pak z Londýna po tříproudovce 600 kilometrů do Edinburku. Michal ještě zastavil na čerpačce, vzal benzín, volal tetě a tam mu řekla, co se stalo. A my jsme se podruhé zhroutili, čemu jsme unikli. A znovu nasedli do auta a já pak řídil. A jel jak vozávod. Do Edinburku jsme sice dorazili, ale hodně pozdě. Ale tiskovka vzhledem k té události toho trajektu byla posunutá. Takže novináři ještě byli na místě a hned se nás ptali, jestli jsme náhodou nebyli v tom trajektu. No to dá rozum, když jsme přijeli, že nebyli. No a tak jsme řekli, co bylo potřeba, chválili jsme naše představení a říkali, že se těšíme na diváky. Když skončila tiskovka, těšili jsme se do postele. Byli jsme fakt unavení a to moc. Jenže Světlanka těch 600 kilometrů spinkala, takže byla odpočatá. A měla nápad.
5: Hele, pojďte ještě do obchoďáku. Chci si tam koupit svetříček, mám ho vyhlídnutý.
1: Světlano, neblbni, zítra je taky den. Ten svetříček ti určitě nevyprodaj, neboj. Ale Michal ji neukecal. Ukecala ona nás.
2: No a tak se šlo do menšího obchoďáčku. My jsme unavený, s Michalem se zastavili u vchodu a řekli Světlance.
1: Světlanko, jdi a sama si nakupuj, my tady s upírem budeme stát a ve stoje spát.
2: Vy jste fakt hrozný.
1: Odešla a za chvíli se vrátila a zas kňourala.
2: Mě to samotnou nebaví.
1: Hele, to nemá cenu. Podívej, už na nás koukají, abychom vypadli, za 15 minut zavíraj. Tak pojď. Zítra s tebou budu nakupovat a konečně si ho koupíš.
2: Tak jo, ale zítra hned ráno vstanem a jdem.
1: Ale netušila, že nepůjde. Když jsme přišli do hotelu, ubytovali se, někdo pustil televizi a tam zprávy a my skoprněli.
2: Svíťo, upíre, to není možný, vidíte to? Když jsme tam před chvílí byli, málem si nás kvůli tomu svetříku vyhodila do povětří.
1: Nekecej,
2: no jo.
1: Tam ukazovali, jak na ulici Prince Street v Edinburgu bomba zrušila obchodní dům.
2: Ta zubatá nám dneska ale šlape na paty, co? Doufám, že tenhle barák taky nespadne.
1: Podíval jsem se na Michala, který ležel v posteli.
2: Michale, i ten obraz, co visí nad tebou, když spadne, tě může zabít.
1: Musím smrt eliminovat. Žádný obraz a pod okny taky nespím. Co kdyby přiletěl meteorit? A postel odstěhoval doprostřed místnosti a já nějak dlouho nemohl usnout, plný hrůzných zážitků. A tak jsem si vyndal potají dvě flaštičky francovky, to jsem si bral vždycky sebou. Taky to byl jediný alkohol, který nám bolševik dovolil převést přes hranice. A ty jsem si vypil a ráno jsem se probudil živej.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět říkám s krásným potěšením, protože jste mě teďka, jak ty, tak ten světodějný teď bol v naší zemi, kdy řešíme e-maily a jak se píšou e-maily a kdo je komu nebezpečím. Jinými slovy o významu složek pro český ústavní systém, tak jste mě donutili, já jsem udělal velký jarní úklid a přinesl jsem si teďka neskutečnou spoustu složek, ale bohužel jsem zjistil vlastních restů. Tak já se tady tím budu probírat a pokusím si to užít. Takže všem děkuju, speciálně Petru Fialovi a Markétě Pekarové Adamové, protože tato řekla vůbec takovým jako emocionálním nádechem, že mě donutili, moje žena děkuje, že jsem šel do jarního úklidu, stálo to za to. Teďka brzo budu podávat daňový přiznání a pak slibuju fáze 2, pracuju na složkách, aby restu ubývalo, byl v tom pořádek, systém a končím se složkami.
1: No, ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, šéfku sněmovny a TOP 09. Ta teda, když říkala v televizi, proč svolali tu mimořádnou schůzi, jí nějak skamenil úplně v obličej. Já mám pocit, že jí se stalo nějaký bezpečnostní riziko, trošku se o ní bojím, ale každopádně kráčíme znovu a jako obvykle před dějinami, protože natáčíme Férovku krátce před vypuknutím, jak jsou mediální titulky, masakru ve sněmovně a sice před začátkem mimořádné schůzy. A on je to krásně lidicky nazvaný bezpečnostní hrozby České republiky, tuším, ale je to samozřejmě mimořádná schůze k Andreji Babišovi. Protože si řekněme, že situace pro vládu vůbec není růžová. Hlavně ten poslední průzkum Kantaru, publikovaný v České televizi, ji vyděsil a reakce na to je každopádně mimořádná schůze sněmovny kvůli Andreji Babišovi. Já mám takový pocit, že s každým dnem vlastně ta vláda Petra Fialy víc a víc vykrádá Andreje Babiše. On už, Petr Fiala začal natáčet videa, trošku jako Andrej Babiš, skončil jako Petr Fiala, protože Petr Fiala je jenom jeden, Andrej Babiš taky. Teď po tom, co nám vláda permanentně říkala, že svolávání mimořádných schůzí nás stojí strašný peníze a navíc to ještě brzdí od produktivní práce pro celou zemi, tak nakonec nám svolala mimořádnou schůzi sněmovny sama vláda. Dokonce ještě tak, že vzhledem k tomu, že si vlastně uzurpovala většinu času pro řečnění pro sebe v tom prvním dnu, tak se ta mimořádka protáhne do druhého dne, pak už sněmovna asi nebude ani jednat ve čtvrtek, takže vlastně nebude pracovat tenhle týden pro nás.
2: Je to takový emocionální týden, si řekneme.
1: Je to hodně složkový. Je to složkový týden, ale ono vůbec nějak bezpečnostně přituhuje, protože když vidíme ty reakce Fialovy vlády na tu její situaci, tak ku příkladu poslanec hnutí STAN Exner zcela vážně, on si položil otázku, proč má hnutí 39% podle toho zmíněného průzkumu Kantaru. A jeho...
2: Ale řekněme si na rovinu hnutí ANO, ne hnutí starostů.
1: Jasně. A...
2: Což předjem, když člověk neví, jestli, protože oni v těch starostech už jak jsou rebelové vůči vládě, tak já už někdy opravdu čekám jako takovou tu tiskovku, kdy zaútočí z opozičních pozic na provládní SPD a provládní ANO a Petra Fialu, spojí je do svaté trojice a řeknou, co tady ti lidé pro vás pro Bůh dělají. No. A chtělo by to konečně velký pořádek a jarní úklid. Takže proto já už upozorňuji posluchače, protože i já sám občas tápu, jestli jsou ještě ve vládě, nebo už jsou mimo vládu, nebo jsou úplně mimo systém.
1: To záleží jak kdy. Ku příkladu při té mimořádné schůzi sněmovny budou ve vládě. Ale jinak, když jdou do televize, tak už ve vládě nejsou. Tam už se od toho distancovali. Ale každopádně poslanec Exner si na tuhle svoji otázku, proč má hnutí ANO 39%, odpověděl, protože nemáme zákon o dezinformacích. A mě jen tak jako v mý škodolibosti napadlo, kdyby jsme ho měli, nedej Bůh, protože já jsem proti němu, protože dezinformace je obyčejná lež a může to být lež, pololež, může být chytřejší, může být hloupější, ale prostě všichni, je to pořád stejný. Ale no tak už je v krytu, nebo možná před soudem nemalá část členů vlády za ty jejich tweety ohledně války na Ukrajině, ohledně lhaní o tom, co dělají nebo nedělají doma. Takže jestli by si někdo měl přát, že nemáme zákon o dezinfo, tak by to měla být sama vláda. Ale mimořádná schůze sněmovny k Andreji Babišovi, já nevím, co má být zakončením. Jestli chystá Fialova vláda nějaké velkolepé zakončení, že třeba vstoupí ministr vnitra Rakušan a sebere Andreje Babiše, odvede ho a už o něm neuslyšíme, nebo co si o toho slibují. Každopádně já si myslím, že od vlády prostě uslyšíme jenom to, co nám říká doteď dokola, jak je Andrej Babiš rizikem a nebezpečím pro Česko. Andrej Babiš a i poslanci ANO nastoupí poté a řeknou nám úplný opak. A jak znám tyhle ty schůze a jak znám Andreje Babiše speciálně, tak už teď si dovolím garantovat, že Andrej Babiš udělá ty titulky zase chytlavější než Petr Fiala a většina členů vlády.
2: No, myslím si, že se chytili do vlastní pasti a to úplně se vší parádou ve velkém lesku, protože podle mě ta úvaha byla, že si vyhodnocují, že de facto jediné, co ještě si lidé řeknou na konto této vlády, tak řeknou dobře, tak mají nějakou jako setrvalou, možná příliš umíněnou, ale setrvalou jakoby zahraničně politickou strategii, víc jsou v cizině než doma, stejně jako nám poradí, tak poradí i v cizině, cizím a ono to překvapivě nefunguje, ale prostě jsou něco, v podstatě vláda si hraje na jedno velké ministerstvo zahraničních věcí, ústavní činitelé, další předsedové obou komor na jednu velkou morálně hodnotovou cestovní kancelář. A tak si řekli, že zkusí vlastně hodit udičku a pokusí se chytit na to Andreje Babiše a hnutí ANO, a to dvojím způsobem, že buď vlastně je donutí, aby Andrej Babiš a hnutí ANO vlastně připomnělo, kde všude kooperovalo s vládou a tím ztratilo jako pel protestu a takového toho středového mostu, který teda mimochodem padá pak, protože ho většinou neuznává ani jeden břeh těch řek. Jo. Je to jeden velký mýtus. Ale zkrátka, že tam odpadne takový ten nádech toho protestismu za každou cenu a řeknou, podívejte, teď on je v podstatě náš a on tak jako opravdu svým způsobem dělá akorát s ostřejším slovníkem politiku pětikoalice, a nebo si naopak jako zatlačí Andreje Babiše do pozic Tomia Okamury a protestu a začnou těm svým říkat, neutíkejte, sice vás štveme komunikačně, neplněním slibů, vaše peněženka se trápí a nemáme pod ní žádné pozitivní scénáře.
1: Já radši peněženku nenosím vůbec.
2: No, takhle,
1: aby se netrápila.
2: Ty už jsi postmoderní.
1: To se zbavíš tohohle problému jako Číňani, když se chtěli zbavit problému nezaměstnanosti mladých, tak prostě přestali zveřejňovat statistiky. Tak já jsem
2: Taky máme tyhle metody, pamatuješ, prostě statistika nepřítel zdravého vládnutí a stability politického systému. A zajímavé, že už to říkáme po nějakých 30 mírně plus letech po roku 89 a už máme ten slovník dost podobnej. No ale zkrátka tam bylo vidět, že jako chtěli toho Andreje Babiše prostě zatlačit a dostat buď do zákopu k Tomiovi a dát mu nálepku mouřenína a říct, podívejte, tak tady je ten černý Andrej, ten černý pasažér systému a vy k němu neutíkejte, přátelé, protože jinak budete mít stejný stigma, nehledě na vaši peněženku, případně teda bezhotovostní styk u holců. A nebo potom byla ta druhá varianta, že v podstatě z něho udělají takového konfidenta, typu, teď podívejte, on to s náma píská, on to s náma podepisuje, on proto ty ruce zvedá, ale jinak má takový ten slovník toho desperáda. Jenže ono se ukázalo, a to nedomysleli, a to je prostě vidět teďka ty umělecký výkony, jak oni se do toho tlačej, jak já jsem slyšel některé poslance, kteří si rozpomínali na argumenty v prezidentské kampani, co tam Andrej Babiš říkal, někteří utíkali pomalu do začátku 90. let, někteří...
1: Tohle století? Nebo teda minulýho?
2: Už dokonce toho minulého tisíciletí. Prostě vledali, co šlo. Mám pocit, že někteří se podívali ještě, jestli náhodou tam někde, kde Andrej Babiš se narodil, jestli tam už nevedl nějaký desperátský řeči. A myslím si, že si někteří říkali, sakra, nemá ty fabriky, aspoň ve východním Německu, aby jsme z něj udělali toho konfidenta, tu pátou čekající kolonu té nesprávné části Německa. Nedařilo se to, je vidět, že prostě jim to kazí, že byl premiérem, že i díky svým zájmům v podstatě v Unii hrál velmi jako konstruktivní tóninu. Za migraci ho kritizovat nechtějí, že jo? Protože oni teďka vlastně jsou na stejných barikádách. Vůči na to vlastně kritiku taky neměl, odmával helikoptéry. Jana Černochová, mimochodem ta ministryně války, nedávno řekla sama, že Andrej Babiš je prozápadní politik, protože s ní společně dovyjednal a získal podporu pro vlastně spojeneckou smlouvu vojenskou bezpečností mezi Českou republikou, no jasně, a Spojenými státy americkými. A to najednou jako s Lipavským prostě nejde.
1: Tady
2: jo?
1: Ohromná ironie téhle vlády je, že ona se vlastně ve všech těchto věcech vlastně chytá do vlastní pasti. Ty jsi zmínil i Andreje Babiše a na to můžeme zmínit i vrbětickou kauzu a Babišovu vládu, kolik vykázala odsud ruských takzvaných diplomatů. Ta odpověď protiruská byla velmi razantní. To samý Andrej Babiš a 2% výdajů HDP na to samý, účast naší armády v zahraničních misích na to samý. Čili oni vědí, že se tady se nechytnou. Ale mě to... Podle mě oni mají skutečně dar na to si sami nahrát Babišovi na smeč i v tom, že jestliže teď jako celou tu schůzi mimořádnou udělali jako kolem jedné údajné složky Babišovi, tak vlastně teď si způsobili to, že jestli teď Andrej Babiš a ANO si přinese do sněmovny něco, tak to budou složky na jednotlivý poslance vládní a politiky a prostě lidem tam sdělejí všechno to, co jim chtějí sdělit a potřebují. Akorát tomu dostanou mimořádný čas. No a druhá věc je...
2: Když tam dají tu ekonomiku a to právě kluci a holky nedopysleli.
1: To je pro ně největší bolest a znovu jim dají tuhletu příležitost. Druhá věc je, že nám tady skutečně bezpečnostní hrozba, si řekl dobře, tak jestliže teda by měl být bezpečnostní hrozbou šéf nejsilnější politické strany a suverénně nejsilnější politické strany v zemi, to znamená, že teda bezpečnostní hrozbou budou i jeho voliči. A teď ještě si nechci k tomu přičítat ty voliče dalších stran, který jsou rétoricky mnohem ostřejší v těchto otázkách, tak se tady dostáváme někam k hodnotě zhruba poloviční, že tady bezpečnostní hrozbou je tak polovina národa.
2: No a to ještě se nezaplatili daně, takže počítej, že Zbyněk Stanjura podle mě, jak to jen cinkne, jak se to sečte ke konci pěkně března, tak ti říkám, že i ta druhá polovina se z toho bude muset vyplatit. Ne, hele, je to bláznivý, je to zaslepený, protože to přesně povede k tomu, jako jednu chvíli tady byli vybraní dezoláti a pak se tam k tomu přihazovalo tolik, až dneska tam je už i Petr Pithart a všichni vlastně už jako se tenčejí ty řady těch, co stojí mimo klub.
1: Mě je úplně líto teď Petra Pithart, že se propad teda...
2: Tak šel za národem, no.
1: On se přišel zamyslet skutečně upřímně do redakce časopisu Echo a propad mezi dezoláty.
2: No, je ti to takový jako zajímavý, když vidíš jako že jdou po Danielu Kajzerovi pro Echo de facto celku, Petru Pithartovi, Vojtěchu Dykovi, jak jsem byl informován, a mnohými kolegy, kteří jsou zaměřeni na ten umělecký svět. No prostě on kdo tam dneska není.
1: Já přesně, to si nastolil dobrou otázku. Já si myslím, že by vláda měla zveřejňovat možná už denně seznamy, kdo ještě není mezi dezolátama.
2: Že
1: bychom to četli na Férovce.
2: Že my jsme takový vlastně neutrální most mezi těmi světy a že bychom měli takový speciální vysílání dopoledne pro dezoláty, odpoledne pro přátele klidné muziky, pohody, jazzu a čaje, kteří jsou a večer ty, kteří jakoby rádi už k těm dezolátům taky přišli, jestli zítra už na ně dojde nebo nedojde. Jo. Je to pravda, v pátek bychom mohli dávat nějaký rady, typu přes víkend se připrav, pondělí to nastartuj a možná se tam dostaneš. Takže vidíš, že jako vlastně pětikoalice teďka strašně na sílu a umělecký dojem tam jako chce vytvořit tu atmosféru spiknutí, ale mám pocit, že to je umělecká úroveň Saši Vondry, když prostě tehdy vyprávil, že tam je něco psáno azbukou, on azbuku nezná a že je to celý jako divný a že on teda jako práská, ale vlastně nepráská, ale že jako obecně si na nějakého tam pana Jendejska dejte pokoj a až budete baštit králíka, tak pozor, s kým hojíte. Jo? A tohle mě připomíná podobně, že je to najednou takový prozření ve sněmovně a bude to ještě legrační, ono nás čeká potom poměrně hodně zásadní legislativy, která je k tématice bezpečnosti a jak najednou zase to hnutí ANO budou potřebovat. A já jsem strašně zvědavý. Mě to připomíná, jak naše vztahy s Čínou. My jsme s Čínou, pak dramaticky nejsme s Čínou, teď vlastně úplně na stejný způsob jezdíme do ty Číny zase obnovovat to přátelství, ono to stejně jak necinká a nic se neděje, pupek světa nejsme, no tak si začínáme dělat vlastně ty vnitřní souboje jako uvnitř, jo, že fakt vidíš, že když se to nepodařilo se Slovenskem, Tak jsme se ještě zaměřili na ten náš český rybník a teďka hledáme ty nepřátelsky smýšlející kapry.
1: No já tady vidím vlastně na těch vládních politicích to, že oni úplně zapomněli na jednu principiální věc, a sice každá takováhle věc musí být aspoň trošku, nebo musí nést aspoň minimální nádech uvěřitelnosti pro lidi a autenticity, ale tady je to úplně celý umělý. Do toho jim vlastně i vlastní politici, viz Jan Zahradil z ODS, europoslanec, Jiří Čunek, bývalý šéf Lidovců a senátor a starosta Vsetína, samozřejmě říkají, Andrej Babiš není žádný bezpečnostní riziko, je to nesmysl a prostě oni nemají ani na těch vlastních nohou úplně nestojí a proto málo kdo tomu může uvěřit. Do toho vlastně, když si vezmeme, teď už i Slováci teda se ozvali, už mají dost toho křiku z Prahy a té agitace. A šéf vládní strany
2: se volebním Hlas, jasně, šéf
1: vládní strany Hlas a prezidentský kandidát Pellegrini už teda řekl, že si vlastně vláda Petra Fialy řeší svoji osobní domácí nepopularitu v Česku kritikou Slovenska a agitací politickou na Slovensku. A myslím, že má naprostou pravdu. Prostě zase je to poprvé Fialova vláda, která způsobila roztržku mezi Českem a Slovenskem. A tady už jí kritizují, řekl bych, i znovu vlastní, protože pro ně je to něco, co už je za čarou, co by se dělat nemělo.
2: A hlavně si to děláme složitější v tom ohledu, že my to nemůžeme vyhrát. Jo? Že jako já si můžu o slovníku Roberta Fica myslet mnohé, vůbec si ho neidealizuju, na druhou stranu přesně jim Robert Fico prostě opravdu ví, co tím sleduje, proč to dělá. Vytvářel si nějakou příležitost pro volební kampaň a my mu nabili. Jo, on je šťastný, protože tím, že my jsme do toho vstoupili, tak on říká, podívejte, tak nejen, že Budapešť nám tam píská, to měl minulosti, teď je Orbán kamarád, ale teď by chtěla Praha. Takže my jsme mu opravdu jako nabili jsme Petru Pellegrinimu, jsem přesvědčený, že jestli někomu kuriozně uškodil Petr Fiala, tak Ivano Korčokovi, ale tak to tak jako už tady opakovaně se stalo, my rádi jako ta naše...
1: Říká se tomu polibek smrti normálně
2: no,
1: taky.
2: No, je to nádherný bumerangový účinek, typu něco jsme tam pustili a vrátilo se to v horší podobě a to je podobný i teďka s tou mimořádnou schůzí, že místo toho, aby to postavili na tématu, který lidi štve, a který by mohlo Andrej Babišovi ublížit, typu něco opravdu se sociálním, ekonomikou, nějakým problémem, tak to postaví kuriozně na složce, která je de facto v tenhle moment nejslabší, protože jestli někdy byla opravdu problematická, silová a začarou, tak to byl klasicky, a to už teďka nikdo nespomene, kdysi sociálně demokratický poslanec Šincl, vlastně, že jo, ekonomický expert ČSSD, a jenom to dokumentuje sociální demokraty, ta ho tenkrát nepodržela, jeho strana domovská, vyšumělo to, pak takhle se objevila jedna, dvě, ještě prostě rešerše a jelo se dál. Řekněme si otevřeně, že to je tady... od poloviny, no co, od začátku 90. let, protože tady byl nějaký Sachr, ministr vnitra, ten chodil zase
1: složky?
2: Se složkama.
1: No Andrej Babiš se naučil neprošel, od stran současné vládní koalice a dokonce i těch nových, protože už samozřejmě lítají složky Pirátů na politiky, ano, včetně ne názorové ukotvení, ale včetně dětí taky, takže tohle to prostě vláda Petra Fialy nemůže vyhrát.
2: Nemůže, já teda zase takhle kriticky říkám, on se to naučil si myslím od těch předáků v těch 90. letech, respektive hele, viděl to, že ten svět takhle funguje. Řekněme si, že svět, co světem je, tak je postavený na tom, že tě svým způsobem někdo špízuje, že si prostě schraňuje informace o tobě, tvý slabiny, tvý hříchy, tvou nejistotu, nesplněný lhůty, termíny, sliby a prostě v určitý moment, je to výhodný, tak to na tebe napálej. Většina kauz, já to můžu říct jako politolog, chápu, že pro tebe třeba jako novinář a novinářský svět je to složitější a říkáš si hochu, ono to je jako taky není úplně černobílý, ale prostě řekněme si, je velká část kauz, která se objeví ve veřejném prostoru, je sestavená, vytvořená týmy na pomezí politických stran, biznisu, vlivovek, lobbingu, nátlakových skupin, kdy se to často posouvá i tím, že prostě se kooperuje s novinářstvem, nebo prostě nahodí se téma, nebo využije se toho novinářského zájmu a zesílí se to. Andrej Babiš to nevymyslel, používá to, ale řekněme si, že všichni ti, proti němu stojí, nebo vedle něj jako samostatní radiály typu Tomio Okamuru. Všichni to používají. Naprosto všichni. Vždycky to bylo. Na začátku 90. let to nejdřív začalo všemi těmi lustráky. Z lustráků se to postupně přejelo do etapy privatizace a co se okolo ní dělo. No a pak už to byly poklesky mocných, pak už to bylo kde, komu, kdo, jak půjčil. Případně, a to politici vědí, že my Češi máme rádi nesplněné sliby, dvojtvářnost, otočení.
1: Ale bych řekl, na tomhle ani jako není vlastně vůbec nic špatného, to je prostě...
2: Děje to, se to všude, hele, Británie je to úplná.
1: To je obyčejné, když to řeknu jako sumář
2: té
1: politické stopy kniha hříchů daného politika, čili to je v pořádku. Pokud tam není samozřejmě přidaný něco, co by bylo získané nějakou trestnou činností nebo způsobama, že by... Já si myslím, že za hranou už je to, když by někdo nechal někoho sledovat profesionálně a platil za to, nebo nedej Bůh, ho sledovali tajné služby. Víme, že prostě tajné služby bohužel jsou permanentní součástí politiky a hrají svoji vlastní politiku. Mimochodem, nikdy nebylo takové propojení mezi, bych řekl, vládními stranami, našimi tajnými službami, konkrétně BIS a většinou médií, jako je dneska.
2: Je to tak.
1: To bohužel musíme tady říct. Takže za mě, jestliže někdo má knihu hříchu na daného politika, jsou to jeho hříchy a je to v pořádku. Ale pokud by tam bylo něco, co by bylo nějak nezákonný, tak samozřejmě to už je problém. No, ale tady nic nezákonného není. To je prostě
2: absolutní souhlas.
1: Obyčejná příprava na vystoupení ve sněmovně.
2: Plus si řekněme, že v momentě, když to tam má ještě ten rozměr, to je snad jediný, čím jako čeští politici, respektive česká veřejnost má stále ještě šanci jakoby vychovávat politiky a umravňovat politiky, tak prostě stále u nás zaplať půh platí, že v momentě, když jdou po tvých dětech, rodině, sexuální orientaci, sexuálním životě, případně náboženství, nějakým hodnotovým přesvědčení, tak se jim to opravdu jako velmi rychle vrátí v negaci, že to je prostě přepálený.

0: Jako na vlastní, ale na ty vlastní
1: budoucí místo předsedy a stávající vedení. Jo, prostě na tom se drží rovnováha moci, bohužel. Ale je to tak a nevymysleli jsme to my v Čechách, to je tady rozšířený, co moderní politika politikou je. A druhá věc je, že farizejská schůze je to ještě tuplem, protože fakt jsme v ekonomické nejistotě. Lidi si uvědomují, že jsme v lepším případě ve stagnaci, v horším případě nějaký recesi a dlouho tomu nebude jinak. A každý si jako klepe na čelo a říká, probůh, to jsme tak bohatá, vyklidněná, spokojená země, že můžeme řešit jeden e-mail jednoho politického předáka, věnovat tomu také čas a vykašlat se na spoustu fakt zásadních jako opatření ke zlepšení jako ekonomického stavu tyhle země. Plus já ještě mám pocit jeden, že on nám to má tak trošku zahalit korespondenční volbu, protože on by si možná národ řekl typu a i tohle potřebujeme, jako v ty neekonomické nepohodě a sociálním napnelismu, který řešíme, kdy jako co je od elektronického systému, tak nám padá, léky stále nedorazily, ale pár epidemií už ano.
0: Počkej, už prožíváme. Se chystá garážová výroba penicilinu, vlastní válka.
1: Člověče, pak to bude pecka, to budou vinily, teda to
0: už,
1: bude.
0: Už to jde k lepšímu, jak říká premiér Fiala, to by bylo nefér.
1: Ale já vždycky mám pocit, že když premiér Fiala řekne, že už se to lepší a že už bude jenom lépe, tak já se zatím stahuju automaticky v opasek, ohlížím se zprava doleva a říkám si, hele, aspoň ten kus chleba mě ještě nechte dojíst. Jo.
0: Ale mě teď, jak jste říkal, napadlo, co by taky mohlo být pozitivním výsledkem a završením, zakončením té mimořádné schůze. Když jsem viděl Markétu Pekarovou s tím kamenným výrazem, jak přednášela teda to, jak je Andrej Babiš tou bezpečnostní hrozbou, že by ho naučila poslat e-mail na správnou adresu. A spolu by to tam provedli v
1: tý sněmovně. Společně nějak
0: napisovali. A to by byl takový akt smíření.
1: No, to teda, myslím, že tohle by i hory
0: překračovalo. A odpadla by hrozba, protože bychom věděli tak, a Andrej Babiš už umí odeslat e-mail na správnou
1: adresu. Je
0: pravda,
1: že Andrej Babiš, kdyby byl e-mailový, tak si myslím, že naše kyberbezpečnost a kybercivilizovanost této společnosti dramaticky skočí. Já naiva jsem si myslel, že potřebujeme jenom kvalitní, dostupný a rychlý internet, jako máme ve všech sousedních zemích. A my stále nějak na tohle nemáme čas a prostor. Ale je fakt, že my jsme šťastná země, že tady stačí jenom neposílat e-maily. Tady to není ani o rychlosti dodávky těch e-mailů. Mám pocit, že asi to udání do těch novin bylo rychlejší než odeslání toho e-mailu, ale asi bychom se posunuli dál. No ale teď vlastně, když o tom přemýšlím, člověče, jak ty říkáš, že vlastně se nám rozšiřuje ten prostor a početnost těch vlastně nebezpečnostně nespolehlivých občanů rovná se voličů, tak proto korespondenční volba, protože ti správní jsou za hranicemi.
0: No jasně.
1: Konečně. Já furt hledal argumenty, protože jsem si říkal, teď to nemá smysl. Mm-hmm. Těch českých voličů stejně ve výsledku tolik nepřijde. Ano, v rámci jednoho kraje to teda udělá neuvěřitelný galimatiáž, ale chápu, to si uděláme někdy speciální takové korespondenční, co bychom si vzájemně mohli poslat a odvolit tady v rámci pořadu Férovky. Takže odbíhat nebudu, ale mám prostě dojem, že tato schůze se jmenuje vytvořit teďka takovýto ovzduší, když na nás nepřítel zrovna neútočí, tak pojďme si ho vytvořit. Čím zase utržit takovou tu studeno-válečnickou mentalitu, takový ten mekartismus po Česku a asi vytvořit předpolí, že teda ne levnější energie, ne jako lepší ekonomické podmínky a příležitosti k podnikání, ne kvalitnější školy, ne řešit třeba zdravotní péči, protože mimochodem ono se nám bude osekávat v nemocnicích a tohle taky tak nějak zase nám jako vyplní ten prostor. Jo, že já už se říkám, ale omlouvám se, spolu doby jsem paranoidní, že si vždycky říkám, Honzo, pro co je tohleto kouřová clona? Co nám zase vezmou, respektive co nám osekají? Jo? A já mám pocit, že prostě teďka pár rezortů si mne ruce a říkají, hele, to zdravotnictví zase to trošku prokudláme, zemědělci zase, jo, bude pokoj, krávy jim budou zlobit, protože Férovka sice zvyšuje dojivost, ale nejedeme 24/7, čili i zemědělci budou mít svý starosti. A ono se nám překraje spousta takových jako důležitých věcí a pak někde na podzim tohoto roku nám řeknou, nezajímali jste se. Tak ale jsme to udělali za vás.
0: Podle mě možná by se mohl Petr Fiala nebo jeho vláda, když už se inspirujou v totalitě jinýma věcma, tak by se mohli inspirovat tím, komunisti taky, když cítili sami, že je hůř a hůř, že ten režim zaostává, tak dávali ty vánoční kolekce čokoládový. Tak třeba mimořádný sněmovní schůze, bychom se mohli vrátit k těm čokoládovým kolekcím.
1: Jo, takhle, že to je vlastně takový bonus jinak. Ale tak to já bych

0: radši nedělní večery, když teďka řešíme to Slovensko se slovenskou poezí a slovenským filmem. To by možná, že možná to nám přetavili teďka do toho speciálního volebního vysílání, typu mimořádnou schůzi na vás a pěkně večer. Ne, hele, popovídaj si, otevřou okna, vysypou složky. Já bych jenom upozornil, jak tady bude teďka padat takový to, kdo je všechno bezpečnostní riziko. Že by možná bylo dobré, aby při téhle příležitosti s poslaneckou sněmovnou navštívil pan prezident, protože ten říkal, že přece půjde proti tomu bezpečnostnímu riziku. Já
1: myslím, aby tam otevřel okno a vyvětral jako větrá na Hradě, ale toho bych se bál. Toho bych se bál.
0: Ale říkám si, hele, tak on furt řeší tu takovou tu jako to spojování společnosti, tu společenskou odpovědnost a odolnost, tu resilienci, tak možná, kdyby teďka vlezl do toho tavícího kotlíku, tak možná by to šlo.
1: No ale on to řeší nějak tak úplně neviditelně, protože on se tady jasně přidal k vládě ohledně té mimořádné schůze. Ale ono vlastně, vidíme samozřejmě, že to je reakce vlády, zoufalý pokus vlády prostě nějak vylepšit svoji situaci a myslím, že opravdu s nima dost zasvičil ty čísla Kantaru. On záhy na to vyšel jiný průzkum, kde najednou ANO mělo, já nevím, jestli 7 nebo kolik procent volebních preferencí míň. Myslím, že hlavně náš problém české politiky a médií je, že tady máme moc agentur, který chlejí moc volebních
0: průzkumů. My to hlavně přeceňujeme.
1: A hlavně tím, jak se s tím mediálně, nebo hlavně to, jak se s tím mediálně pracuje bez kontextu. A prostě za jeden týden dokonce ve stejném médiu si přečteš, jak jedna strana posílila záhy, jak oslabila a máš tam vždycky důvody úplně jako perfektní a je to samozřejmě celý směšný. Každopádně...
0: A hlavně všichni jsou vítězové vždycky. Jo?
1: Jasný,
0: to je základ. Ale přepaluje se to, protože jednak my nekoukáme na trendy a to je velká chyba. Druhák, nepřipouštíme si, že naštěstí český národ má úplně jiný starosti a neprožívá to a nechci děsit mnohé. Jo? Já chápu, že teďka ta statistika, sociologové, výzkumy se začínají stávat disidentskou formou a vím, že jsem slyšel, že jsou to prostě špatné statistiky a občas ještě tolerovatelné statistiky.
1: Nesprávný. A já ti řeknu proč, protože na základě nesprávných statistik si občané můžou začít dělat nesprávné názory a jak víš, Petr Fiala vyhlásil boj nesprávným názorům, takže...
0: A je fakt, že národ ho pochopil a sleduje to méně a méně, myslí si své a své a jenom se tak trošku, už se ani neptá, kdy bude líp, ale začal se ptát, aby aspoň jako něco nechali a neosekávali. Jo? Takže já jediný v podstatě mé poučení z mimořádné schůze je, že si myslím, že to je opravdu jako... blbě pojatý nápad, který ve výsledku spíš uškodí, protože jediný, koho posílí, tak tvrdá jádra, ale ty mají stejně jasno. Ty prostě po sobě střídavě každý den házejí nějakou perličku, kdo je větší hospodářské zvíře a kdo menší ve vší úctě k hospodářským zvířatům. A vlastně nás ostatní to spíš odrazuje a uvědomujeme si, že co si nezařídíme sami, to nebude. Já jenom si říkám, jestli někde za křovím nečíhá někdo, kdo klasicky dva se perou, třetí se směje, začíná promýšlet o nějaká jména, nějaké kandidáty, nějaká témata a říká si, když jste si vzali Danušku, najdu si jiné sluníčko, někoho, kdo je podobně chytrý, nadaný, šikovný, dokáže dělat dvojrozhovory sám a sám se ještě sledovat a pochválit. A jinými slovy, jestli prostě stále nesní o nějaké třetí síle, protože řekněme si, že čím víc bude téhleté paralýzy, a ty to znáš velmi dobře, protože máš rád Itálii, a Itálie si to dost prožívala před Meloniovou, tak ono to fakt může pomoct někomu třetímu, kdo prostě si veme od každého něco a řekne, tak za prvé klid, za druhý bude to věcný, za třetí, jako tady to vidíte na mém odžitém životě a zaměřím se na tyhle a na tyhle věci a bude to minimalistický, hospodární, dejte mi čas.
1: Mě teď, jak jsi zmínil Danušku Nerudovou, tak jsem si vzpomněl na takovou hezkou ironii. Jan Farský se teď mediálně svěřil, že ho zablalo ego, když ho Danuše Nerudová vyšoupla z čela kandidátky STANu na základě průzkumu. Tak jsem si vzpomněl, jak vládní politici říkali, že hodnotová politika správná se nedá dělat na základě průzkumu. Tak mi to trošku zabolalo taky s Janem Farským, ale my tady dneska máme taky jednu složku.
0: Taky máš na mě složku, pojď.
1: No na tebe mám samozřejmě, máš mělkost názorového ukotvení.
0: Ale poslouchám, rodinu, ženu, daně platím, vysávám, ne státní rozpočet, ale byt a přilehlé okolí, zdravím, ruce si meju, hele, utíkám rád do přírody, zatím neozbrojen a mám zryto, přátelé. Kdo z vás může slovy Jiřího Paroubka zemědělce říct, že máte na všech frontách zryto? Já mám.
1: No,
0: a nemám z toho žádné ryto, přátelé.
1: Zryto je i kolem vlády a už jste pochopili její mecenáši. A nechali si udělat vlastní průzkum u agentury STEM. A sice je to...
0: A to je dezinfo nebo není dezinfo slovy poslance Exnera?
1: Já nevím, dostaneme se k tomu, protože on je to spolek na podporu liberální demokracie, což mě pobavilo, protože řekněme, on je to spíš spolek na zvolení a udržování vlády u moci a prezidenta, protože je to ta samá parta, která podporovala současné vládní strany, ale diktovala jim, že se musí spojit do koalic, aby teda přetlačili číselně ve sněmovně Andreje Babiše. Potom podporovali zvolení Petra Pavla. Jsou to lidi, kteří současně se tam překrývají třeba s deníkem N. Prostě mediálně jsou to lidi, řekněme, vlivová skupina bohatých miliardářů.
0: Čili betonářská lobby. Prostě zabetonovat poměry a nechat to držet.
1: Která si řekla, že liberální demokracie se nejlíp podporuje tím, když betonuješ svoji vlastní vládu a prezidenta u moci. No, ale oni už jsou z té vlastní vlády, lekli se taky tolik.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
4: Máš Saša?
3: No tak máte nějaký drobný dárek?
4: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
3: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
4: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
3: No, ale měl byste být vybavený.
4: Ale já nevím nic už.
3: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
4: Nějaký dopis, nějaký kompro?
3: Něco v ruštině třeba.
4: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
3: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
4: O tom nepochybuju.
3: Jo, já...
4: Je to vidět na vás.
3: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
4: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
3: No co tam mám ještě dát? Americkou?
4: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
3: Ne, to ne.
4: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, jste takový moudrý muž.
3: No, to já pro vás mám radu.
4: Jo?
3: No.
4: A jakou?
3: Zaprvé teda, pane holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
4: Já to vidím.
3: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní
4: věci. Ne, měl, musí, ne? To bude zlomit,
3: no, může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě, ne?
4: Já mě ksavrlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
3: Jak to?
4: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?
5: Kluk plete popletenou pomlásku.
6: Já chci zase chvíli

0: To je tak hezký pocit, milý Jirko Krampole. Já si to tak užívám s tebou, víš, když v rádiu moderuju většinou s těma politikama. Tak je to takové miloučké, když má člověk proti sobě u mikrofonu kamaráda, se kterým taky leco zažil a máme si o čem vyprávět. Hodně jsem už od tebe slyšel, ale některé věci nevím. A nevím třeba, jak došlo ke spolupráci, řeknu ke slavné spolupráci, se Slávkem Šimkem a s Uršulou Klukovou.
1: Tak se Slávkem Šimkem došlo ke spolupráci tak, že Slávek Šimek mě pozval do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá semafor. Práce mě zaujala. Lidem se to líbilo, co jsem tam kecal. Luděk Sobota mě podpořil, že s Luďkem jsme kamarádi od malička. A tak jsem začal Slávkovi nosit drobné dárky. Pak jsem mu přivez větší dárek, no a byl jsem přijat. No a od prvního momentu až do konce mě to bavilo, až do té doby, než on začal dělat politickou satiru, což je věc, kterou někdo umí, ale já to teda za prvé vzácně neumím a za druhý to vzácně nenávidím. Jo. Já jsem se politickýmu vtipu nikdy nezasmál. Mě to nebere.
0: Mm-hmm. No, pamatuju si dobu, Jirko, kdy jste se Šimkem měli tak neuvěřitelné období, protože v Brně tahala Rondo, to byla taková ta největší...
1: Já vím, ano.
0: Taková ta bílá kulatá.
1: Ano, ano.
0: Tak si vzpomínám, že jste tam měli dvoják. Třeba v 7, v 9, nebo jak to bylo. A oba dva jste měli vyprodaný. To si nedokážu v dnešní době vůbec představit. To byla ta doba největší slávy se Šimkem?
1: No, to dá se to tak říct. Tak hlavně toho Šimka bavili ty věci normální, než on se chytí politiky prostě. Jak se zase k tím háčkem, on to uměl, jo, tu politickou satiru. Ale já prostě, to bylo zajímavé, že třeba když byla nějaká scénka, kde byla nějaká politická hláška, kterou jsem řekl já, tak se tomu nikdy nikdo nezasmál. A řekl to on a ty lidi se smáli.
0: Mimochodem, umíš ještě dneska vyslovit jméno toho Surya?
1: No tak to byl spolužák, ten se jmenoval v podstatě, režisér Mexičan, Surio Mario Martinez, Juarez Ferdinando. A no. tam byla skvělá skvadra, ty spolužáci to byli, my jsme měli, já to mám takhle, Damu byla součást jako AMU. Akademie muzických umění, kam spadali Damu divadelní, FAMU filmová, LAMU loutkaři, TAMU taneční, HAMU hudebníci.
0: A ještě CAMU.
1: Cože?
0: Tam chodil bez ouška prý na CAMU.
1: No, to říkali.
0: Víš, co to je, jo?
1: Cože?
0: Víš, co je CAMU?
1: No, cigánská. Ano. Tam právě my jsme měli některé předměty jako tělocvik, marxismus, leninismus, politickou ekonomii, ruštinu. Jsme měli společně s těma ostatníma studentama. Což byli studenti třeba. Jeden spolužák byl Vietnamec, Bichlam, což znamená zelený strom. Z provincie Bichlam, z provincie Zelený. Všecko bylo, sestra byla Zelený strom, brácha byl Zelený strom, provincie Zelený strom, všichni byli Zelený strom. Pak tam byl Sukumar Shankar, loutkař, to byl Int, taky výborný kluk. Jo. Bulharka Marcela Zlatareva Asenova. Kim, to byl Korejec, Kir taky. To byli vynikající houslisti, s kterýma ti řeknu krásnou historku, jak ten jeden dost jako holdoval alkoholickým nápojům, ale ten byl talentovanější. Ten druhý byl míň talentovaný, ale víc zase jako dřel, takže to vyšlo asi tak na stejno. No a jednou se vracel ten talentovaný, ten houslista, se vracel v Hradební ulici na kolej, kde byla kolej kolej AMU, a tam byla ve vrátnici, seděla paní Pardunová, tam byla asi snad 30 let. A povídá, ty vypadáš, ty zmetku. A ten, jak byl ožralej, tenhle ten houslista povídá, babo, prdel veliš. Šel pryč. A povídá, ty hajzle žlutý, ty mi budeš nadávat, já tě kopnu, jako teď byla prostě baba sprostá. Zavolám na ambasádu a uvidíš. No a teď on vyjel nahoru do třetího patra, tam to prostě znečistil teda, jak pokoj, tak chodbu, tak toaletu. Na ten hodnej, ten míň talentovaný, aby nebyla ostuda, tak to uklidil. Jak to uklízel, tak přijeli z ambasády a tohle hodného, co uklízel, zhaftli. Odvezli. Druhý den se tenhle ten ožralej probudil a všichni říkali, Kime, kde je Kyr? Říkal, a s Kyrem to být moc špatný. Kyr být v olověných dolech už nikdy neuvidět světlo. Protože oni, když udělali nějaký průser, tak oni je opravdu vyhodili a šli do nějakého prostě do...
0: A vyhodili ho opravdu?
1: No, opravdu.
0: Ty jo.
1: Do hutí nebo do dolů a tohleto.
0: To jsou věci. Prosím tě, ještě o Šimkovi se říká, že on byl takový velmi paličatý a velmi tvrdý principál. Že to byl přísný šéf zkrátka. Jaký to byl Slávek Šimek?
1: Slávek Šimek to byl prapodivný pták. To byl, on byl učitel. On totiž já jsem mu omlouval za to, že on mě furt vychovával. Jo? Přestože jsem byl starší, tak on mě furt vychovával. Ale on se choval takhle, jak se choval ke mně. Tak se choval ke svý ženě, tak se choval ke svý dceři. On se choval ke každému tak. To nebylo, že by byl nějaký to. Akorát on jako srandičky z druhých, to jo, ale když si udělal z něj srandu, tak to moc nebral, pak to ve finále bral, ale jako když mu to udělal, tak zrovna nadšený nebyl. My jsme byli v Americe, v Kalifornii a ten Mike Bilek, milionář, nás pozval soukromým autobusem, takovým luxusním autobusem, do Sequoia Parku, kde jsou ty nejstarší stromy světa. Když jsme se vraceli večer, tak se jelo takovýma serpentínama pořád takhle dolů, do údolí. No a jak jsme jeli těma serpentínama, tak ten Mike Bilek, ten Čechoameričan, povídá, tak pánové a dámy, tady v těch místech je největší výskyt vůbec medvědů grizzly v celých Spojených státech. Jo? A Šimek, že by se potřeboval jako vyčůrat. Tak zastavili autobus a Šimek se rozhlížel, jestli někde nějaký medvěd. Já jsem se bleskově, v té době jsem ještě s nohou neměl problém, takže mi rychlý pohyb nedělal problém. Víc toho autobusu před ním, proplížil jsem se takhle kolem autobusu a Šimek jak stál, prostě obrácen teda směrem údolí, koukal, jestli někde není nějaký medvěd, jsem k němu přišel a udělal jsem ucha. Dědo, až ty kletce nadával a proklínal mě prostě strašným způsobem.
0: Hele, a byli jste se Šimkem kamarádi nebo kolegové?
1: My jsme byli jak kolegové, tak i kamarádi, protože když jsem třeba na tom byl jako blbě, jsem se rozvedl, tak jsem u nich bydlel dokonce jeden čas. A on se mi snažil pomoct a on byl divný, ale jako byl to kvalitní člověk.
0: Parťák.
1: Jo, ano.
0: No a kde se tam vzala Uršula?
1: Ta tam přišla nějak z Ypsilonky a on měl takový, jako on byl hrozně rád obklopený lidma, který ho brali jako šéfa.
2: Ještě máš pod kůží sníh, ještě pod mou lavou ruku máš,
1: ten to neuznával, ten říkal,
2: tyše pod závěsy vklouzl k nám den,
1: automaticky vedoucí,
2: zeptat se, kolik si mě ještě dáš. A než ti pod nose dnes verandy kouř, pomalu sprcha smívá dnešní noc,
1: to má daný,
2: nejenej

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: David Lavička je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pan David Lavička je student těsně před 21. narozeninami.
2: Ano.
1: Mám to dobře. Také hokejista, sportovec, ale také muž, který si již čichnul trošku k politice. Vy jste místopředsedou Svobodných ve Zlínském kraji. K tomu všemu se dostaneme, ale já jsem viděl vaši diskusi s Matějem Gregorem a vy jste tam líčil, jak vám vaši sportovní kariéru do jisté míry ukončil covid. Co se vlastně přihodilo?
2: Covid provázela spousta nezákonných opatření, dle mého, spousta jako diskriminačních opatření a jedno takové opatření se dotklo i mě. Bylo to ke konci roku 2021, jestli se nepletu. Já jsem byl v té době hráčem hokejového týmu extraligového Beraní Zlín. A bohužel to jedno z těch diskriminačních nařízení dle mého názoru bylo, že hráči mohou být buď očkování, anebo musí mít prodělaný covid v posledním půl roce. Já jsem očkování odmítal a asi by bylo proti nějakým mým zásadám, kdybych se naočkoval a dál bych pokračoval v tom týmu. Takže jsem se rozhodl jít tou cestou udělat ten krok, že ukončím ve Zlíně svoji kariéru.
1: Angažma, rozumím. A vy jste teda, pane Lavičko, ani na vteřinu nepřemýšlel o tom, že když jste měl tak hezky rozběhlou kariéru hokejisty v extralize, že byste raději podle pravidla lepší drobné ústupky nežli velké komplikace se nechal naočkovat? Nebo co v tom bylo za princip?
2: Já nechci dělat jednoduchá rozhodnutí, já chci dělat správná rozhodnutí. A myslím si, že bylo správné v tu chvíli udělat ten krok, že se nenaočkuju. A já jsem věřil tomu, že za prvé to očkování asi není příliš dobré. Nevěřil jsem mu. A za druhé už šlo jenom o ten princip, jak tu dobu covidovou, jak byla provázena různými těmi nařízeními, přišlo mi to až příliš podezřelé a nevěřil jsem tomu. A myslím si, že by nebyl správný krok, abych se naočkoval a udělal nějaký ústupek něčemu, co je proti mé vůli, něco, co je opravdu mém přesvědčení, že je špatné.
1: Dobře, a co vám tedy ukázal čas?
2: Já jsem spokojený se svým rozhodnutím.
1: No ne,
2: já si myslím, že jsem udělal opravdu dobře.
1: Protože přišel za váma někdo, třeba ten trenér nebo někdo z těch bafuňářů, někdo z kolegů a řekli, měl jsi tenkrát pravdu?
2: Ne, myslím si, já si upřímně myslím, že na tohle úplně zapomněli, že jsem jim byl úplně jedno. Nás tam moc kluků, co se nechtělo očkovat, nebylo. My jsme byli si myslím tak tři. Ke konci dva tomu nakonec podlehli a já jsem zůstal jediný, kdo se nenaočkoval. A nikdo za mnou už nepřišel a myslím si, že jim to bylo v tu chvíli asi jedno. A asi věřili tomu systému, jaký byl.
1: Nepředpokládám, že by v tom byly jakékoliv třeba zdravotní důvody, když jste byl vrcholovým sportovcem v té chvíli. A úplně jednoduchý princip je ten, že jste prostě nevěřil té vakcíně. Nebo nevěřil tomu systému, nebo jak to mám rozumět?
2: Nevěřil jsem zaprvé té vakcíně. Přijde mi trošku podivné, že nějaká vakcína tady na nějakou nemoc, která z ničeho nic přišla, byla vyvinutá za pár měsíců. To byl první důvod. A druhý důvod byl to, že už ten systém mi přišel špatný. A tomu jsem také nedůvěřoval. A právě z toho principu jsem nechtěl se nechat naočkovat. Jo? Bylo to proti mojí vůli a odmítal jsem to a stál jsem si zatím do poslední chvíle a myslím si, že jsem opravdu udělal dobře.
1: Vnímáte to jako křivdu?
2: Asi ano. Asi vnímám. No. Tak jako za mě to bylo diskriminační opatření a proto to byla křivda. Mm-hmm.
1: No ale k hokeji jste se vrátil potom? Nějak?
2: Já jsem nakonec našel trenéra, nebo tak nějak jsem znal už trenéra, co v Nedele ke Kroměříži trénoval. Věděl jsem, že stojí asi na stejné straně barikády, na které stojím já. Tak jsem se mu ozval, jestli bych nemohl hrát za ten tým. On to je tým, ale o dvě soutěže níž, takže už je to tam takové slabší úrovni. Ten mě nakonec nechal hrát a za to jsem mu moc vděčný.
1: Teď aktuálně hrajete?
2: Teď aktuálně stále jsem hráčem. Ovšem, věnuji se teď hodně škole, tu mám jako teď na prvním místě. Už navíc, když už nehraju extraligu juniorů, hraju už jenom, jsem hráčem v nižší soutěži a věřím ale, že se k tomu ještě vrátím.
1: Dobře, ale vám je teda 21 za chvilku, tak vy přece ještě můžete si sahnout nebo na ten návrat do té vrcholové sportovní ligy, ne? Nebo ne?
2: Bylo by to zajímavé, určitě by mě to potěšilo, ale nevím, jestli teď na to mám příliš jako dostatek času na to, abych se mohl vrátit. Byl by to ale krásný comeback.
1: No ne, tak hlavně jestli chcete.
2: Určitě zájem by byl, ale jak říkám, prostě časové nějaké omezení, ale zájem by, můj by byl určitě.
1: Tak to je vzkaz těm trenérům teď asi.
2: Může být.
1: A vy říkáte, děláte hlavně školu, takže zatím si mám představit, že teda moc netrénujete.
2: Moc ne, teď no.
1: Vidíte. A teď pojďme k těm svobodným. Vy jste místopředsedou svobodných ve Zlínském kraji. Řekněte mi na úvod, do jaké míry si vy svobodní věříte v těch eurovolbách teď?
2: Já svobodným určitě věřím v eurovolbách. Já věřím, že tu zakletou 5% hranici překonáme a hlavně s tím týmem, jaký máme. Libor Vondráček, skvělý lídr, Matěj Gregor, bývalý prezidentský kandidát Karel Diviš, ale máme i posily. Myslím, že teď před chvíli bylo oznámeno, že Markéta Šichtarová bude za nás kandidovat do Senátu. A to je obrovská osobnost a já věřím, že nám to pomůže i právě v těchto eurovolbách.
1: Táhne vás víc politika nebo hokej?
2: Těžká otázka. Politika mě opravdu teď baví. Mě vždycky bavila už od malička, ale jsem sportovcem. A těžké říct, těžké si vybrat, co je víc, ale když vím, co se tam dělo jako v tom sportu, teď dávám přednost spíš politice.
1: A kam míříte?
2: V politice? Mm-hmm. Každý má ten svůj sen. Já doufám, že co nejvíc, ale zatím jsem mladý. Zatím si myslím, že...
1: Nebojte, to uběhne rychle, ale teď vaše představa. Chcete, budete kandidovat v krajských volbách nebo v senátních nemůžete? Tak řekněme...
2: Uvažuji nad tím. Já doufám, že se nám tam povede v tom Zlínském kraji něco většího a uvažuji nad tím, že bych do toho mohl jít. Samozřejmě nemám úplně ambice zatím na to být třeba lídrem v tom Zlínském kraji, ale určitě rád tu kandidátku podpořím už tím jenom, že jsem mladý a věřím, že můžu přilákat třeba alespoň nějaké mladé voliče, ale nejen samozřejmě mladé voliče. A doufám.
1: Když si člověk přečte alespoň některé věci na vašem Facebooku nebo na vašem Twitteru, tak celkem pochopí, jakým způsobem se díváte na svět a jakými názory vlastně vládnete. Co vám na to některé za chvilku ocituju a co vám tak říkají obecně vaši spolužáci, vrstevníci, kamarádi, když třeba píšete ironicky 3.3. skvělá zpráva z Prahy, magistrátní výbor pro kulturu neschválil dotaci pro Prague Pride.
2: Já si myslím, že mě úplně jako spolužáci a takhle přátelé nesledují na sociálních sítích, což je škoda, ale v mém okolí z takového veřejného prostoru mám spíš pocit, že nějak mladí by měli být pro LGBT, pro euro a pro tady takovéhle věci, ale není tomu tak. Já v mém okolí cítím, že mladí tohle nechtějí, jo? Že někdo vystupuje nějaká autorita, třeba paní Nerudová, tady s takovýma věcma, ale nemám pocit, že tohle by mladí opravdu chtěli.
1: Jaký je váš názor na to? Kdybyste, řekněme, seděl v magistrátním výboru pro kulturu, tak byste zvednul ruku pro tu dotaci, nebo ne?
2: Určitě bych byl proti, protože nemyslím si, že z peněz daňových poplatníků, z těch prostředků daňových poplatníků by měla být placena taková aktivistická akce. Žádné heteropochody se taky nekonají. A já nemám nic proti homosexuálům. Jsou to lidé jako my, ale nemyslím si, že by z našich peněz měla být dotována takováhle akce. Mm-hmm.
1: I když je to teď, řekněme, tak nějak na vlně, protože je to moderní téma LGBT, vyjadřuje se k tomu, kde kdo, a pokračuje to tím sporem, který asi dočasně tedy ukončen, o takzvané manželství pro všechny. Tak o tom soudíte co?
2: To je složité téma. To je...
1: Ale názory jsou zadarmo, pane Lavičko. Tak...
2: Jde o to, jaké podmínky by tam byly přitom. Já jsem nějak studoval, že tam snad, nebo četl jsem v jednom deníku, že tam snad jde i obchod s dětmi a takové věci, což mě normálně straší. Zahrnuté v tom manželství pro všechny, ale...
1: Obchod s dětmi? Jako v tom smyslu, že by si páry téhož pohlaví nechali někde na objednávku splodit dítě. V tom. A to vás straší?
2: To mě straší. Já si myslím, že to dítě potřebuje toho matku i otce. Myslím si, že z každého potřebuje dostat něco. Já si nemyslím, jako, že by byly špatní třeba dva tátové, dvě mámy. To asi ne, ale od každého je třeba dostat něco a už jenom z principu věci mi to přijde špatné.
1: Co je podle vás lepší pro to dítě? Mít dva tatínky nebo dvě maminky a nebo mít 12 tet v dětském domově?
2: Co je horší?
1: Co byste, kdybyste byl dítě, tak byste raději co měl? Tety v dětském domově a nebo rodiče téhož pohlaví?
2: Já to z tohohle pohledu nedokážu vzít, protože já nejsem malé dítě, ale z mého pohledu to beru tak, že radši bohužel ty tety v tom domově, jo? Já si myslím, že... Protože já mám takovou osobní zkušenost, asi nebudu zmiňovat jméno, ale mám jednu známou, která právě má jenom maminku a už jako třeba úplné maličkosti vidím, že i prostě ta z té strany toho otce chybí. Chybí... Neumí základní věci, které si myslím, že kterým se staví jako rodič mužského pohlaví.
1: Takže vlastně mluvíte o tom mužském vzoru. Jestli
2: ano. To.
1: Tak psal jste na některé z vašich sociálních sítí, jak je možné, že se do České televize dlouhodobě nedostanou svobodní, kteří se v průzkumech pohybují vysoko nad posledním volebním výsledkem strany zelených. Je to takové povzdechnutí. Kde je problém?
2: To by mě taky zajímalo, kde je problém. Zelení, pokud se nepletu. Zelení, pokud se nepletu, tak v posledních volbách měli necelé procento. A svobodní v průzkumech v těch některých se pohybovali nad 3% hranicí v poslední době. A zajímá mě, jak to, že se dlouhodobě do České televize nedostanou. A nevím, čím si to mám ani vysvětlovat. Jestli Česká televize si jede asi jenom jednu svoji propagandu, asi tam zve jenom, kdo si jim líbí, jejich názorový proud?
1: Toto je takové vaše vlastně povzdechnutí. Jinými slovy, vy jste nespokojen s fungováním médií veřejné služby. Tak to mám rozumět?
2: Ano.
1: No a s jakými tématy by vlastně svobodní měli dostávat prostor? Já to úplně neumím přečíst z toho, co vidím třeba v médiích anebo na sociálních sítích. Řekněte, v čem vlastně vy jste silní?
2: Třeba teď do eurovoleb. My jdeme s 7 zásadami, které si každý může najít na našem webu. Mm-hmm. A my prostě bojujeme za nějaký zdravý rozum. Tak bych to pojmenoval já. Myslím si, že to zdravý rozum je. Určitě proti nesmyslnému zákazu aut se spalovacími motory. Chceme mluvit o celkově o Green Dealu. V Evropské unii chceme prošetřit třeba ty zakázky na vakcíny covidové, které byly se nějakých záhadných podmínek zakoupeny. Svoboda slova, ztráta práva veta. To jsou témata, které my chceme řešit.
1: Svoboda slova, to mě zajímá, pane Levičko. Máte pocit, že si tady nemůžeme říkat, co chceme?
2: Já cítím hlavně ohrožení svobody slova na třeba internetu, kdy tady jeden nejmenovaný ministr, možná nepřímo, ale bylo to na jeho pokyny, nechal... deby mazat. A to mi přijde jako hodně přes čáru.
1: No a tam už existuje, myslím, rozhodnutí soudní, kde se vysvětlilo, že to bylo špatně, toto. Ale je to ohrožení slova?
2: Určitě, protože já některé z těch webů jsem četl a byl to názorový deník, kde každý mohl napsat svůj osobní názor. Nebyla tam žádná ruská propaganda, nebylo tam nic takového. Každý tam jenom napsal svůj názor. Proč takový web je smazán. To si nedokážu vysvětlit. Mm-hmm. Prostě jednoduchá cenzura.
1: Teď to, co zmiňujete, zase jsem se díval na vaše sítě, jo? Tady píšete, to jste opravdu zapomněli, už nevíme, co je ano zač, Když má totiž ANO v rukou zodpovědnost o něčem rozhodovat, dopadá to velmi špatně. Green Deal, inflace, covidová diktatura, koronavirus versus euroškolní inkluze, ANO v Bruselu. To se vymezujete vůči hnutí ANO, ale o tom Green Dealu se mluví jako často, je to často téma pro vás politiky. Dá se s tím vůbec hnout? Jaká je představa, co byste s tím mohli udělat, jak od toho ustoupit, nebo jak to zmírnit třeba?
2: Já si myslím, že od Green Dealu by se mělo odstoupit. Já si úplně nemyslím, že teď třeba našich 21 českých europoslanců by mohlo něco změnit, ale použijeme jakékoliv prostředky, aby k tomu nedošlo, protože je to opravdu špatný plán. A co jste tam četl, vymezuji se proti ANO, protože mně přijde podle posledních průzkumů veřejných mínění, že lidé zapomněli, co je opravdu ANO zač. A to už jenom, když jsem tady mluvil o tom covidu, co se v té době dělo, tak to bylo většinou pod hlavičkou strany ANO a jejich ministrů. A asi lidé zapomněli, co se tady dělo třeba mě. A právě jak jste zmiňoval, že jste viděl u toho rozhovoru u Matěje Gregora, jak jsem tam mluvil, tak jsem zmiňoval právě to, co se mi stalo o tom očkování. A docela mě překvapilo, kolik moc lidí mi psalo, nebo psalo tam do komentářů, že se jim dělo to stejné, a nás je opravdu moc. Tak mě docela udivuje, že lidé zapomněli, co tady ANO před lety vyvádělo.
1: No dobře, a jak do toho zapadá to ANO, promiňte, ta koruna versus euro? V případě ANO.
2: Přijde mi, že Svobodní zůstali asi jako jediná strana, která chce zachovat českou korunu, protože před lety tady právě myslím pan Havlíček a možná asi celé ANO tady doufali nebo byli už pro přijetí eura, najednou otočili, mně to přijde jako čistý oportunismus, že kde jim něco přinese, tak tam proto asi budou. Mm-hmm.
1: Na druhou stranu, když se na to podíváme, alespoň na ta čísla, která máme k dispozici, tak hnutí ANO přesahuje vysoko přes 30% podpory, zatímco Svobodní se pohybují v jednotkách procent a v některých průzkumech nejsou vůbec. Tak teď je otázka, vykladete otázku, jestli lidé zapomněli, ale není to právě teda to, co lidé chtějí slyšet, to, co jim teď hnutí ANO nabízí?
2: Asi zapomněli, no hnutí ANO mi přijde, že v poslední době nabízí dost jiné věci, které tady nabízely před pár lety. Já nejsem si úplně jistý, že by lidé chtěli slyšet to, co jim nabízí ANO. ANO má obrovský mediální prostor oproti třeba nám a využívají toho asi docela dobře.
1: No dobře, to jsme zase zpátky. U toho, v čem je teda problém, že nemáte dostatek mediálního prostoru? Je to jenom o tom, že vám média ten prostor nedají? Vy jste se tedy obracel v tom svém příspěvku na Českou televizi, ale kde je problém? Není to třeba v tom, že to, co říkáte, není pro ta média úplně zajímavé?
2: V tu chvíli, kdy máme asi, nemyslím si to, v tu chvíli, kdy máme asi přes nějaké 3% v průzkumech, tak už bychom měli jít slyšet, a je to veřejnoprávní televize, která je placena z koncesionářských poplatků. Takže by v ní asi měl každý, kdo nějak zastupuje nějakou výraznější část nějaké populace, nějaký obyvatel, vystoupit a dostat aspoň nějaký prostor. Zatímco Svobodní mají přes 3% například teď v průzkumech a prostor mají nulový. Zatímco o víkendu jsme viděli, že tam předsedkyně Zelených nebo lídrině do eurovoleb byla, přičemž Zelení jsou třeba v posledních výsledcích volebních daleko pod námi a i v průzkumech bývají pod námi.
1: Proč se o to nepoperete, o ten mediální prostor? Máte jako strana možnost podat stížnost třeba České televizi?
2: Já si myslím, že takové věci asi já neřeším jakožto víceméně řadový člen, ale je to taky možnost. My se snažíme, jak to jen jde, my už využíváme jakékoliv alternativní třeba média, pokud to tak můžu nazvat.
1: Ne, to děláte určitě dobře, ale možná by to chtělo zasáhnout i ten hlavní proud jakýmsi způsobem. No a vaše osobní téma, pane Lavičko, nejsilnější je které z toho, o čem se teď tady bavíme? Čemu byste se chtěl té politice vyvěnovat? Na co jste specialista?
2: specialista, ještě nejsem asi na nic.
1: No, tak na
2: zatím jsem ještě mladý na to.
1: Tak dobře, tak víte, jak to myslím. Třeba vaším zájmem by byl sport? Nebo tady životní prostředí třeba?
2: Já se teď zajímám celkově o to dění. Já teď makám k eurovolbám, můžu, to jako jo. Určitě bych rád, aby si nezapomnělo právě na ten covid. To je pro mě důležité, že právě třeba prošetření těch zakázek na ty vakcíny, co nakoupila Evropská unie, ale máme teď aj, řeším třeba Spolek Mladí Svobodní, což by byl rád, kdyby se nám povedlo. Myslím si, že by to mohlo být docela velký a zajímavý projekt pro mladé.
1: Když jste přijal tu pozici místopředsedy Svobodných ve Zlínském kraji, kladl jste si otázku, co v té krátkodobé historii vlastně Svobodní dokázali a co se jim povedlo a co se jim nepovedlo. Když jste si takovou inventuru udělal, tak ta strana pro vás jako stojí kde? Je úspěšná nebo je neúspěšná?
2: O to mi asi úplně nešlo. Mně šlo o ty hodnoty, co ta strana zastává, a byla mi opravdu nejblíž. A byla úspěšná už v některých volbách, co se týče třeba pana senátora Chalupského, který se z naší podporou dostal do Senátu. Jeden nejmenovaný europoslanec za nás.
1: Pan Mach, který vás tak nešťastně opustil, jsem měl teda pocit. Berete to jako zradu?
2: Je to zrada, je to jeho asi jako právo a očividně asi opustil ty hodnoty, které zastávají Svobodní.
1: No ale uznáte, že hodnoty můžete zastávat tehdy, když, nebo navenek je zastávat, když máte kde?
2: Ano, ale myslím si, že ty hodnoty, které zastávají právě Svobodní, nejsou jinde zastoupeny.
1: Takže vy si teď říkáte, dřív nebo později ty Svobodní začnou lidi volit ve velkém. Mám tomu tak rozumět?
2: Věřím tomu a doufám v to.
1: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště. Nashledanou.
2: Děkuji. Nashledanou.
1: Naším hostem byl David Lavička.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že se někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi složité, nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

0: roku vyhledá.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
3: Xavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo no, 2 týdny dovole.
2: Je to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probělo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtežka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Xavere.
2: Jak to?
3: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
2: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
3: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku?
3: Trojku, no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
2: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
3: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
2: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušané, ne?
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak víte, je čím dál tím lepší. A teď se vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, že je blbost.